then.

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Prosím, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Míša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Míšu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debutem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní z Krexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

0: srdce krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem si taky ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mám, já jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow
1: rapera.
0: Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: No ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchaců si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři ty vždycky uměli hezky legračně mluvit. Líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to

0: možná teď opranáší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na ní jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět Vic provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskujem, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. Věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostali vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
5: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, já jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
5: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. jsme to cvičili,
0: Brděl.
5: Až jsem si říkal, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší, jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
5: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
5: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle,
2: dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeniga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
5: děkuju.
7: Velmi vždycky naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nastáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba, František Netolik.
2: Zdravíme.
9: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
2: Aha. No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
9: Děkuji.
2: Mějte se, pořád Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Ho,
11: host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůže jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
11: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900, i když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto, jo, ne, to byla cizí.
2: To byla
5: cizí.
2: Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text, hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: Už jsem se rozvala, hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takovej tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který složil tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: povede. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom uvidíme. Poznali Poznáme. Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A prosím pěkně, prosila bych Bečko.
1: Ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Že... Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Paní Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bejčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no,
1: Dalibor
2: Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A tohle jste byla v televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
1: A milý pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme, ať kdo víme. Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedivím. Já...
1: A po letech na to nemůže
2: Josef
1: zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: Pana
5: pracního, že se o ní tak hezky
1: Je to pracné, ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.
6: Při
8: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
6: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
9: prosím tě, na co ty seš?
6: A kráva říká, mů, já dávám mléko. Zebřička si říká,
9: no to je prýma, to je prýma.
6: Jde dál, vidí ovečku a říká,
9: já ty kudrnatá, na co ty seš?
6: A ovečka říká,
9: dávám vlnu, víš?
6: Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
9: ty co? Ty jsi tady na co?
6: A hřebeček zařechtá. Já! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolí z noho čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale ta byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, ano. Vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

od dětství a skrývá se v ní svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu koulí na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch koulí na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch koulí je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek.
3: Jsem
2: už
3: vyhládlý.
2: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: Jo? A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je
3: protože
2: výborné
3: to rozumíš, to tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme
3: ale
2: dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Úpici se před volbami mimořádně sejdou zastupitelé. Na podzim přibývá srážek se zvěří. Hradečtí hokejisté porazili Liberec. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Odpůrci větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku trvají na místním referendu během říjnových komunálních voleb. Pro jeho konání nazbírali na petici dostatečný počet podpisů. Radnice ale navrhuje termín referenda projednat na dalším řádném zastupitelstvu, tedy po volbách.
2: Část zastupitelů ale vyšla vstříc odpůrcům větrného parku a žádá svolání mimořádného veřejného jednání, a to v nejbližším možném termínu. Podepsalo 5 zastupitelů, tedy třetina celkového počtu. Požadují, aby zastupitelé ještě před volbami rozhodli o termínu referenda. Starosta města jednání svolá. Podle zástupců radnice ale referendum během říjnových voleb není možné stihnout kvůli zákonem daným lhůtám. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a také se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
3: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
0: Práce na rozšíření parkoviště v Horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou koncem září. Stavební povolení je podle starostky Deštného Simony Vilkové z Žijeme pro Deštné potvrzené. Hotovo by mělo být do zimy a kapacita parkovacích míst v Horském sedle by měla ze současných 80 stoupnout zhruba na 200. Parkování tam bude nově spoplatněné. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti také podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Sport. Hokejový brankář Tomáš Vomáčka vychytal při své premiéře za hradecký tým výhru. Ve čtvrtém extraligovém kole vyhráli Východočeši nad Libercem 5-2 a 27-letý gólman byl zároveň rád, jak ho po přestupu od rivala z Pardubic vzali hradečtí fanoušci.
4: Já jsem hlavně rád, že tím, odkud jsem přišel, že je to v pohodě, prostě, že ty lidi to vzali, a doufám, že jsem udělal radost, samozřejmě super, své jméno slyšet, hezký pocit. Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy. Zejména na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Později večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý západní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. Místy dejte pozor na mlhy a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A po zprávách 5 začíná páteční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vás po Karolíně Davidové zdraví taky Jakub Schmidt od mikrofonu. Je pátek 25. září, svátek má dnes zlatá, přejeme všechno nejlepší. No a v první reportáži budeme za chviličku mluvit o tom, že stres a úzkosti jsou mezi vysokoškoláky dnes velmi časté. Nejnovější monitoring Národního ústavu duševního zdraví totiž ukázal, že výrazné psychické potíže řeší opravdu tisíce studentů. Za chviličku se tedy podíváme na to, jak na ně reagují samotné univerzity v příspěvku, který pro vás dnes máme v dobrém ráno jako první za chvíli. No a zpívat vám budou třeba Zuzana Norisová, taky Pavel Bobek, těšit se ale můžete třeba i na písničku Karla Zicha nebo Sandry, Paul Young tady taky je a další. Takže ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání a ať se vám pátek vydaří.
1: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Pavel Bobek, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a za 5 minut už bude 5:45. Začíná nový akademický rok, vysokoškolákům se rozjíždějí taky přednášky, semináře, postupně i přípravy na zkoušky. Takový režim může být samozřejmě náročný na psychiku. Podle nejnovějšího šetření Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýkají 4 z 10 studentů, kteří v něm odpovídali. Na univerzitách proto fungují poradenská pracoviště, která studentům nabízejí psychologickou i další pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by

0: nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
1: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
2: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
1: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
2: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
1: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
3: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
1: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
4: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
1: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá. Často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Gong a Cukero, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Před dvěma minutami bylo čtvrt na šest. No a dnes je pátek 25. září, jak už jsme říkali, dnešek je 268. dnem v tomto roce. Svátek má Zlata, tak přejeme všechno nejlepší. K jeho známým nositelkám patří samozřejmě třeba herečka Zlata Adamovská. Americký filmový herec a producent Michael Douglas oslaví dnes 82. narozeniny. No a když už nám zpíval Paul Young a Cukero, tak bych chtěl zmínit toho druhého jmenovaného, protože tento italský zpěvák Cukero dnes oslaví 71 let, takže mu také blahopřejeme samozřejmě. No a co nás čeká dnes venku, jaký bude pátek?
1: Počasí.
0: Hradci Králové teď teploměr ukazuje 9,5 stupně, v Trutnově 5,5, v Rychnově nad Kněžnou 8,5, v Náchodě 8 a v Jičíně 8,5 stupně Celsia. To je pohled na aktuální ranní teploty, které tam venku teď jsou. No a čeká nás oblačný až zatažený den, ráno a dopoledne se výjimečně objeví také mlhy. Hlavně na horách pak čekáme opět ojedněle slabý déšť nebo přehánky, pak později večer bude od západu oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách kolem 10 stupňů a vytrpované slabý západní, biopak bude na jedničce. Mírná zátěž to tedy dnes bude. No a od zítřka už se začne zase postupně oteplovat. Zítra už nás začne zase příjemně hřát babí léto.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: My přejeme dobrý den z Českého rozhlasu Hradec Králové a dobré ráno teď taky s Radou, spotřebitelskou Radou v našem spotřebitelském servisu, kde se ptáte dnes, co všechno je součástí reklamace. Radu pro obchodníka tentokrát má pro nás opět Josef Černý.
1: Dnešní dotaz je od prodejce a zní takto. Zákazník nám přinesl k reklamaci cestovní kufr, prý má vadné ucho. Jenomže on to ucho nepřinesl, prý ho ztratil a snažil se nám namluvit, že ho ztratil právě proto, že bylo vadné. Musíme reklamaci uznat? Pane posluchači, kupující musí dodat k reklamaci výrobek kompletní, nemůže reklamovat ucho kufru, které nepřinesl. S tímto odůvodněním tedy reklamaci klidně zamítněte.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: služby. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Podrobnosti uslyšíte v dalších zprávách. Oprava chodníku vedoucího podél hřbitovní zdi v ulici Sluneční stráň ve Svobodě nad Úpou je komplikovanější, než byl původní předpoklad. Jeho uzavření proto potrvá až do 5. října. V Hradci Králové v průmyslovém areálu ve čtvrti Piletice ve čtvrtek večer hořela lakovna. Dva lidé se nadýchali kouře a skončili v péči zdravotnické záchranné služby. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu zatím nevyčíslili. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst důchody rychleji než mladším penzistům. Sněmovna v prvním kole podpořila vládní novelu, podle které by se penze lidem nad 80 let každých 5 let zvyšovaly o 500 korun, stoletým pak o 1000. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2 a posunuli se na 5. místo v tabulce. Čeká nás oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové na Pražském předměstí neprojedete ulicí v Lipkách, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, máme pro vás i dnes noviny, dnes tedy s datem 25. září. Noc vědy aneb bádání pro všechny bude dnes večer. Až do 23. hodiny se dnes při Noci vědy otevřou významné hradecké vědecké instituce. Na téma komunikace lákají například studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, městská knihovna, taky hvězdárna a planetárium, lékařská a farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy nebo Státní ústav radiační ochrany. Připraveny jsou taky workshopy, soutěže, vědecká show a další vědecké show i přednášky pro děti například, takže si opravdu každý vybere dnes večer Noc vědy až do 23 hodin v některých vybraných vědeckých institucích v Hradci Králové. Připomíná Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký, tak si tam najdete to svoje, až si článek přečtete. No a Milíř se otevřel dříve, to už je další téma z dnešních novin, které vydává dnes Hradecký deník, konkrétně na titulní straně. Na kov si strakopout nepřijde. Na Milíř nad Vysokou nad Labem se po rozsáhlé opravě otevřela návštěvníkům dřív, než se původně plánovalo. Původní dřevěný ochoz, který obec plánuje využít jako další zázemí pro návštěvníky, nahradila nová kovová konstrukce. Dřevo bylo totiž poškozené strakapoudem a to už po několikáté. Dokončovací práce ještě probíhají, ale oblíbený turistický výletní cíl nad Vysokou nad Labem už je opět přístupný návštěvníkům a veřejnosti, takže můžete taky zajít za výhled na Milíř, připomíná dnešní Hradecký deník. No a ještě Právo tady máme, tak se do něj teď taky podíváme. Vládě bude radit bývalá mis i odpůrce potratů. Rozpaky, velké rozpaky vzbudilo nové složení Rady vlády pro lidská práva. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO do ní v pondělí jmenoval advokáta ultrakonzervativní aliance pro rodinu Jakuba Kříže, aktivistu vystupujícího proti změnám pohlaví Daniela Bleka či bývalou Miss World Taťánu Kuchařovou. Část odborníků je z výběru rozčarovaná a poukazuje na postoje některých nových členů. Advokát Kříž je kromě Aliance pro rodinu spojován taky s Hnutím pro život. Obě organizace vystupují proti interrupcím či některým formám antikoncepce. Je také členem katolické organizace Opus Dei. Kříže si při církevním rozvodu vybrala další nová členka rady, Kuchařová, která se od roku 2008 v rámci své nadace Krása pomoci věnuje podpoře seniorů. Detrans aktivista a kadeřník Daniel Black potom v 18 letech prošel sám změnou pohlaví z muže na ženu, později toho ale litoval a podstoupil detranzici, tedy návrat ke svému původnímu pohlaví. Od té doby prosazuje zákaz operací vedoucích ke změně pohlaví a to dost důraznými způsoby. Podrobnosti v dnešním Právu, tak si můžete k tomu taky přečíst to, co vás zajímá. V dobrém ránu se do novin podíváme znovu a to za hodinu přineseme i další zajímavé věci.

0: Za půl minuty už bude tři čtvrtě na šest. Dobré ráno, hezké vstávání. V pátek 25. září vám přejeme. No a teď v neděli bude v Žirči u Dvora Králové nad Labem bylinkobraní, které můžete prožít v bylinkové zahradě domova svatého Josefa. Bude to příjemný den, plný bylinek, přednášek, workshopů, muziky i pohádek pro děti. No a když přijdete, tak navíc podpoříte i dokončení bylinkária, což je takové příjemné místo pro setkávání, které postupně vzniká v tomto jediném zařízení v Česku, kde poskytují péči lidem nemocným roztroušenou sklerozou v pokročilém stádiu nemoci. No a pozvou nás na to dnes v dobrém ránu jednak ředitel oblastní charity Červený Kostelec Miroslav Vajsar a taky Jan Staněk, mluvčí přímo tedy domova svatého Josefa v Žirči. Jak jsem říkal, budou našimi dnešními hosty po půl deváté, tak vám samozřejmě domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem a jeho činnost představíme ještě taky trošku podrobněji, i na to určitě zbyde čas.
1: Počasí.
0: Čeká nás dnes oblačný až zatažený den, teď ráno a pak taky dopoledne se výjimečně můžou objevit i mlhy. Hlavně na horách pak čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky a později večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách kolem 10 a vytrpované slabý západní. Bio pak bude dnes na jedničce, takže nás čeká mírná zátěž. No a ještě v rychlosti ranní teploty, abyste věděli, že tady v Hradci Králové je teď jenom 9,5 stupně, v Trutnově dokonce jenom 5,5, v Rychnově 8,5 stupně, v Náchodě 8 a v Jičíně teď na teploměru 8,5 stupně, tak se dobře oblékněte na to ráno. A vlastně i na ten den, protože teploty dnes jenom maximálně ještě do 16 stupňů, ale od zítřka už se zase bude oteplovat.
1: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 25. září a jak už jsme říkali, svátek má dnes Zlata, jméno pochází jak jinak od názvu Zlato a jedná se o překlad římského jména Aurelia. Zlato nepodléhá vnějším vlivům a nestárne, tak i to můžeme dnes popřát všem zlatám, bylo by to určitě krásné. No a teď už míříme za dětmi do školky a reportérka Tereza Brázdová se jich tam zeptala.
1: Co je zlato?
2: Zlato je to takový kámen, který je zlatý a
3: z pětisa. Už nevím.
2: A z pětisa.
1: A kde se berou ty kameny?
2: Jeskyny.
1: A on je někdo hledá?
2: Jo, ale nevím kdo.
1: A často se nachází zlato?
2: Jo, často.
3: Ne, často možná.
1: A můžeme ho najít taky my někde?
2: Jo. Můžeme. Můžeme, protože ta nám ho udělá duha. A ty poklady se najdou tak podle mapy.
1: A je zlato drahé?
2: Jo.
1: Kdybyste měli nějaké zlato, co byste si z něj nechali udělat?
2: Zlatou sochu.
1: A čí socha by to byla?
2: Moje zlatý pokojišek.
1: A co všechno by tam bylo ze zlata?
2: Stěna a ještě podlaha a ještě...
3: To by tě pěkně píchalo do noh.
1: A co by si nechala udělat Eliška ze zlata?
2: Já nevím. Červenku.
4: A takhle to vidíme my.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obchody v pondělí neotevřou. Královéhradecký kraj pokračuje v odškodnění rybářů po útocích kormoránů. Hořice představí opravenou kapli Panny Marie Hlohové. Čeká nás zataženost teplotami kolem 15 stupňů. Hezké páteční ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větší než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
3: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
2: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Rybáři v Královéhradeckém kraji dostali zatím v letošním roce na náhradách za škody způsobené kormoránem velkým bezmála 1,5 milionu korun. Nejvíce škod evidují v okolí Chlumce nad Cidlinou.
4: Většinu náhrad dostávají rybářské subjekty na Královéhradecku a Rychnovsku. Významnou část letos vyplacených peněz tvořily doplatky za škody z loňské zimní sezóny. Kormoráni působí těžké ztráty především na zimovištích ryb a chovných rybnících. Loni vyplatilo hejtmanství chovatelům ryb za celý rok přes 2 miliony korun. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Skončila rekonstrukce kaple Panny Marie Hlohové v Hořicích. Stála 500 000 korun a trvala 2 roky. Od 18 hodin se dnes koná její slavnostní požehnání. Odborníci opravili exteriér stavby, včetně kované vstupní mříže, pískovcového chodníku a laviček a také ošetřili dochované ornamenty. Kapli před 200 lety postavil rodák a univerzitní profesor Josef Ladislav Jandera za odvrácení cholery. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Sport. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kánoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
0: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy. Zejména na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Později večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý západní a biohlásí 1. Mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici ze Semtína směrem do Pardubic máme hlášenou nehodu. Srazila se tam 2 auta. V tomto úseku očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 6 hodin 4 minuty po zprávách s Karolínou Davidovou vám dál přeje dobré ráno i Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku pro vás budeme mít další vydání a další díl řidičské abecedy. Tak dneska si konkrétně povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Za chvilku řekne zase víc Václav Drážek z redakce Zelené vlny a jeho hosté. No a ve sportu se dnes budeme věnovat hokeji. Hokejisté Hradce Králové totiž porazili v utkání čtvrtého extraligového kola Liberec 5-2 a dokázali tak zvládnout zápas, který byl prý plný emocí. I o nich to bude v reportáži chvilku před 7 hodinou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak s námi určitě dál vstávejte.

6:11, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno, přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové a opět si osvěžíme pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečněji. Pokračuje náš seriál, který pro vás máme až do konce září, kdy vždycky vybíráme jednu situaci konkrétní z provozu silničního a na ní si ukazujeme, kde často my řidiči chybujeme. A dneska si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost vždycky zprava. Slovo dostává i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu. Řidičská abeceda. Dnešní

0: dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
1: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
0: A je to často řešený případ v rámci nehod?
1: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 7. Pátek 25. září, 268. den v tomto roce, svátek má Zlata, narozeniny oslaví třeba americký filmový herec a producent Michael Douglas, bude mu 82 let a narozeniny má i italský zpěvák, který už nám dneska ráno zpíval, Cukero, a tomu bude dnes 71 let.
1: Počasí.
0: Před chvíličkou dorazila od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové nová aktuální čerstvá předpověď počasí a ta říká, že nás dnes večer čeká ubývání oblačnosti. Předtím ale bude ještě většinou oblačno, ráno výjimečně i mlhy, odpoledne se na horách může občas vyskytnout nějaký slabý déšť nebo přeháňka a později večer začne tedy od západu už oblačnost ubývat. Teploty dnes 13 až 16 stupňů, maximálně na horách 8 až 11. Noc bude ve znamení ubývání další oblačnosti a ráno nás můžou čekat i přízemní mrazíky, bude tedy v noci jasno až polojasno, k ránu se vytvoří místy mlhy a teploty 7 až 4 stupně Celsia, ojedinělé právě i ty přízemní mrazíky v noci nebo nad ránem. No a zítřek pak už bude většinou slunečný, bude jasno až polojasno, ráno zítra mlhy a teploty v sobotu 17 až 20, ale v Polabí může být zítra klidně až zase 22 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Eva Farná v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Chvilku před 6:30 přicházejí Kateřina Cajthamlová a Patrik Rozehnal, aby vás pozvali k našemu dnešnímu odpolednímu vysílání.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí, čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Práce na rozšíření parkoviště v Horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou koncem září. Stavební povolení je podle starostky Deštného Simony Vlkové z Žijeme pro Deštné potvrzené. Hotovo by mělo být do zimy a kapacita parkovacích míst vzroste na 200. Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dříve se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích, mezi poli a loukami. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti, která jsou určená například pro týrané nebo zanedbávané děti. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí loni bylo 633. Prakticky všechna jsou ale podle odborníků neustále obsazená. Komunikace je hlavním tématem letošní Noci vědy na gymnáziu Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Program začne dnes v 17 hodin a nabídne přednášky, workshopy i praktické ukázky. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Čeká nás oblačno, ráno výjimečně i mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Kostelci nad Orlicí neprojedete ulicí Pelclova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: A 8 minut po půl sedmé otvíráme dnes už podruhé noviny. Kontroverzní socha Ulricha darem muzeu, píše se v titulku k článku, který jsem našel v Mladé frontě dnes. Hradec Králové daruje muzeu sochu starosty Ulricha, která vydržela v centru 8 měsíců, z haly technických služeb vyrazí do Josefova. Jenom 8 měsíců vydržela před lety na svém místě socha významného hradeckého starosty Františka Ulricha, za jehož působení město získalo přízvisko Salon republiky. Hradec Králové ji po kritice odborníků i veřejnosti nechal postupně a potupně odvést na dvůr technických služeb, teď ji věnuje Hradeckému muzeu, které sochu uloží ve svém depozitáři v Josefově. Má uchovat památku na nepovedený pokus uctít starostu. Kontroverzní socha z černého šumavského dioritu budila vášně už při svém odhalení, to bylo v listopadu roku 2010. Odborníci kritizovali její řemeslné provedení, proporce i nelichotivou podobu. Sochu by prý lépe vyřezal zručný dřevorubec motorovou pilou. Nadto působilo, jako kdyby starý zhrbený muž ještě s výraznou jizvou přes oko seděl na toaletě. Víc už si můžete k tomu přečíst v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, kde je právě i fotografie té sochy bývalého starosty Františka Ulricha, tak můžete posoudit sami, jak vypadá a jak se povedla nebo spíš nepovedla. Já už se dívám do Hradeckého deníku také. Megakampus je hotov, Hradec má medicínský unikát. Od tohoto týdne, jak už asi víte i z našeho vysílání, také jsme o tom hodně v minulých dnech mluvili, tak dnes to připomíná i Hradecký deník. 7 miliard korun, přes 70 tisíc metrů čtverečních užitné plochy, 3,5 tisíce skříněk pro studenty a zázemí pro celkem 4,5 tisíce lidí. V těsném sousedství Hradecké fakultní nemocnice se otevřel nejmodernější akademický a biomedicínský areál v Česku a víc podrobností právě dnes k tomu v regionálním deníku, třeba v tom Hradeckém, ze kterého jsem četl já teď taky. Tak a ještě se podíváme společně do dnešního Práva na závěr. Sněžku zasypal první sníh. Studený vzduch přinesl do Česka zimní počasí. Na Sněžce se včera při teplotě kolem nuly objevily sněhové vločky a vytvořil se i slabý poprašek. Sněžit může během přeháněk i nadále, ale v dalších dnech se má postupně oteplovat a čeká se slunečné počasí i s vysokými teplotami. Jenom připomínají tady v novinách, že v Tatrách napadlo už před několika dny ve vyšších polohách před 15 cm sněhu, takže tam je ještě víc. Podrobnosti tedy najdete v dnešním Právu také k počasí. Tak, noviny zavíráme teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pěkně vás zdravíme. Za 5 minut už bude 6:45.

0: Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání čtvrtého extraligového kola Liberec 5-2 a dokázali tak zvládnout zápas, který byl plný emocí. My se k tomu za chviličku vrátíme podrobněji v našem vysílání. To bude hned po písničce Xindla X v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A pozor, teď je úplně přesně 6:45.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká většinou oblačno ještě, teď ráno výjimečně i mlhy, odpoledne se na horách ojediněle objeví i slabý déšť nebo přehánky, pak později večer už ale začne od západu oblačnost ubývat a teploty dnes ještě 13 až 16 stupňů Celsia, maximálně na horách 8 až 11.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Narození potomka v den zápasu, první start za Hradec Králové po přestupu z Pardubic a to všechno na pozadí hokejového souboje šelem mezi hradeckými Lvy a bílými Tygry z Liberce. Mix emocí, který se tak běžně nevidí, no a tým z Hradce Králové ho zvládl, protože ve čtvrtém extraligovém kole vyhrál 5-2. No a jak je to tedy s tím narozeným potomkem?
1: Konkrétně se jedná o holčičku Tiu, která se dopoledne narodila brankářské jedničce hradeckých hokejistů Stanislavu Škorvánkovi a jeho partnerce.
2: Se Standou se hodně bavíme, takže já jsem věděl, jak to u nich tak nějak vypadá termínově, takže jsem se na ten zápas připravoval a ráno psal, že všechno v pořádku a že mají holčičku, takže říkám, já mu hlavně gratuluju, on má to největší vítězství.
1: Pokládá narození nového člověka mnohem výš nad hokejový zápas druhý golman hradeckého týmu Tomáš Vomáčka, tedy brankář, který zamířil v létě do Hradce z klubu největšího rivala, z Pardubic. Nikdo se tak nemohl divit, že byl před svým prvním startem po přestupu nervózní. Po prvním bezchybném zákroku ale bylo jasno, fanoušci Vomajdu, jak se mu přezdívá, přijali.
2: Já jsem hlavně rád, že tím, odkud jsem přišel, že je to v pohodě, prostě, že ty lidi to vzali a doufám, že jsem udělal radost, samozřejmě super, své jméno slyšet, hezký pocit.
1: Výkon 27-letého Vomáčky, který v utkání lapil i trestné střílení, ocenil také asistent trenéra hradeckých hokejistů Petr Kouk. I když v závěru přidal i drobnou kritiku.
3: Jsme rádi, že mu to vyšlo, pomohlo nám v tom bodu, kvůli tomu jsem kašel, že když nebude Stano, tak aby prostě to tady vylapal, se mu to povedlo a líp chytá na jezdy, než umí vítězný pokřik.
1: Co myslí bývalý hokejista Koukal nepovedeným pokřikem, ten vychází z kabiny vždy po vítězném utkání a v podání Tomáše Vomáčky vypadal takto.
4: Dába, baba, plný vok!
1: Chytat umí Vomáčka velmi dobře a pokřik po výhře si určitě brzy osvojí. Osvojovat si ale bude muset za pár dnů i další věci a čerpat může od svého brankářského parťáka. Jestliže Stanislav Škorvánek má dceru pár hodin, Tomáš Vomáčka se stane poprvé tatínkem zhruba za 2 týdny. Fanouškům se tak zanedlouho naskytne pohled na to, jak spolu oba hradečtí gólmani vozí kočárek.
2: Čeká nás to asi za chvíli a budeme bydlet kousek od sebe, takže myslím, že párkrát na nějaký kavčo třeba zajdem. On bude mít náskok přede mnou, takže mě bude určitě dávat nějaký tipy, co a jak.
1: Pokud Stanislav Škorvánek dal Tomáši Vomáčkovi nějaké tipy na to, jak vychytat liberecké hokejisty, nebyly vůbec špatné. A důležité určitě budou i ty do života. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradec Králové připravuje postupnou obnovu a otevření severních teras. Letošní sklizeň obilí je podprůměrná. Měsíc po ničivé povodní Nepál znovu ohrožují silné deště. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké páteční ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradec Králové chce postupně opravit a znovu otevřít zchátralé severní terasy v centru města. Zavřené jsou kvůli bezpečnosti více než 10 let. Původní plán na celkovou rekonstrukci za 200 milionů korun radnice zrušila, protože ani na čtvrtý pokus nesehnala projektanta. Podle nových průzkumů je ale možné postupovat po částech. Jako první přijde na řadu oprava kanalizace za necelé 3 miliony. Navazující práce chce město zahájit koncem roku 2027, říká mluvčí magistr. Kateřina Malá.
5: V současné době má město připraveno zadání projektové dokumentace zaměřené na zajištění a opravu vybraných částí. Nyní probíhá výběrové řízení na projektanta, kterého by radnice chtěla mít vybraného během října. V příštím roce by pak město zažádalo o stavební povolení. Řemeslníci by se do oprav mohli pustit už závěrem příštího roku.
3: Letošní sklizeň obilí ve východních Čechách je podprůměrná. Podle zemědělců Pardubického kraje patří k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita i ovsa. Oproti loňsku klesly až o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
6: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo, úplně jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa, určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
3: Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a více než 5500 je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengálského zálivu se nad něj posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady proto přikročily ke konkrétním opatřením.
7: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himalaje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Trenér brankářů fotbalové Plzně Matouš Kozáčik dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu Šance ligy na hřišti Slávie zákaz činnosti na dvě soutěžní utkání. Zároveň musí zaplatit pokutu 10 000 korun. Rozhodla o tom disciplinární komise fotbalové asociace.
4: Počasí.
3: Čeká nás oblačno a zataženo, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Zejména na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Později večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý západní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde aktuálně houstne provoz. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A co nás čeká dál v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Závod Challenge Junior 2026 ve Vrchlabí byl včera. Po celý den nejenom bojem se soupeři, ale také s počasím. Jak všechny ty disciplíny mladí sportovci zvládli, uslyšíte za chviličku v reportáži Kateřiny Kohoutové. Poslechněte si, taky si s námi můžete i dnes zasoutěžit o další pěknou knížku z nakladatelství Kazdá. Dneska to je knížka Muž, který našel klid. Magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. To se skrývá tedy pod tímto titulem. Takže vám přeju hodně štěstí a jinak krásné ráno v pátek 25. září. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje i teď 5 minut po 7 a od mikrofonu vás dál pěkně zdraví Jakub Šmit. Dobré ráno a hezké vstávání.

půl minuty do celého Královéhradeckého kraje. I dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a zamíříme teď na chviličku do Vrchlabí. 104členných týmů mladých sportovců závodilo včera po celý den právě ve Vejsplachách ve Vrchlabí do druhého ročníku závodu Challenge Juniors. Se kromě českých školáků zapojilo také

0: 150 polských žáků, no a všichni museli v deštivém počasí zvládnout hned 3 disciplíny. Letní biatlon a také orientační a překážkový běh.
1: Těším se.
2: Teresa Smejkalová už je tady se svým týmem připravená. Terko, jaká vládne nálada?
1: Asi dobrý.
2: Jak vypadaly přípravy?
1: Rozejbali jsme se a připravili na závod.
3: 72 nemám. Mám. 74, 75.
4: Protažení, atletická abeceda.
2: Jachim, gymnazista, co je důležité při té týmové práci?
4: Domluva, aby jsme neporušili žádný pravidla, jako že by jsme se rozdělili.
3: Přijdete do prvního černý. Ano, vystřelíte, když se rozsvítí zeleně, znamená to, že jste trefili, když se rozsvítí červeně, tak jste netrefili.
2: Tomáš Kulhánek vysvětluje závodníkům pravidla střílení a hlavně to, kdy je čeká běh trestních kol.
3: Když uděláte 3 chyby, máš 3 trestní kola. Když ona udělá 2, tak je to dohromady 5, když on udělá 1, je to dohromady 6, když další 1, je to 7.
5: 37 vyhlásit na start orientáku.
3: 3, 2, 1, start.
2: Jirka doběhl do cíle, čas lehce přes 4 minuty, spokojení?
6: Jo, celkem jo.
2: Co bylo nejtěžší?
6: Ta střelba a potom ty trestní kolečka. A
2: jak se běželo?
6: Jo, běželo se mě dobře, v tom týmu jsme se podle mě celkem podporovali.
7: Ta střelba možná byla horší, ale ten běh byl asi lepší.
8: 0, 2, 1, čili chyba robíme 4.
2: Počasí nepřeje, závodníci se tady zahřívají čajem, jen co doběhnou, tak na sebe dávají suché, nepromokavé oblečení.
9: Kmapy jsou v eurobalech, aby se jim úplně nerozmočili a buzolu mají na pomoc.
2: Vysvětluje Petra Hladká, kolik je toho na cestě čeká?
9: Mají 10 kontrol, který musí splnit vlastně od 1 po 10.
2: Všichni závodníci dostávají čipy.
10: Čipy, vyklíruj si, startujete 50.
2: Jak vypadá spolupráce v týmu?
1: Jeden drží mapu a raději si tahle 3 dohromady a jeden běhá k těm čipům.
11: A utíkejte rychle!
2: Další ročník tohoto závodu se tady ve Vrchlabí bude konat. Opět za rok. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Nicole Kidmanová a Robbie Williams teď společně v téhleté známé písni 7 hodin 18 minut, to je pohled na hodiny teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak už máte přesný čas. No a je pátek 25. září, připomínám těm, kteří vstali před chviličkou, svátek má dnes Zlata.
1: Počasí.
0: A po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší, chci jenom připomenout, takže oblačnosti i srážek ubyde a postupně začne výrazně také oteplovat. Začátek příštího týdne pak už bude ve znamení typického babího léta, bez srážek, se sluníčkem nad hlavou a teplotami až kolem 25 stupňů. No ale na to ještě chviličku budeme muset čekat, ale opravdu už jenom chviličku, už vlastně jenom dnes. Dnešek podle předpovědi má být většinou oblačný, teď ráno výjimečně i mlhy, někde můžou být. Odpoledne se na horách ojediněle ještě objeví slabý déšť nebo přehánky a pak později večer už začne od západu oblačnost ubývat. Teploty dnes ještě jenom maximálně do 16 stupňů, tedy teplotní rozptyl 13 až 16, na horách 8 až 11. Noc pak bude jasná až polojasná, k ránu se místy vytvoří opět mlhy a teploty klesnou na 7 až 4. Ojediněle můžou být v noci nebo hlavně nad ránem i přízemní mrazíky. No a zítřek už bude pak většinou slunečný, bude jasno až polojasno, zítra ráno také občas mlhy někde a teploty už vyšší 17 až 20, v Polabí ale klidně až 22 stupňů zítra čekáme.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byl Sebastian, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Toho hádat nebudeme, ale někoho hádat zase budeme. Takže otázka bude tradiční, kdo to je. No a ten, kdo pozná, tak za to dostane knížku. Knížku z nakladatelství Kazda, Muž, který našel klid. Magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. Určitě velmi inspirativní čtení. Tak se ptám, ano, kdo je to?
1: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky a... No to uděláš, teda... Udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
0: Tak a to je všechno, to je z dnešní ukázky tedy všechno. Kdo poznal toho zatím neznámého, může telefonovat do dobrého rána.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak kdo pak dneska vyhraje v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? No uvidíme, jestli to budete právě vy nebo někdo jiný. Dobrý den, halo.
3: Halo.
0: Ano, dobrý den, kdo pak tam?
3: No, dobrý den, tady Vlastimil.
0: Vlastimil, tak pane Vlastimile, kdo si myslíte, že to byl? Kdo promluvil teď? Chviličku.
3: Já bych řekl Jiří Šnicer.
0: To správně, je to Jiří Šnicer samozřejmě, řekl bych syn, slavný syn, ještě slavnějšího otce, Jiřího Sováka, ano. Pochopitelně, který si také na začátku své herecké kariéry právě i s tatínkem zahrál ve slavných filmech a seriálech. My jsme tady měli
3: ano,
0: film
3: ano.
0: Marečku, podejte mi pero. No a jinak bych chtěl připomenout, že ty další filmy a seriály, ve kterých hrál buď Jiří Šnicer sám, nebo i se svým otcem, vám připomene zítra po 16. hodině Patrik Rozehnal ve Hvězdných návratech, protože právě ty budou zítra tedy Jiřímu Šnicerovi věnovány. Takže si určitě poslechněte po 16. hodině. No skvělé, Vlastimile, knížka je vaše, takže nezbývá než popřát, ať se vám hezky čte. Měl byste pro nás nějakou inspiraci na víkend? Co budete dělat třeba?
3: No, na víkend. Já už mám velký plány, to se včela, se takhle včel,
0: aha.
3: Mám práci ještě.
0: Takže ještě před tím zazimováním vlastně včeliček budete muset spoustu věcí udělat, že jo?
3: Ano, ano.
0: A jaké bylo letos léto? Bylo bohaté na med? Jak to vypadá?
3: No, já si myslím, že bylo dost.
0: Jo?
3: Sice... Ono záleží, jak kde, kdo, víte?
0: Jasně, jasně. A vám se dařilo? Vám se dařilo?
3: Mně se dařilo.
0: Tak to se rádi slyšíme. Děkujeme, Vlastimile. Pozdravujte včeličky a tady máte ještě od nás k té knížce písničku. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Tak, 7 hodin 25 minut, za 5 minut už bude půl osmé, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a vám všem, nejenom Vlastimilovi, teď ještě zaspívá Joe Cocker v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, pak už přijde Karolína Davidová a to bude přesně o půl osmé a přijde s dalšími aktuálními zprávami.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Oprava chodníku vedoucího podél hřbitovní zdi v ulici Sluneční stráň ve Svobodě nad Úpou je komplikovanější, než byl původní předpoklad. Jeho uzavření proto potrvá až do 5. října. V Hradci Králové v průmyslovém areálu ve čtvrti Piletice ve čtvrtek večer hořela lakovna. Dva lidé se nadýchali kouře a skončili v péči zdravotnické záchranné služby. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu zatím nevyčíslili. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst důchody rychleji než mladším penzistům. Sněmovna v prvním kole podpořila vládní novelu, podle které by se penze lidem nad 80 let každých 5 let zvyšovaly o 500 korun, stoletým pak o 1000. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2 a posunuli se na 5. místo v tabulce. Čeká nás oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zdržení očekávejte v Hradci Králové v ulici Brněnská u Futura směrem do centra města, kde v ranní špičce houstne provoz. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: A 9 minut po půl osmé v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Čas ještě jednou na noviny, tak se pojďte spolu s námi podívat. Noc vědy a neb bádání pro všechny nás čeká dnes tady v Hradci Králové. Až do 23 hodin se dnes při noci vědy otevřou významné hradecké vědecké instituce. Na téma komunikace lákají třeba studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, taky městská knihovna, hvězdárna a planetárium, lékařská a farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a nebo Státní ústav radiační ochrany. Připraveny budou workshopy, soutěže, vědecké show i přednášky pro děti, takže si to všechno můžete užít dnes na Noci vědy a neb bádání pro všechny vás čeká v Hradci Králové ve vědeckých institucích až do 23 hodin. Milíř se také otevřel, a to o pár dní dříve. Na kov si strakapout už nepřijde. Rozhledna Milíř nad Vysokou nad Labem, jak píše dnešní regionální deník, se po rozsáhlé opravě otevřela návštěvníkům dřív, než se původně čekalo a plánovalo. Původní dřevěný ochoz, který obec plánuje využít jako další zázemí pro návštěvníky, nahradila teď nová, ale už taky kovová konstrukce, protože dřevo bylo poškozené, a to po několikáté strakapoudem. Dokončovací práce ještě probíhají na rozhledně, ale oblíbený výletní a turistický cíl je už zase tedy přístupný veřejnosti, tak si tam můžete třeba o víkendu udělat výlet. Zve vás konkrétně dnešní regionální hradecký deník. A já se ještě podívám na stránky dnešního Práva, kde píšou v jednom z článků, že vyhořelý palác v Praze ožil, už nemá žlutou fasádu, ale světle béžovou. Průmyslový palác na pražském výstavišti, který v roce 2008 částečně vyhořel, prošel velkou rozsáhlou rekonstrukcí. Ta skončila po 4,5 letech a vyšla zhruba na 3 miliardy korun. Je to přibližně o 400 milionů víc, než se plánovalo. Opravenou památku si lidé můžou prohlédnout od 11. října při komentovaných prohlídkách, ty jsou ale však už prozatím vyprodané. Vyhořelé levé křídlo muselo být dostavěno, pod ním vznikl suterén s technickým zázemím, sklady anebo zázemí pro návštěvníky. Sanací se dočkala také ocelová konstrukce z roku 1891. Některé části bylo možné opravit, jiné však musely být kvůli korozi nahrazeny úplně, jak uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman, a je to teď opravdu krásné celé. Takže se můžete přijet podívat zase, až bude nějaká příležitost brzy. Ty prohlídky od 11. října jsou bohužel zatím vyprodané, jak už jsme říkali. Tak víc už v novinách, kde je ostatně i obrázek právě průmyslového paláce na pražském výstavišti, tak se můžete podívat alespoň na něj třeba.

0: počasí.
1: Chris Rea nám dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové přesně ve 7:45. Už jsem říkal, že po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší, oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta a příští týden ty teploty můžou růst až k 25 stupňům Celsia. No ale dnes bude ještě chladno a někde i deštivo, hlavně na horách. Bude většinou oblačno. Teď ráno výjimečně i mlhy, odpoledne se na horách ojedině objeví slabý déšť nebo přehánky a pak později večer začne od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Noc už bude jasná až polojasná, k ránu se mi tvoří mlhy a vzhledem k té jasné obloze budou i ty teploty nízké, někdy dokonce můžou být v noci a nad ránem i ojediněle přízemní mrazíky, jinak teploty v noci 7 až 4. No a zítra už sluníčko nad hlavou a teploty budou stoupat na 17 až 20. V Polabí můžeme čekat až klidně 22 stupňů, takže už zítra se to počasí zase vylepší a bude hezky. Za chviličku si povíme, která rostlina má nejdelší listy a poví nám to Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Úpici se před volbami mimořádně sejdou zastupitelé. Na pražském okruhu u Zbraslavy byla vážná nehoda, tvoří se tam kolony. Hokejisté Hradce Králové porazili Liberec. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Je pátek 25. září. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Odpůrci větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku trvají na místním referendu během říjnových komunálních voleb. Pro jeho konání nazbírali na petici dostatečný počet podpisů. Radnice ale navrhuje termín referenda projednat na dalším řádném zastupitelstvu, tedy po volbách.
3: Část zastupitelů ale vyšla vstříc odpůrcům větrného parku a žádá svolání mimořádného veřejného jednání, a to v nejbližším možném termínu. Podepsalo 5 zastupitelů, tedy třetina celkového počtu. Požadují, aby zastupitelé ještě před volbami rozhodli o termínu referenda. Starosta města jednání svolá. Podle zástupců radnice ale referendum během říjnových voleb není možné stihnout kvůli zákonem daným lhůtám. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikromusu. Zemřeli 2 lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnic se na okruhu vytvořila kolona.
4: Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště dnes po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků. Na okruhu je kolona.
2: Provoz by se měl podle Rýdla pomalu obnovovat. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700 metrů dlouhého tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát také dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
5: Sport.
2: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka zažil v Hradci Králové vítězný debut. V extraligovém utkání pomohl Východočechům k výhře 5-2 nad Libercem. Do brankoviště se dostal i proto, že týmové jedničce Stanislavu Škorvánkovi se narodila dcera.
6: Se Standou se hodně bavíme, takže já jsem věděl, jak to u nich tak nějak vypadá termínově, takže jsem se na ten zápas připravoval a ráno psal, že všechno v pořádku a že mají holčičku, takže říkám, já mu hlavně gratuluju, on má to největší vítězství.
0: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy. Zejména na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Později večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý západní a vyohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína očekávejte zdržení v ulici Revoluční, kde v ranní špičce housne provoz. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8 hodin 4 minuty, dobré ráno. Pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku si budeme povídat o volbách, které se rychle blíží. Po 4 letech se blíží další komunální volby a my se tedy za chvíli zaměříme na to, jaký je zájem lidí o účast ve volebních komisích. Probereme to s Janou Házovou. Taky se zeptáme na počasí, dnes tuším meteorologa Tomáše Popelky kolem 8:45. No a hosty po 8:30 pak budou ředitel oblastní charity v Červeném Kostelci Miroslav Vajsar a taky Jan Staněk, mluvčí domova svatého Josefa v Žirči u dvora Králové nad Labem, kde bude teď v neděli 27. září v bylinkové zahradě bylinkobraní. Čeká vás určitě příjemný den plný bylinek, přednášek, workshopů, muziky i pohádek pro děti a když přijdete nebo přijedete, tak navíc podpoříte i dokončení bylinkária, což je místo pro setkávání a vzdělávání, které postupně vzniká v tomto jediném zařízení v Česku, kde se starají o lidi s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci a které provozuje právě oblastní charita Červený Kostelec. Tak vás po 8:30 pozveme. Dobré ráno z Hradce Králové od Jakuba Šmita a hezký pátek.

0: Skupina Pet Shop Boys teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 8:45. Teď další téma, které jsme slíbili. Do nových komunálních a v některých obvodech i senátních voleb zbývají 2 týdny. V těchto dnech už by tedy mělo být naprosto jasné i obsazení volebních komisí. Zjišťovali jsme to Hradci Králové i v menších městech a obcích. No, někde je ten zájem vyšší než v minulých letech, jinde ale museli úředníci potřebné členy aktivně hledat. A víc už nám řekne teď reportérka Jana Házová, která to všechno sledovala. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Tak můžeme začít tady v Hradci Králové v krajském městě. Jaká je situace tady?
1: Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohličkové je zájem o práci ve volebních komisích velký. A to i ve srovnání s předchozími volbami, například komunálními před 4 lety nebo volbami do zastupitelstva kraje. No a podobnou zkušenost mají třeba v Rokytnici v Hordeckých horách. Tam do volební komise nominovalo své zástupce všech 7 volebních uskupení. 8. členem je zapisovatel, takže komisi se tam podařilo obsadit bez problémů.
0: Říkal jsem ale také, že jsou některá místa, kde museli úředníci zájemce hledat aktivně, tak která to jsou?
1: Ano, tak třeba ve Dvoře Králové nad Labem byl zpočátku zájem nižší. Město proto oslovilo potenciální zájemce prostřednictvím sociálních sítí a na výzvu lidé reagovali, takže teď už mají dostatečný počet členů. Pomohli také zaměstnanci městského úřadu. V komisích jsou často lidé se zkušenostmi z předchozích voleb, ale kvůli navýšení počtu

0: Do členů přibyli také nováčci. Podobně na tom byli i v Novém Městě nad Metují, kde se snažili doplnit volební komisi rozesíláním interní nabídky zaměstnancům úřadu a dalších organizací. V Kopidlně zase v jednom z pěti okrsků zájemci chyběli a úředníci museli několik lidí oslovit. Nakonec se ale podařilo obsadit i tento okrsek.
1: Takže se zdá, že se daří komise obsadit a naplnit v těchto městech. No ale ještě mě, Jano, zajímá na závěr, co ukazují zkušenosti z těch úplně malinkatých obcí a vesnic.
0: No tak třeba v Borovničce na Trutnovsku potřebují jenom 4 členy a sehnali je tam bez problémů. Letos jde ale o úplně jiné lidi než v minulosti a podle starostky některé motivovala právě vyšší odměna. A v Krchlebech tam se budou konat jenom senátní volby, protože se nepodařilo sestavit kandidátku pro volby do zastupitelstva obce. Komise tam proto bude mít jenom 4 lidi a i ty se podařilo bez problémů najít. Celkově tedy z těchto míst vyplývá, že s obsazováním komisí zatím výraznější potíže nejsou. Někde pomohla vyšší odměna, jinde aktivní hledání zájemců. A ve Dvoře Králové navíc potvrzují, že v komisích zůstávají zkušení členové, ale přibývají i noví.
1: Zjistila reporterka Jana Házová a já za to moc děkuju. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A s meteorologem Tomášem Popelkou si dnes povíme, jaké bude počasí nejenom dnes, ale taky o víkendu. Pane Popelko, moc vás zdravím, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A nejdřív začněte tím, jaký bude pátek. Ten bude ještě studenější takový, než příští dny.
2: To bude chladnější, ale přece nám na sluníčku to bude celkem příjemné. Rozšíří se k nám oblast vysokého tlaku vzduchu a tam by tady, jak to vypadá, zůstala minimálně do konce příštího pracovního týdne. Takže dneska ještě hlavně na východě a severovýchodě kraje ještě oblačnost zatažená. Na ostatním území už se od západu oblačnost patrhává, ale se během naskáče, spíš bude jako je to převážně oblačné počasí, ale srážky by si objevily pouze velmi slabé, pouze na horách, a to by bylo ještě úhrny ani ne do milimetru. Teploty by se nedostaly většinou mezi 13 a 16 stupňů, no a víte, nám bude foukat slabý západní nebo severozápadní a večer potom to bude proměnlivý vítr jenom do 4 metrů.
1: Paráda, jaká bude noc a zítřek?
2: Noc bude studená, tam bude jasno až polojasno, kránu se asi objeví někde mlhy, nemělo by jich být nějak moc, a teploty klesnou na 7 až 4 stupně a jak to vypadá, mohly by se objevit i přízemní mrazíky, jak to vypadá, tím by to bylo hlavně v údolích a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 3 metra nebo bude úplně bez větří.
1: A sobota tedy už bude pěkná i teplejší než dnešek?
2: Sobota by měla být teplejší a bude jasno až polojasno, po ráno ještě budou doznívat mlhy, no a teploty 17 20, tak to vypadá v Polabí, v těch nejteplejších místech by se mohly dostat teploty až někam kolem 22 stupňů, aspoň na chvilku. No a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů.
1: A neděle bude určitě taky v podobném rytmu a duchu?
2: Neděle bude podobná, tam by měla být ještě o něco teplejší, než to rána přidmálo oblačnosti, tam přece jenom ty teploty budou zase kolem těch 4-3 stupňů a opět zase hrozí na některých místech i přízemní mrazíky.
1: Mm-hmm. A ty teploty přes den tedy ještě?
2: Tak, no, většinou to bude jak těch 22, 23 stupňů.
1: Super, tak jo, děkuju. Tomáš Popelka pro nás měl dnes předpověď i na víkend. Naschledanou, hezký víkend, pane Popelko.
2: Hezký den.
0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
3: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
4: Máme špicový hajfy na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradci Králové ve čtvrti Svobodné dvory dnes hořela plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu ohně hasiči zjišťují. Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči se srazí se zvěří. Více uslyšíte v dalších zprávách. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti, která jsou určená například pro týrané nebo zanedbávané děti. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni 633. Prakticky všechna jsou ale podle odborníků neustále obsazená. Skončila rekonstrukce kaple Panny Marie Hlohové v Hořicích. Stála 500 000 korun a trvala 2 roky. Od 18 hodin se dnes koná její slavnostní požehnání. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Čeká nás oblačno, nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dejte pozor na nehodu v Lomnici nad Popelkou na Husově náměstí, kde auto srazilo chodce. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dál vám přejeme krásné, dobré páteční ráno. No a teď v neděli bude v Žirči u Dvora Králové nad Labem bylinkobraní, které můžete prožít v bylinkové zahradě domova svatého Josefa. Bude to příjemný den plný bylinek, přednášek, workshopů, muziky i pohádek pro děti. A když přijdete, tak navíc podpoříte i dokončení bylinkária, což je takové příjemné místo pro setkávání, které postupně vzniká v tomto jediném zařízení v Česku, kde poskytují péči lidem nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. No a na bylinkobraní nás tedy dnes přijeli pozvat sem do Českého rozhlasu Hradec Králové jednak ředitel oblastní charity Červený kostelec Miroslav Vajsar a taky Jan Staněk, který je mluvčím domova svatého Josefa v Žirči. Tak vás tady oba vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co nás tedy všechno teď čeká v neděli na bylinkobraní, pane Staňku?
1: Čeká nás krásný den, pohodový den, den plný kulturního programu, hudebního programu, ale také, když bych měl vypíchnout to, co zajímá mě, to, co by mě zaujalo, tak je to přednáška o ježcích a netopírech.
0: Ale.
1: Takže to mě opravdu v tom programu zaujalo, ale těch přednášek je tam hned několik, samozřejmě na téma bylinek, třeba desatero správného bylinkáře, a nezapomínáme ani pro děti, takže rodiny s dětmi se určitě můžou těšit na pohádku nebo taky na dobovou přehlídku
0: módní přehlídku.
1: A nebo třeba prezentaci historických řemesel.
0: Krása, hudba taky bude určitě, k tomu se ještě dostaneme. No a já jsem říkal, že to všechno bude vlastně i na podporu bylinkária. Tak můžeme říct, co je bylinkárium?
1: Určitě můžeme. Bylinkárium je na charitu trošku netradiční projekt, protože vlastně vytváří jakési místo setkávání, možná takové komunitní místo, kde se bude setkávat svět zdravých a nemocných, propojuje vlastně 11 botanicky zajímavých míst kladského pomezí v Česku i v Polsku, ale samozřejmě, že to bylinkárium má také dopad pro nemocné roztroušenou sklerózou, o které v domově svatého Josefa pečujeme, bude tam prostě pro ně zázemí takové multifunkční, kde budou moci využít aktivizační program, nebo taky docházet vlastně na vzdělávací kurzy, ale především je to skutečně místo, který nabídne i zázemí těm návštěvníkům, kteří dneska přirozeně do areálu svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem přichází. Budou tam mít to zázemí, které jim dosud chybělo, a bude tam ta možnost potkat se s lidmi s roztroušenou sklerózou a prezentovat i tu činnost, kterou u nás tito lidé vytvářejí.
0: Jak jste daleko s tím budováním bylinkária a kolik je třeba ještě potřeba peněz na dokončení?
2: Tak stavební část jsme dokončili a teďka nás čeká kolaudace a vybavení a zároveň instalace vlastně výstavy v suterénu tohoto velmi zajímavého prostoru.
0: Určitě to tam bude krásně vonět, až tam budou růst ty bylinky, ne? Bude to příjemné.
1: No, uvidíme tam i ty kořeny těch bylinek.
0: Jo, takové edukační to bude možná.
1: Bude a velmi interaktivní a zase pamatujeme i na děti.
0: A patří tam ty bylinky i třeba historicky do Žirče?
2: Patří, protože už vlastně i jezuité jako původní majitelé celého toho areálu také pěstovali bylinky, a takže my se vlastně určitým způsobem vracíme tady k této myšlence.
0: Mm-hmm, takže proto vlastně bylinkárium.
2: Ano.
0: Jaký ještě program bude tedy v neděli? Já jsem zmínil taky nějak teda hudební vystoupení, takže které kapely třeba přijedou, jestli nějaké přijedou?
1: Přijedou, budou asi 4, jsou to řekněme takové regionální kapely, celá ta akce je skutečně taková velmi regionální, taková pohodová, takže zmínil bych třeba skupinu Dvě jaja nebo Milan a Bosorky, a vlastně nebo třeba kapelu Dostavník nebo Country Harmony. A určitě bych chtěl taky zmínit workshopy, možnost zapojit se, a ta je dokonce i pro nemocné roztroušenou sklerózou a dokonce v domově svatého Josefa je dneska tahle možnost dlouhodobě. Opět jsme u toho bylinkária, máme nový aktivizační program takzvaných bylinkových terapií, kdy si klienti sami můžou vyrobit nějaké mastičky, prostě vyrábění z bylin, a to přesně čeká návštěvníky i na tom nedělním bylinkobraní od 10.30.
0: 10.30, to je důležité zmínit, začínáte mší svatou, takže určitě přijďte už na ten začátek. A do kolika budeme moci přijet v tu neděli a takhle hezky se bavit vlastně u vás?
1: Tak uvidíme, jak se to rozjede, ale oficiálně ten program vlastně končí právě tím vystoupením kapely Dostavních v 5 hodin.
0: Tak si to krásně užijte určitě, no a my bychom si po písnice možná řekli trošku víc i o domovu svatého Josefa v Žirči jako takovém, protože to je důležité zařízení a vlastně pořád, jestli se nepletu, tedy jediné u nás v České republice. Takže našimi hosty zůstávají v dobrém ránu ředitel oblastní charity v Červeném Kostelci Miroslav Vajsar a taky Jan Staněk, mluvčí domova svatého Josefa.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a našimi ranními hosty jsou dnes ředitel oblastní charity Červeném Kostelci Miroslav Vajsar a taky Jan Staněk, mluvčí domova svatého Josefa v Žirči u dvora Králové nad Labem, kde bude teď v neděli 27. září v bylinkové zahradě Bylinkobraní. Čeká vás, jak jsme říkali, moc příjemný den plný bylinek, přednášek, workshopů, muziky i pohádek pro děti. A když přijdete, tak navíc podpoříte i dokončení bylinkária, což je místo, jak jsme říkali, pro setkávání a vzdělávání, které postupně vzniká v tomto jediném zařízení v Česku, kde se starají o lidi s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci a které tedy provozuje právě oblastní charita Červený Kostelec. Jak to tenkrát vlastně bylo, pane řediteli, se založením domova svatého Josefa v Žirči?
1: Tak já, když jsem začal působit v hospici Janešky České, což byl vlastně první hospic v republice, tak jsem se potkal s mladou paní a s dalším člověkem, kteří byli vlastně v závěrečné fázi svého života a měli roztroušenou sklerózu a zjistil jsem vlastně, že neexistuje žádné zařízení, které by se těmto lidem věnovalo. Mm-hmm. Do toho potom přišla nabídka řádových sester z Českých Budějovic, že nám věnují vlastně objekt v Žirči u dvora Králové a postupně jsme před 25 lety začali budovat domov svatého Josefa jako vlastně modelové zařízení určené lidem s roztroušenou sklerózou, zejména v těch pokročilých fázích onemocnění.
0: Co bylo tenkrát na začátku všechno potřeba vybudovat? A věděli jste vůbec, do čeho jdete? Asi ne?
1: Úplně jsme nevěděli, do čeho jdeme, protože objekt, vlastně bývalý klášter, byl opuštěný. Postupně jsme nejprve vybudovali prvních 14 lůžek, pak další 14 lůžek a další etapy, takže vlastně po 25 letech dneska máme 88 lůžek určených pro různé formy vlastně péče o lidi s roztroušenou sklerózou, ale tak, jak jsme nabývali zkušenosti, tak jsme vlastně zjistili, že je potřeba podporovat lidi také v domácnostech, takže podporujeme rodiny, nemocné.
0: Pečující také.
1: A pečující a ta naše činnost se opravdu rozvíjí i ve formě vlastně vzdělávání pro zaměstnance různých zdravotnických nebo sociálních zařízení.
0: Kolik je u nás vůbec v Česku lidí, kteří žijí s touto nemocí, s tímto závažným onemocněním a dostačují vlastně kapacity domova svatého Josefa v Žirči tomu, kolik by bylo potřeba, protože, jak jsme říkali, jste pořád jediní v Česku.
2: V České republice žije 25 tisíc lidí s roztroušenou sklerózou, z toho zhruba 6 tisíc lidí je v pokročilém stádiu nemoci. A jak zaznělo, domov svatého Josefa je jediné specializované zařízení pro takto nemocné, především pro ty v té pokročilé fázi, kteří se prakticky nemají kam jinam dostat. Takže pokud si porovnáme číslo 6 tisíc a jedno zařízení z 88 lůžek, tak myslím si, že odpověď známe. Ty kapacity zásadně nedostačují. Když bych zmínil asi naši nejvíc exponovanou službu dlouhodobé pobyty, takzvaný domov pro osoby se zdravotním postižením, tak je tam 200 žádostí poměrně urgentních, kterým nejsme schopni vyhovět a proto my se tolik zaměřujeme na tu pomoc doma. Proto ta poradna, dokonce dneska i terénní výjezdy. Protože také od těch našich RSKářů, jak si sami říkají, slyšíme, že když vidí tu možnost těch služeb a těch pomůcek, které doma dneska mohou využívat, tak často řeknou, kdybych tohle věděl, tak já bych doma ještě zůstal. Mm-hmm. A proto opravdu možná důležité sdělení, ta naše odborná poradna je bezplatná. Je možné, kdokoliv by tuhle nemoc má, tak na ní zavolat a snažíme se opravdu pomoct těm rodinám, aby zvládli tu péči doma tak, jak jen to jde.
0: Která je samozřejmě složitá, velmi, velmi, velmi složitá. Jak vás můžou lidé podpořit? Protože těch cest je samozřejmě víc, nejenom to, že třeba v neděli teď přijedou k vám do té bylinkové zahrady. Jak ještě můžeme podpořit vaši činnost?
2: Je to možné především třeba přes webové stránky, ať už jsou velmi jednoduché, ať už to bylinkarium.cz, kde lze podpořit ten projekt té výstavby toho aktuálního objektu, anebo také, kdo by chtěl podpořit právě tu péči, tak je to možné udělat na webu domovenka.cz. A já bych tady rád zmínil, že domov svatého Josefa by neexistoval asi ani jeden rok nebýt dárců. A je strašně hezké vidět tuhle krásnou stránku české společnosti, že vlastně se najde tolik dárců, kteří pomáhají zajišťovat ty rehabilitace a pošlou třeba i tu pravidelnou měsíční dobovenku, která znamená právě to, že nejen, že poskytneme jednu hodinu rehabilitace, ale mnoho těch hodin a opravdu postupně pomáháme těm lidem ke kvalitnějšímu a smysluplnějšímu životu a za to bych tady chtěl prostě poděkovat.
0: No a teď neděli taky můžete zavítat na Bylinkobraní, jak jsme říkali. Ještě něco důležitého, co jsme neřekli k té neděli, která bude určitě moc pěkná, jak jsme říkali, začíná to v 10:30 mší svatou, až do 17 hodin tam bude bohatý program.
2: Já bych chtěl možná právě zmínit to, že to je, že ta akce je výjimečná tím, že je benefiční, že to není jenom o tom, že se tam někdo půjde pobavit, ale spojí, řekněme, to příjemné s tím užitečným a vlastně tím vstupným i případně tím třeba nákupem těch bylinek, tak podporuje to, aby v České republice se lidem s roztroušenou sklerózou lépe žilo a jejich rodinám, aby mohli žít lehčí život.
0: A na nedělní bylinkobraní v domově svatého Josefa v Žirči vás tedy pozval jednak ředitel oblastní charity v Červeném Kostelci Miroslav Vajsár. Moc děkuju, pane řediteli, a taky Jan Staněk, mluvčí domova svatého Josefa v Žirči. Moc děkuju, ať se to v neděli povede, samozřejmě.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Naschledanou.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno z dobrého rána i od Jakuba Šmita, který se loučí. Hezký pátek vám přeju. Za chviličku už pokračujeme dnešním dopoledním habadějem, pátečním habadějem. Vysíláme z kavárny Lada Klokočníková a její hosté se na vás těší. Já vám přeju krásný víkend taky, kromě toho, že jsem popřál hezký pátek, no a těším se na vás v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zase po neděli. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Noc vědy v Hradci Králové otevře i běžně nepřístupná vědecká pracoviště. České veřejné finance přestávají být podle Národní rozpočtové rady udržitelné. Na podzim přibývá srážek se zvěří. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Do celorepublikové noci vědy se dnes v Hradci Králové zapojí několik institucí. Běžně nepřístupná pracoviště, vědecké pokusy, přednášky nebo workshopy nabídnou hradecké vysoké školy, knihovny, hvězdárna i Státní ústav radiační ochrany. Veřejnost se navíc poprvé podívá do nově otevřeného kampusu Univerzity Karlovy. Detaily k programu na Univerzitě Hradec Králové doplňuje její mluvčí Jakub Novák.
2: Program začíná v univerzitním kampusu na Soutoku v 17 hodin, ale navštívit bude možné i Filozofickou fakultu na náměstí Svobody. Mezi Univerzitou Hradec Králové a dalšími zapojenými institucemi se dostanete zdarma speciální linkou MHD. Stejně tak jsme ke standardním městským 15 minutám na Nextbike zařídili navíc 30 minut zdarma.
0: Oprava chodníku vedoucího podél hřbitovní zdi v ulici Sluneční stráň ve Svobodě nad Úpou je komplikovanější, než byl původní předpoklad. Jeho uzavření proto potrvá až do 5. října. Lidé by podle radnice měli dbát zvýšené opatrnosti, respektovat dopravní značení a využívat vyznačené náhradní trasy. České veřejné finance přestávají být podle Národní rozpočtové rady udržitelné. Její předseda Mojmír Hampl varuje, že kvůli vysokým rozpočtovým deficitům se náraz na tzv. Dluhový strop přiblížil o 3 roky, na rok 2034. Vláda Andreje Babiše z ANO přitom na příští rok chystá rozpočet se schodkem 386 miliard korun, druhým nejvyšším v historii Česka. Argumentuje tím, že většina z rozpočtu jsou tzv. Mandatorní výdaje, které stát ze zákona musí zaplatit. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a také se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
3: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
1: Sport.
0: Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Méně jich bylo ve slavném překážkovém dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, zejména na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Jaroměře směrem na Nové Město nad Metují očekávejte zdržení. Aktuálně tam housne provoz. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Poslední zářijový pátek je tady a spolu s ním i náš páteční habaděj. Přeji vám hezký den. První dobrou zprávou je to, že nás čeká prodloužený víkend a tak věřím, že i počasí, které probereme s meteorology před 12. hodinou, bude ideální a pro organizátory akcí příležitostí připravit pro vás to nejlepší. Platí to i o dnešním pátku, který je výjimečný tím, že startuje, jak už jste slyšeli od Jakuba a také z našich zpráv, tradiční a velmi vyhledávaná noc vědy. Jejím smyslem je ukázat lidem, že věda není nudná, naopak je studnicí zajímavostí a fascinujících úkazů. Jeden den v roce tak na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách jsou zpřístupněny univerzity, vědecká pracoviště, výzkumná pracoviště, ale jsou to i populárně vzdělávací přednášky, workshopy, hudební vystoupení a módní přehlídky. Od roku 2026 pak se Noc vědců po 20 letech přejmenovala na Noc vědy, tak si to budeme pamatovat. No a ten letošní podtitul Komunikace, ten hodně nahrává i našemu rozhlasu. A tak i PHčko od 9 do 12 hodin nabídne program nabitý informacemi z vědy. Už za malou chvíli vás na Noc vědy pozveme. Bude se jí týkat i soutěž Věřte, nevěřte a v podstatě celé dopolední vysílání, protože pozvání přijali dámy, které mají k vědě blízko, ač se to nikdy na první pohled nezdá. Ty první přivítáme už po písničce, tak ještě jednou krásné páteční dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Ladou Klokočníkovou.

0: Posloucháte Páteční Habaděj a 8 minut po 9. hodině už tady vítám první hosty, které jsem slibovala. Dovolte mi, abych přivítala v našem Pátečním Habaději magistru Terezu Vaníčkovou, koordinátorku akce Den vědy na Univerzitě Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A společně s ní je tady také magistra Eva Janouchová z Univerzity třetího věku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní magistro, protože ono to bude také souviset, ale začněme tedy paní Vaníčková to.

0: svobody. Co se týká toho programu, tak to nejzajímavější bude určitě, dá se říct, vlastně na všech těch fakultách. Velmi zajímavý program nabízí třeba Fakulta informatiky a managementu Deepfake v praxi, kdy si můžou návštěvníci zkusit rozeznat manipulovanou fotografii nebo video. Dále Přírodovědecká fakulta otevře svoje laboratoře, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet aktivitu botanický detektiv. Pro ty nejmenší si připravila naše pedagogická fakulta tajnou podzemní poštu, a nebo na filozofické fakultě budou moci navštívit aktivitu, kde se dozvědí, jak vesmírné technologie ovlivňují civilní svět.
1: No je toho hodně. Od kolika hodin tedy začíná noc vědy, když my mluvíme? A do kolika? To bude opravdu do noci?
0: Noc vědy začíná v knihovně města Hradce Králové od 15 a na všech ostatních institucích od 17 hodin. Návštěvníci můžou využít bezplatnou linku MHD, a která propojuje vlastně všechny ty instituce v Hradci Králové.
1: Ano, to jsme slyšeli také od Jakuba Nováka dnes ve zprávách. No je tady s námi také další milý host, magistra Eva Janouchová, a my budeme spolu mluvit o Univerzitě třetího věku, protože to už je také vlastně tradice a je potěšitelné, že lidé seniori anebo lidé ve starším věku mají velký zájem právě o Univerzitu třetího věku a možná i o tu vědu.
2: Tak ten dlouhodobý zájem a výrazný zájem o Univerzitu třetího věku a vzdělávání právě z řad seniorů je dlouhodobě výrazný. Vlastně můžu říci, že charakteristickým rysem U3V je právě věrnost a dlouhodobá spolupráce a účast právě na vzdělávání. Je to taková jako známka naší kvality, protože je to ocenění naší práce. My vlastně loni jsme dokázali nabídnout maximum kurzu, a to bylo 33 kurzů, a ročně se vzdělává asi 1000 posluchačů v našich řadách.
1: O které kurzy je největší zájem?
2: Největší zájem je o kurzy historické, pohybové, výuka jazyků, je zájem také o počítačové dovednosti, včetně umělé inteligence.
1: Ano, ano. No vy jste říkala, že už máte také některé seniorky, které chodí 20 let.
2: Ano.
1: Začaly možná tedy ještě v tom produktivním věku a zůstaly až do toho seniorského věku, což je potěšitelné.
2: No, v produktivním věku nezačali. Oni skutečně začali vlastně v tom seniorském věku, vlastně ve věku spojený s odchodem do důchodu. A těm paním je opravdu dneska asi víc než 80 let. My tam máme skutečně velmi heterogenní skupiny, nejenom věkové, ale i vzděláním a podobně. Ty dvě paní jsou, jedna paní je hradecká z Hradce Králové, druhá je z Příměstí, protože musím říci, že zájem o Univerzitu třetího věku není doménou pouze hradeckých obyvatelů. Je to více jak polovina posluchačů dojíždí za vzdělání. Paní Alena Dimešová je z Boharyně a ona skutečně začala studovat v roce 2008 a nepřetržitě studovala až studuje do současnosti. Má velmi zajímavý studijní příběh, protože ona přestoupila z takových obecných kurzů do specializovaných kurzů počítačových a podobně. A paní Zdeňka Matoušková je z Hradce Králové a ona zůstala u přednáškových cyklů, což je taková velmi různorodá nabídka různých témat.
1: V současné době tady se mohou hlásit zájemci ještě na Univerzitu třetího věku?
2: Určitě. Přivítáme všechny velmi rádi. Přihlášky probíhají, první hodiny teď začínají se otevírat kurzy, stále některé kurzy jsou volné, ale musím říci, že ty preferované už jsou obsazené.
1: Pro koho vlastně jsou určené? Vy jste říkala, že nezačali v tom produktivním věku, to znamená, že musím být důchodce, abych mohla chodit
2: ano,
1: na kurzy?
2: To je velmi dobrá otázka. Skutečně Univerzita třetího věku je spojená s věkem, který nám signalizuje odchod do důchodu. Dnes je ta situace taková proměnlivá, my studujeme, neprokazujete se nějakým, vlastně, že pobíráte starobní důchod, ale je to skutečně určené pro minimálně posluchače 60 let plus.
1: Mm-hmm. My dnes mluvíme o noci vědy, znamená to, že když se dnes někdo přijde podívat, že i tam načerpá tu inspiraci, co třeba může na Univerzitě třetího věku studovat?
2: Určitě ano, protože to možná nezaznělo. Univerzitu třetího věku zabezpečují vlastně většinu kurzu vyučují akademičtí pracovníci. Skutečně my zaručujeme známku a garantujeme známku univerzitního vzdělávání. Samozřejmě se snažíme vědu popularizovat, ale ta vědomostní základ, základna a ten přenos těch informací je skutečně věda a výzkum, mm-hmm, a současná témata.
1: Takže srdečně

0: Zveme všechny na noc vědy, od těch dětí až po ty nejstarší občany. Připomínám, že paní Alena Dimešová, Zdeňka Matoušková tady měli být, ale onemocněli, ta viroza hřádí ve velkém, ale my si je sem někdy pozveme, aby se s námi podělili právě o ty 20leté zkušenosti. V tuto chvíli vám, paní Janouchová, mnohokrát děkuji za návštěvu. No a paní Terezu Vaničkovou si tady nechám na soutěž Věřte, nevěřte. Vy si zatím tady dejte dobrou kávu a připravte soutěžní otázku, protože noc vědy společně jako s koordinátorkou té dnešní vědy ještě rozebereme.
1: Děkuju moc.

0: A v 9 hodin a 18 minut, kdy posloucháte stále páteční Habaděj, vysíláme pro vás z naší rozhlasové kavárny, tak tady vítám dalšího hosta a tím je šéfredaktorka časopisu Kvartier Gabriela Urbánková. Daňková, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: šéfredaktorko, no, aby ne, vy jste slavili a slavili jste 10 let Kvartieru.
1: Přesně tak. Toto číslo, tedy vlastně podzimní číslo, které vyšlo 17. září, je skutečně výjimečné. 10 let, dekáda. Nicméně vy taky letos tedy něco slavíte, takže a o tom se tedy budou moci i čtenáři dočíst z magazínu Kvartier. Já předpokládám, že se mě na to za chviličku zeptáte. Takže toto číslo bych řekla, že je jako opravdu výjimečné a jedno z nejnabitějších, co se týče vlastně inspirativních rozhovorů.
0: Ano, ano, ty inspirativní rozhovory, to byl váš záměr asi už od začátku, přesto tedy změnil se za těch 10 let pohled na to, co chcete posluchačům nebo čtenářům ve vašem případě nabízet? Nebo je to stále stejný záměr?
1: No, já v magazínu Kvartier 10 let nejsem, tak nechci mluvit za kolegyně, které vlastně stály v čele přede mnou. Nicméně já si myslím, že to byl záměr už vlastně od toho samého začátku. My jsme chtěli východním Čechám dát takový východočeský Forbes a troufám si říct, že se nám to daří, že skutečně neustále vyhledáváme spoustu zajímavých tváří, zajímavých osobností z celých východních Čech, které mají co říct. Takže ten záměr tam byl už od toho začátku.
0: Ano, časopis je velice kvalitní. Základem je asi také to, že máte velmi dobrý tým, který časopis připravuje.
1: Přesně tak, bez toho by to nešlo. Nejsme žádný velký tým, jsme takový, řekla bych, mikrotým a každý opravdu se musí smekat, musí se otáčet, aby ten magazín jednou za čtvrt roku mohl vyjít, ale děkuju, že jste nám ho takhle pochválila, já sama to tak cítím a jsem strašně ráda, když to vidí i čtenáři. Dbáme na to, aby to vypadalo graficky pěkně, aby opravdu ty fotografie, které my fotíme, protože většinu těch fotografií, které vy vidíte, tu titulní stranu, tak fotíme my z magazínu Kvartier a dáváme si na tom opravdu záležet, aby to mělo takovou noblesu.
0: Ano, ano. V tom posledním, nebo z toho posledního se na mě teď dívá František Kinský a Jana Diosegi, takže to jsou asi hlavní hrdinové, tedy když to tak řeknu, tohoto časopisu. Můžeme se podívat, co tedy tentokrát jste připravili a já bych ráda připomněla, že velmi sympatické je to, že na mnoha místech ve východních Čechách se s ním mohou vlastně setkat čtenáři a že je bezplatný.
1: Přesně tak. Magazín Kvartier je zdarma, je na vybraných distribučních místech, které najdete jednak na našem webu a i vlastně vzadu v tom magazínu je tady seznam těch distribučních míst. Jedno z distribučních míst je i Český rozhlas tady, takže kdo přijde třeba do vlastně rozhlasové kavárny, tak si ho může vzít. A jak už jste říkala, ano, hlavními stars podzimního čísla je František Kinský a Jana Diosegi. Je to neuvěřitelně inspirativní dvojice. Dali možnost mi nahlédnout do svého soukromí pod pokličku. Mohla jsem vlastně se dozvědět něco o střetu takového toho normálního člověka, normálního života a toho šlechtického života, protože ono přeci jenom je to trošičku něco jiného, má to svá pravidla, své mantinely, jak se prostě člověk šlechtického původu chová a bylo to pro mě neskutečně zajímavé a myslím si, že i čtenáři se dozví spoustu zajímavostí, když magazín otevřou.
0: Ano, můžeme také říct ještě některé další tituly, na které byste ráda upozornila, abychom si jich všimli.
1: Tak my jsme se věnovali v tomto čísle šarmantní osobnosti, protože vy budete
0: ano, tam
1: slavit...
0: je ta třicítka.
1: Ano, tam je ta třicítka, vy budete slavit 3 dekády, takže my jsme se těm 30 letům šarmantní osobnosti Českého rozhlasu trošičku pověnovali. Je tam i hlasovací kupon, takže když vlastně budou mít čtenáři svůj magazín Kvartier, tak můžou zahlasovat pro svoji vybranou šarmantní osobnost. Dále, co bych třeba zmínila. Spousta z nás je neustále na internetu, na telefonu, scrollujeme. Ono nás to hodně vysává jakoby energeticky a já jsem se proto věnovala v jednom ze článků tomu, jak vypnout. Ono to není jenom o tom vypnout ten telefon, ale vypnout i mozek, abychom neustále nechtěli být prostě aktivní někde na internetu, na sociálních sítích a podobně a dali si takový detox nebo restart, tak to je...
0: Ano, vám se to podařilo?
1: No.
0: Protože vím, že na těch sociálních sítích, ono to už ani nejde. Ten Kvartier také stále tu propagaci má na sociálních sítích, protože v současné době už bez sociálních sítí vlastně ta propagace je mizivá.
1: Je to tak. A já sama vlastně se snažím i na svém osobním vlastně Instagramu být velmi aktivní a beru to jako součást té práce. Když třeba mám dovolenou, jedu do zahraničí, tak skutečně se snažím tam být úplně minimálně. Ale v průběhu prostě nějaké mé pracovní doby, která je od nevidím do nevidím stejně, tak je to prostě součást. A je to někdy takové náročné.
0: Náročné. No, další podzimní číslo tedy je tady na stole před námi. My ho necháme kolovat, aby se dámy podívali, co zajímavého tedy jste pro nás připravili. A už se rodí, předpokládám, zimní číslo.
1: Je to tak, protože většinou na to zimní číslo, tedy na přípravu zimního čísla máme nejméně času. Třetího prosince, vychází zimní číslo, tedy poslední číslo tohoto roku. A já už opravdu, jen co jsme vydali 17. září vlastně toto podzimní číslo, tak už jsem začala s přípravami, začala jsem s plánováním rozhovorů a s takovým tím jakoby utříbením si myšlenek, co bych všechno chtěla čtenářům do zimního čísla nabídnout.
0: No, budeme se těšit teď tedy na to podzimní a potom na to zimní číslo. K tomu desetiletému výročí přejeme tedy hodně nápadů, hodně elánu, hodně radosti, protože když to člověk dělá s radostí, ono to potom z toho, když si člověk přečte nějaký ten článek je znát. Děkuji mnohokrát. Šéfredaktorka Kvartieru Gabriela Urbánková-Daňková byla naším hostem. No, jaký bude víkend?
1: Víkend bude nádherný, protože si užiji wellness víkend na Moravě se svojí nejlepší kamarádkou, která mimochodem byla taky na titulní straně magazínu Kvartier, protože je to manželka známého tenisty z Wimbledonu. Takže jedeme si odpočinout.
0: Tak si to krásně užijte. Děkujeme a nashledanou.
1: Děkuji a krásný den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Věřte, nevěřte.
1: Ano, v pravidelném pátečním čase je tu naše soutěž Věřte, nevěřte. Vy jste na ní zvyklí až po té 10. hodině, ale v pátek vzhledem k hostům po 10. jsme ji zařadili dříve, takže doufám, že už jste u telefonu, že už máte před sebou počítač a zasoutěžíte si s námi. Dnes tu máme krásné ceny, máme tady knížku, no a za chviličku vám řekneme, produkční Radka Šubertová
2: máme
1: vedle
2: tady
1: mě, pojďme
2: úplně
1: říci.
2: Nové propagační předměty od Univerzity Hradec Králové.
1: Tak.
2: Krásný balíček.
1: Ano, vidím tam tričko, vidím tam tašku, krásná knížka, žena bez promile, no tak to bude také určitě zajímavé. Tak to všechno jsou ceny, které dnes dostanete, pokud si poradíte se soutěžní otázkou. Já jsem velice ráda, že společně se mnou tady zůstala, jak jsem slibovala, koordinátorka dnešní noci vědy na Univerzitě Hradec Králové, Tereza Vaníčková. Dostala jste za úkol ještě jednou, Terezo, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dostala jste za úkol připravit soutěžní otázku. Než se tak stane, tak já jen, abychom učinili zadost pravidlům, tak řeknu, jaká jsou pravidla. Soutěž tedy má možnost zapojení se do soutěže na telefonním čísle 726 46 46 46. Každý z vás tedy se může zapojit. A nebo potom máme e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. Pravidla jsou taková, že vám řekneme zajímavost, na vás bude posoudit, jestli všechno, co dnes Tereza Vaníčková řekne, je pravda. Pokud se vám něco maličko nebude líbit, tak byste měli říci ne. No a za odměnu jednoho z vás vylosujeme a ten dostane všechny ty ceny, o kterých jsme se zmínili. Tím, že vysíláme z kavárny, tak také zapojíme dámy, které tady s námi jsou, které také mají možnost tedy si o tyto ceny zahrát. Tak teď už tedy dávám prostor Terezo vám a pojďme na soutěžní otázku.
3: Já bych ráda svoji otázkou navázala na letošní téma Noci vědy, teda komunikaci, a ráda bych se posluchačů a posluchaček zeptala, zda věří, že si stromy mohou pomocí hub podzemí předávat informace.
1: Ano, takže otázka ve Věřte, nevěřte je, věříte tomu, že si stromy mohou prostřednictvím hub podzemí předávat informace? Ano, no je to o té komunikaci v letošním roce, takže spolu komunikují. Budeme čekat na vaše názory, ale zeptáme se i tady.
4: Já myslím, že ano.
1: Ano? A proč si myslíte, že ano? Dá se to vysvětlit? Dá se to vysvětlit?
4: No,
1: proč tomu
4: dá,
1: věříte?
4: Protože si stromy spolu povídají. Když mezi nimi se pohybujete, tak slyšíte, jak šumí, a svoje informace si podávají v kořeny.
1: Dobře, děkuji. Ještě se zeptáme vedle dámy, paní
5: Jary.
1: Já
5: teda si myslím taky, že ano, nebudu se opakovat, ale chtěla bych říct, že to šumění stromů je určitě předávání informací, a tím proto i ty kořeny mají tak dlouhé, aby prostě tu možnost měli. Tak.
1: Dobře, takže no. My děkujeme, dva názory z kavárny a teď tři názory po telefonu. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady je Lída a já tomu také věřím.
1: Také věříte. A slyšela jste někdy, že by si tak nějak, jako když jste dala hlavu k zemi, že by opravdu tam nějaká komunikace běžela? Nebo si myslíte, že to je absolutně nepostřehnutelné?
6: Já jsem nic takového neslyšela, ale říkali to vědci, slyšela jsem ten názor, že si komunikují.
1: Ano, věříte tomu. Dobře. Takže děkujeme mnohokrát, paní Lído. Nechystnáte se na Noc vědy sem do Hradce Králové?
6: Pokud mi to vyjde, tak bych tam ráda.
1: No tak se těšíme. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
6: Hezký den, naschledanou.
1: Další posluchač je na lince. Dobrý den. Haló, haló.
7: No haló, my jsme spolu už asi hovořili. Tady Lucie.
1: Ano, dobrý den, Lucie, zdravíme vás a ptáme se, jestli věříte nebo nevěříte naší soutěžní otázce.
7: Věřím tomu, ano.
1: Věříte?
7: Už jsem to slyšela, je to tak, opravdu.
1: Slyšela jste to, no, tak uvidíme, jestli to je pravda nebo není. Děkujeme mnohokrát. Chystáte se sem k nám také do Hradce nebo jste z Hradce?
7: No momentálně se nechystám do Hradce, nejsem z Hradce.
1: Nejste.
7: Jsem z Opočna.
1: No nevadí, my vám tu Noc vědy ještě přiblížíme po 10. i po 11. hodině, tak se mějte hezky. Naschledanou. A ještě jednoho posluchače pozdravíme. Dobrý den. Kdo pak tam je? Halo, halo. Tak uvidíme. Ano.
8: Dobrý den.
1: Zeslabte si trošičku rádio, abychom vás dobře slyšeli,
8: ano,
1: prosím pěkně.
8: Ano.
1: Ano, už vás slyšíme, takže věříte?
0: Já určitě věřím, no. No a pomáhají tomu snad i houby, si myslím. Ano. Jako to podhoubí.
1: Aha, dobře, no tak asi jste také vědkyně, nejste vědkyně náhodou?
0: No to ne. Spíš houbařka.
1: Spíš ta houbařka, dobře. A chystáte se také na Noc vědy, nebo co věda pro vás?
0: Ne, já jsem Trychinovská, ale poslouchám vás pořád celý dny.
1: Tak to nás těší. Tak ať vám to vydrží. Mějte se moc hezky, zdravíme. Děkuji. Do Rychnova, nashledanou. Tak to byly tři názory po telefonu, teď si chviličku zahrajeme a potom soutěž vyhodnotíme a vy, kteří jste se nedovolali, tak můžete využít naši adresy studio.hradec@rozhlas.cz. Hrajeme o řadu krásných cen, tak jsem zvědavá, co nám zavoláte, jestli věříte tedy tomu, co říkala Tereza Vaničková, že si stromy mohou prostřednictvím hub podzemí předávat informace. No a pokud napíšete i, jaký je váš vztah k vědě, nebo jestli se chystáte na Noc vědy, budeme velice rádi. Tak pište.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je minuta po 9:45, nejvyšší čas vyhodnotit naši soutěž Věřte, nevěřte, se mnou stále magistra Tereza Vaníčková, na které to bude, aby vyhodnotila, ale je tu také produkční Radka Šubertová, která po celou dobu, co jsme vám hráli, se dívala do vaší korespondence, tak dobrý den, Radko, ještě jednou.
1: Dobrý den všem.
0: A pojďme říct si, co nám píší naši posluchači. Dnes je to asi hodně stejné, co?
1: Ano, dneska nám všichni věřili, protože mezi našimi posluchači jsou všichni věci a všichni rozumí přírodě a jak to v ní funguje, tak píše nám paní Stáňa. Dobrý den, dnes věřím, příroda je kouzelná, bydlíme na samotě u lesa, je tam krásný klídek. Pan Jiří nám píše, věřím této zprávě, jednak už jsem to slyšel v nějakém pořadu a hlavně věřím, že mezi nebem a zemím jsou věci, které člověk neregistruje, ale přesto fungují. A pan Tomáš, ten nám napsal, už to otvírám, dobrý den, zdravím všechny v rozhlase, věřím, ta síť hub je neskutečně složitá a velká, myslím, že se tomu říká World Wide Web.
0: Ano, ano, těch ohlasů přišlo velké množství, takže zdravíme i paní Stáňu, o paní Heleně už Radka mluvila, máme tady také reakci paní Markéty, nebo slečny Markéty, no je toho hodně, ale na Tereze Vaničkové bude, aby řekla, jestli to zpráva byla tedy pravdivá, a potom, abyste vybrala jednoho, nebude to jednoduché tedy dnes, komu věnujeme všechny ceny.
2: Já moc děkuji všem posluchačům i posluchačkám, kteří poslali odpovědi, bylo jich opravdu spoustu a ač se necítím plně kompetentní podat odborný výklad tomu, jak opravdu tato prospěšná symbioza mezi kořeny rostlin a půdními houbami funguje, tak potvrzuji, že je to opravdu pravda a dokonce pan Tomáš popsal i, jak se vlastně tento systém jmenuje. Nazývá se to tedy mikorhiza a neboli World Wide Web.
0: Ano, takže vybíráte pana Tomáše?
2: Ano.
0: Takže panu Tomáši blahopřejeme, protože Tomáš Karásek získává všechny ceny a že jich tady je, když tak se mrkněte na kamery, abyste věděl, co k vám poputuje. Nevím, jestli jste z Hradce Králové nebo mimo, protože to nám tady nepíšete, ale mail na vás máme. Pane Karásku, tak my se ozveme a všechny ceny k vám doputují správnou cestou. Tak blahopřejeme. No a Terezo, pojďme tady ještě naposled v této chvíli, v téhleté hodině pozvat na Noc vědy. Na co vy se těšíte?
2: Já se nejvíce těším na to, až uvidím rozzářené tváře všech návštěvníků, kteří dorazí k nám na univerzitní budovy. Moc mě mrzí, že nebudu moc navštívit ostatní instituce v Hradci Králové, protože samozřejmě ta role koordinační je pro mě důležitá především na budovách Univerzity Hradec Králové. Každopádně ještě jednou moc zveme od 15 hodin do knihovny města Hradce Králové a od 17 hodin na všechny ostatní instituce na Univerzitě Hradec Králové. Od 17 otevřeme všechny naše budovy a budete moct navštívit vlastně od laboratoří přes naše ateliéry a vlastně, což představí akademička v následujících minutách ve vašem vysílání, třeba i módní přehlídku studentských výtvorů.
0: Na to se také velice těšíme, tu příští hodinu. Tedy věnujeme i Ivaně Kaňovské a jejím studentkám, takže to je pozvánka na tu 10. hodinu. No, když někdo nestihne tu 17., 18., tak klidně může přijít i ve 22 hodin, protože do 23 bude tedy Noc vědy v Hradci Králové.
2: Je tomu tak, Univerzita Hradec Králové otevírá svoje budovy opravdu až do 23 hodin. Stává se nám, že návštěvníci opravdu využívají celý ten čas, který vlastně můžou na našich budovách strávit. Takže opravdu i přesto, že to třeba na tu 17. nestíháte, tak se nebojte. Většina těch programových položek trvá opravdu až do 23 hodin.
0: Tak to byla pozvánka Terezy Vaníčkové, která bude i dnes koordinátorkou Noci vědy a se kterou se setkáte, pokud přijdete právě na Univerzitu Hradec Králové. Tak se mějte hezky, ať vám to všechno dopadne. Hodně sil a pozdravujte kolegy.
2: Mockrát vám děkuji za pozvání a těšíme se na vás.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Větší obchody v pondělí nesmí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Královéhradecký kraj pokračuje v odškodnění rybářů po útocích kormoránů. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 medaile. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Obchody nad 200 metrů čtvereční zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
2: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Rybáři v Královéhradeckém kraji dostali zatím v letošním roce na náhradách za škody způsobené kormoránem velkým bezmála 1,5 milionu korun. Nejvíce škod evidují v okolí Chlumce nad Cidlinou.
3: Většinu náhrad dostávají rybářské subjekty na Královéhradecku a Rychnovsku. Významnou část letos vyplacených peněz tvořily doplatky za škody z loňské zimní sezóny. Kormoráni působí těžké ztráty především na zimovištích ryb a chovných rybnících. Loni vyplatilo hejtmanství chovatelům ryb za celý rok přes 2 miliony korun. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šedlichu v Orlických horách začnou koncem září. Stavební povolení je podle starostky Deštného Simony Vlkové z Žijeme pro Deštné potvrzené. Hotovo by mělo být do zimy a kapacita parkovacích míst v horském sedle by měla ze současných 80 stoupnout zhruba na 200. Parkování tam bude nově spoplatněné. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice.
1: Sport.
0: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech Hlídek je vybojovali čeští kajakáři i kanoisté. V italské Ivrei triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, zejména na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý západní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu u Smiřic směrem na Číbus, kde havarovalo nákladní auto. Na místě zasahují složky IZS. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A také 4 minuty po 10. hodině pokračuje vysílání z naší rozhlasové kavárny. Krásný den vám přeje Lada Klokočníková. No a na Noc vědy budeme zvát i v té následující hodině, i když možná to tak na první pohled nevypadá, protože naším hostem pátečního habaděje bude Ivana Kaňovská, výrazná postava současného módního světa, ale také vysokoškolská pedagoška. Nebude tu sama, společně s ní přišly i studentky Univerzity Hradec Králové a já vám je už za malou chvíli představím. Hezký poslech.

0: páteční host Lady Klokočníkové.
1: A v tuto chvíli už v naší rozhlasové kavárně vítám hosty, které jsem avizovala. Tím prvním je doktorka Ivana Kaňovská, vedoucí galerie T a akademička na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby. Je to také modní návrhářka, jak jsem říkala, majitelka ateliéru Kabinet 55. No a jak a co studuje se svými studentkami tady v Hradci Králové, o tom budeme mluvit za chviličku. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: A vítám tady také studentky Adélu Rybovou, studentku druhého ročníku textilní tvorby. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Amálii Kosteleckou z druhého ročníku textilního designu. Dobrý den. No, nepřijeli jste jen tak, protože jednak jste v krásném oblečení, no to se zeptám, jestli tedy je to vaše oblečení, ale vy jste přivezli ukázat krásné módní doplňky. Takže, milí posluchači, pokud se teď podíváte na naše kamery, tak tady uvidíte tvorbu studentek Ivany Kaňovské. Je to tak, paní doktorko?
2: Je to tak, je to pravda.
1: Takže pojďme říci, co tady je za mnou nádherné oblečení. Můžeme říci, která z vás to dělala?
3: Tak tohle jsem dělala já.
1: Amélie, představte, co je to?
3: Je to teda kimono a právě jsme tam s paní doktorkou zpracovávali batiku a já jsem používala techniku voskové batiky.
1: Mm-hmm, černobílé, nádherné kimono za námi, no a před námi blíží se Velká Pardubická. Já si myslím, každá žena by zajásala, kdyby mohla mít právě tento fascinátor. Je to fascinátor?
4: Je to fascinátor a to je právě tvorba naší paní doktorky Ivany Kaňovské a nad ním se nachází tedy turban. To byla moje finální práce prvního ročníku právě na Hradecké univerzitě pod vedením paní Kaňovské.
1: Znamená to, paní doktorko, že toto všechno také uvidí návštěvníci dnešní noci vědy, protože já jsem říkala, jak souvisí módní přehlídka

0: na textilní materiály, techniky a textil jako takový. A ten textilní design, to jsou zase věci také samozřejmě s textilem spjaté, kde se studenti věnují nejrůznějším technikám a technologiím a aby vlastně potom to dostávalo i nějaké živé obrysy, tak studenti dostávají na zpracování projekty. A proto tady vlastně dneska vidíme kimono a vidíme na něm batiku, protože technika, kterou se zrovna v minulém semestru měli studenti učit, tak byla batika, několik typů batik, a aby vlastně nevznikaly jenom vzorníky, anebo nevznikal jenom bytový textil, například prostírání nebo polštáře, tak vlastně těmi výstupy jsou i jednoduché minimalistické oděvy, kterýma kimono je. Takže já tím velmi ráda se studenty začínám. A ještě zpátky k té noci vědy. Já bývám často, já se velice ráda jako rozvětvuju a potom obejdu to, co bylo tou původní otázkou, to se omlouvám, to je taková moje neřest. Tak na noci vlastně vědy je žádoucí, aby se, protože my máme mnoho fakult, aby se vlastně zapojovaly nejrůznější složky. A Noc vědy je pořádaná na pedagogické fakultě, my jsme součástí pedagogické, protože studentky jsou i možná budoucí pedagožky. To je jeden z benefitů, který to studium přináší, že vlastně mají i pedagogické vzdělání, pedagogické minimum a mohou potom předávat zkušenosti dál. Tak vlastně byl nápad, nebo můj nápad, když vzniká spoustu skvělých projektů, které my vystavujeme vlastně poměrně v krátký čas na výstup, který se jmenuje klauzurní práce. Je to takový 14-denní zkouškový program, kdy student dostává zadání, v tom zadání má něco vymyslet, zrealizovat a zhmotnit, tak vlastně poté máme komisi, malou výstavu, ale je to vystavené na krátký čas. No a vlastně, když je noc vědy, a je plná budova lidí zvenčí, to je skutečně pro mě to je zážitek, tak se nabídla možnost to vystavit.
1: Proč a neukázat, co ano. Umíme.
0: A když vznikají doplňky a vznikají oděvy a vzniká to, co je vlastně přes lidské tělo transformované do života, tak potom si myslím, že to má místo nejenom v galerii, ale má to, nebo dostává to tu živou dimenzi, když se to obleče na lidské tělo. A proto vlastně vznikly přehlídky. Asi před 3 lety, tato je vlastně náš 3. ročník. A vlastně tím, že máme možnost každý rok zhodnotit, co bylo dobré a co nebylo, tak pořád vylepšujeme, inovujeme. A já do toho zapojuji i studenty, protože to je vlastně přehlídka je studentská akce. My nemáme žádného choreografa, nemáme žádného produkčního. Vlastně všechno staví studenti a v tom je musím velice pochválit, protože oni dokážou vytvořit velmi schopný produkční tým a zaštítit profesionálně celou přehlídku.
1: No, tak to je krása. V kolik hodin začínáte? Já si myslím, že teď jsme hodně nalákali naše posluchače. Kdo by chtěl tedy vidět vaši modní přehlídku, bude jen ta jedna jediná v určitý čas, anebo jich bude víc?
2: Tak tedy přehlídka bude o 7:00 na budově A, je to tedy hlavní budova tady naší univerzity a bude tedy ve spodním patře mezi galerií a knihovnou. Je to takový velký prostor.
1: Kolik studentů připravovalo tu módní přehlídku, na kterou se určitě všichni těší?
0: Já se přiznám, že já to nemám spočítané, protože je to napříč textilním designem a textilní tvorbou a vlastně napříč ročníky. Takže já jsem udělala takový výběr toho nejlepšího a vlastně bude tam toho více, ale my jsme přehlídku vlastně dělali v rámci našeho závěru semestru u nás na budově C, která se nachází tady na nábřeží. Musím říct, že to je fantastická budova, úplně nově zrekonstruovaná, která i teď vlastně proběhlo několik takových jakoby návštěvních dnů, kdy bylo možné zvenčí přijít se podívat. A to je skutečný skvost architektonický. Co se týče té rekonstrukce, ta se velice citlivě podařila, takže jsme dělali už přehlídku v květnu tam. A já jsem počítala s tím, že byl hudební track připravený na nějakých 10 minut a nakonec přehlídka měla 20 minut, takže ono je to poměrně jakoby velká plejáda věcí.
1: Tak budeme se těšit, budete chodit vy dívky, protože jsou to krásné dívky, které mají postavu modelek, takže budete to vy, anebo máte někoho, kdo bude předvádět vaše modely?
2: Tak já momentálně budu spíše v realizačním týmu, já budu v backstage, aby vlastně vše proběhlo podle představ,

0: ale například Amálka, tak ta bude.
1: Ta si to užije. Dobře. No, my si na konci našeho dnešního setkání ještě znovu připomeneme modní přehlídku, na kterou ještě pozveme. Já si myslím, teď bychom si mohli chviličku zahrát a možná potom, pokud byste nám, paní doktorko, dovolila, bychom nahlédli trochu do tvorby Ivany Kaňovské, protože máte za sebou velké úspěchy a to by bylo, abychom to našim posluchačům neřekli. Takže po písničce.

0: Je 10 hodin 19 minut, posloucháte páteční Habaděj, vysíláme z rozhlasové kavárny a k mé radosti to tady dnes žije módou. Já jsem velice ráda, že pozvání do kavárny přijali textilní designérka a vysokoškolská pedagožka Ivana Kaňovská, společně s ní její dvě studentky Adéla Rybová, to je studentka druhého ročníku textilní tvorby, a Amálie Kostelecká, studentka druhého ročníku textilního designu. My už jsme si řekli vlastně něco o tom, jaký je rozdíl mezi textilní tvorbou a tím textilním designem. No ale já bych se teď ráda zastavila u vás, paní Ivano, protože vy za sebou máte velké úspěchy, co se týká vaší tvorby, vaší práce. Jste výrazná postava, jak už jsem říkala, módy, a to nejen té české. Zaznamenala jsem, že specialitou vaší jsou vizionářské světelné kostýmy s LED prvky, ovládané mobilními aplikacemi, synchronizované s hudbou. Tak tomu už vůbec nerozumím. Můžeme vysvětlit třeba i tuto stránku vaší práce, než se dostaneme k tomu, jak jste se dostala k té tvorbě jako takové a k té lásce k módě a k textilnímu designu?
1: Určitě, já přemýšlím, těch otázek je mnoho, já přemýšlím, kde začít. Já jsem se začala věnovat kostýmu čistě náhodně, protože se u mě propojilo vlastně několik typů studijních programů, kterými jsem prošla, a já pořád vnímám lidské tělo a lidský zásah, lidskou ruku, ruční práci jako tu nejpodstatnější složku vlastně toho našeho celého člověčenství. A já mám velice ráda moderní technologie a je ráda využívám, ale myslím si, že bez toho ručního a fyzického to není ono. A pro mě teda aspoň. A protože já jsem měla možnost se věnovat vlastně na studiu průmyslového designu, potom textilní tvorby, potom textilního designu a vlastně do toho, já to velice ráda říkám, já jsem z rodu moravských lidových vyšívaček a moje babička, moje maminka, my jsme pořád šili doma z burdy. Celé moje dětství, my jsme pořád všichni šili. Musím teda říct, že my pořád všichni šijeme. Neprofesionálně, na sebe, na děti, ale vlastně je to jakási terapie, a taková jako domácí kratochvíle, si něco sám na sebe ušít, zhmotnit, ten pocit, že si to uděláte přesně tak, jak to potřebujete, tak vlastně pro mě něco ušít se stalo takovou jakýmsi, myslím si, že to je součást u těch starších generací běžné schopnosti každé šikovné ženy a hospodyně umět si něco opravit, ale umět si něco jednoduchého ušít, no to složité není. Mm-hmm. Takže já bych vás ráda opravila. Určitě nejsem módní návrhář, já se vůbec za to nepovažuju. Mm-hmm. Teď se mě ptal někdo, co je moje profese. Já si myslím, že jsem kreativec a jsem učitel. Já stojím vlastně na dvou nohách. Myslím si, že to je teďkom trošičku víc, 60% té učitelské profese a 40% té tvůrčí, a teď na tom pracuji, abych to změnila, abych to dostala do nějaké minimálně rovnováhy, protože jsem zjistila, že když jeden, dva dny nic nedělám rukama, dělám něco jiného, věnuju se nějakým jiným činnostem, třeba píšu na počítači, ne, prostě cokoliv, tak já dostávám abstinenční příznaky. Já potřebuju se s tou materií kontaktovat.
0: Mazlice, ano.
1: Přesně tak. No a vlastně tím, že já jsem se pořád obklopovala od nejútlejšího dětství velmi dobrými učiteli, musím říct, že jsem měla obrovské v životě štěstí potkávat osobnosti, které mě vždycky pustily k sobě na blízko. Musím zmínit třeba profesorku Julii Sabovou, která je letitou vedoucí katedry textilu na Bratislavské vysoké škole výtvarných umění, nebo paní profesorku Liběnu Rochovou, se kterou jsem strávila několik fantastických workshopů na farmě Bolka Polívky v Olšanech. A když s těma lidma jste týden v intenzivním kontaktu a potom vlastně Liběna mi oponovala diplomovou práci, tak jakýmsi způsobem nasáváte tu esenci těch lidí, které já mám vlastně u nás tady v Čechách na tom nejvyšším piedestalu jako tvůrce, jako osobnosti, jako lidi, lidsky, protože jsou to silní lidé s charakterem a se slušností, tak vlastně potom nemáte pocit, já nemám pocit, že bych pracovala. Já jenom tak jako
0: si děláte radost.
1: Potkávám,
0: ano.
1: Samozřejmě někdy jako potřebuju na něčem velmi urputně pracovat, zaťat zuby, často pracuji do noci, často pracuji o víkendech, ale není to pro mě, není mi to vlastně na obtíž. A tím, že jsem strávila dost času i na oborech, které byly zaměřené na tvrdé průmyslové věci, takže jsem se naučila pracovat s hlínou, sádrou, s frézováním, s 3D tiskem, s technologiemi, které jsou spíš v tom automotive prostředí, protože jsem strávila s těmito lidma spoustu času. A proto se vlastně nabídla možnost jít v té kostýmní sféře trošičku do víc takové jakoby objektové polohy. A ještě navíc to, že se tím potřebuje člověk nějak uživit, tak jsem se dostala mezi eventové agentury a tam vlastně potřebujete věci, které vypadají dobře na show. A to, co je jedním z takým nejvíc wow prvkem, je světlo. Proto jsem začala do kostýmu zapojovat ty LED systémy, které jsou v dnešní době, jsou takové možnosti, že to je úplně neuvěřitelné. Já bych potřebovala, aby ten den měl 48 hodin.
0: Takže to jsou ty nové technologie, nebo když to takhle vezmeme, no ale sympatické na tom, na té vaší práci i na tom studiu na univerzitě je to, že vy stále vycházíte z těch tradičních věcí, jako ano. Je paličkování, jako je batika tady za námi, že tam jsou ty klobouky, vždyť kloboučnictví už úplně téměř vymizelo. A my tady před sebou máme dva nádherné modely, které tady jeden z vytvořila vy, to je ten fascinátor, jestli se nepletu, a potom je tady ten turban, tady vytvořený vaší studentkou. To je velice hezké, že nezapomínáme na ta tradiční řemesla, odkud vlastně to všechno vzešlo.
1: Já jsem veliká patriotka a já jsem pořád vlastně československá, protože mě ta slovenská část je srdeční záležitost, tak já musím říct, že Československo a ještě teda i pokud ještě nebylo československém za Rakousko-Uherska, tak tady byla obrovitánská kloboučnická tradice z rodu Hyklů a teď jsme trošku jinde, v jiném kraji, jsme v Novém Jičíně na Severní Moravě, ale skutečně v té době toho Rakouska-Uherska to byla jedna z největších evropských továren na ty klobouky. A má do dneška stejnou technologii, to je z podivuhodné, že vlastně je to rok 1790, nevím jestli 2-4, je to prostě ten konec 18. století, a ta technologie je pořád stejná. A pořád se používá. Samozřejmě mechanizace pokročila, technologické principy pokročily, ale pořád to je srst čistá králičí, že jezdí po vesnicích koškaři a vykupují kůže, vykupujeme. A toto jsou vlastně ty suroviny, ze kterých se vyrábí ten kloboučnický polotovar. A vlastně všechny exkluzivní klobouky, které vidíte u světových firm, jako je Hermès nebo Hugo Boss, to je z novojičínského Tonaku. Továrny na klobouky.
0: To možná mnohý z nás neví.
1: To je prostě něco fantastického. Já všem doporučuju vzít svoje děti nebo přátelé, udělat si výlet do Nového Jičína, strávit tam den, když je samozřejmě příjemné počasí, protože tam je co vidět. Tam je nádherné muzeum, nádherná expozice, zkoušírna klobouku. Je to zážitek a myslím, že to je to, na co můžeme být hrdí.
0: Ano. Ivana Kaňovská naším hostem, teď jsme nakoukli do toho vašeho života a do té cesty, no a já si myslím, že po písničce budeme ještě pokračovat.

0: Je 10:30, posloucháte páteční Habaděj a tradičně máme velice milé hosty u nás ve studiu. Jak už víte, navštívila nás paní Ivana Kaňovská, textilní designérka a vysokoškolská pedagožka a také dvě studentky Ivany Kaňovské, Adéla Rybová a Amálie Kostelecká. No a já si myslím, že teď si budeme právě povídat o té vaší společné práci, jak vlastně souzní studentky se svým pedagogem, protože já si myslím, že teď děvčata, když jste poslouchala tady paní doktorku, tak ta hoří. Já si myslím, že ta umí zapálit, je to tak?
1: Ano, my jsme velmi rádi, že jsme pod vedením takhle zkušeného člověka. Je to opravdu obohacující a jelikož má velký záběr, tak nám toho může i velmi předat.
0: Mm-hmm. Jak jste se vy dvě dostali k téhleté práci nebo ke studiu na téhle škole a proč? Tady jsme slyšeli od paní Ivany, že u nich doma se stále šilo a ty babičky tam byly a ta maminka tam byla. Jak u vás?
1: Tak moje maminka je tedy taky krejčová, takže já střední školu jsem vybírala se zaměřením na oděv. Šla jsem tedy na scénografickou a výstavní tvorbu s tím, že jsem šla více do kostýmů, takže mě velmi paní Ivanka Kaňovská tedy vyhovuje v tomto ohledu, že bych řekla, že mám stejný záběr. Takže jsem spokojená.
0: Amálie studuje textilní design, tak jak to bylo u vás?
2: Tak já jsem teď studovala oděvní školu střední právě na varhářství a modelářství oděvu a tady na této škole mě velmi zaujalo, že to právě spadá pod pedagogickou fakultu a chtěla jsem rozšířit nějak svůj záběr mimo ten oděv a právě ateliér s paní doktorkou Kaňovskou mě velmi oslovil a škola se mi moc líbí.
0: Ano, paní Kaňovská tady říkala, že možná budete také učit, protože tam je i ta pedagogika, tak už máte jasno.
1: Já musím říct, že dříve jsem to vůbec nezvažovala, ale po studiu na této škole to beru jako takový první stupínek po škole, co bych si mohla vlastně vyzkoušet a začít.
0: Mm-hmm. Amálie?
2: Já jsem nad tím původně neuvažovala natolik, ale určitě bych se tomu
0: taky
2: ráda věnovala.
0: Taky, ano. Paní Kaňovská, jak to vlastně je? Musí mít dívky talent pro studium na těchto oborech? A nebo tam stačí opravdu ta pracovitost, to zapálení pro věc, to nadšení pro obor, který si zvolili?
3: Musí mít všechno. Mm-hmm. Ale já si myslím, že to, co je úplně nejdůležitější, je vytrvalost. A to neplatí na studium u nás, to platí úplně, to je prostě pravidlo na cokoliv, co člověk dělá. Já velice ráda používám ten termín, že vydaná energie se nedokáže nikam ztratit. Ona se možná na chvilku někde přestěhuje, na chviličku někam jinam, může se transformovat do něčeho jiného, ale ztratit se nemůže. A pokud člověk dělá věci dobře a trošičku upozadí svoje ego, a poslouchá i nebo sleduje ty interakce toho okolí, tak dostáváte podle mě velmi čitelnou zpětnou vazbu, jestli jdete tou správnou cestou nebo ne. A když člověk naslouchá a je hlavně vytrvalý a pracovitý, tak ten výsledek se dřív nebo později 100% dostaví.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že najdou vaši studenti vždy uplatnění, že protože jednak je tady ta pedagogika, ale pokud by se chtěli vydat cestou toho textilního designu nebo textilní tvorby, jak to je vlastně s tou budoucností?
3: Já si troufám říct, že to dneska ty horizonty vypadají velmi slušně, protože já se velice ráda vracím k tomu porovnávání z té komunistické éry a vlastně toho nového, té nové doby, která přišla po tom roce 89. Byli jsme textilní velmocí a bylo tady obrovské množství lidí, kteří toho hodně uměli. A bylo tady hodně know-how a hodně technologie a bohužel s převratem a s kuponovou privatizací všechny tady tyto věci odešly. A ty lidé, kteří tady byli, tak ty už skoro všichni umřeli. Já nechci být jako melancholická, ale já jsem měla možnost se stát součástí fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati a vlastně jsem několik let vedla ateliér design obuvi. Beru to jako fantastickou zkušenost, protože jsem tam přičuchla k tomu obuvnickému řemeslu a naučila jsem se šít boty, ale hlavně jsem potkala kolem sebe obrovské množství lidí, kteří to tam ještě umí. A oni to nemají nikde napsané, ti lidi. Ale vy, když začnete trošku pátrat a hledat, tak jich najdete mnoho. A je to tak i v těch textilních oborech. Ale abych se vrátila k té otázce, jak to vlastně vypadá, ta současná situace. Za 14 dnů začíná obrovská přehlídka v Praze Design Blog. Nemyslím si, že musí být člověk designér, aby tam zavítal. Já mám spoustu přátel, kteří jenom mají rádi krásné věci a lifestyle a tento event je zajímá, protože jsou zvědaví, co se děje. A musím říct, že když jsem se byla podívat na design weeku v Londýně na jaře, tak s tím naším se to nemůže vůbec porovnat v té kvalitě a v těch rozměrech, co se tady u nás ukazuje, co se tady všechno děje a dělá. A vzniká obrovské množství startupů, nových firem a v podstatě se to začíná všechno v tom, teď se bavíme o té textilní sféře a toto by šlo aplikovat nejenom na tu textilní, začíná se to všechno obnovovat. A mě teď napsala na LinkedInu nějaká mladá dívka, která vůbec nemá nic s oděvem společného, že ona se věnuje marketingu, ale že ona ráda surfuje a že by si založila malou značku, plavky na surfování, na nějaký prostě jednoduchý styl a jestli bych jí pomohla s tím prototypováním. A to mě napsala asi 22, tak to odhaduju, 22-letá dívka a má na to tu odvahu, takže toto je skvělé slyšet. Samozřejmě ten člověk, který vystuduje u nás textilní design nebo textilní tvorbu, někdo může říct, a když ho tam učíte 3 roky paličkovat nebo dělat batiku, tak co ten člověk, jakoby, jak se dokáže uplatnit. Oni studenti do té technologie trošku nakouknou. Potom je to taky o tom, že oni sedí hodiny u počítačového programu, musí umět všechno nachystat v digitálu, musí být schopní grafičtí designéři, musí umět zprocesovat focení toho produktu, zařídit si tisk a taky vystupovat. Jo? Tady, když sedí se mnou 2 studentky, vidíte, jak ty dívky vypadají, jak se vyjadřují, jak se chovají. Takže my je v podstatě vychováváme z nich osobnosti a to, jak se ten člověk potom na tom trhu práce uplatní, to je na nich. Já si myslím, že těch možností, já sama jsem prošla extrémním množstvím pozic, kdy jsem dělala od střihače až po kresliče, až po nosiče kávy, úplně cokoliv, abych se dostala tam, kde jsem dneska. A vy jste mluvila o tom, že mám velké úspěchy, no já to ještě nevidím, já jako na to teprve čekám, že to přijde. Takže když je člověk pokorný a pracuje a vlastně pozitivní a vidí to, že za ním zůstává nějaká stopa, která je smysluplná, tak to je ono. Takže jestli potom z nich budou skvělé pedagožky, a teď to nemyslím, že budou učit výtvarku na základní škole, ale podívejte se, jaký obrovský hlad je po kreativních kurzech. Já sama učím v několika kreativních kurzech lidi různých profesí, zvenčí, ale i profesionály, kteří zkrátka chtějí něco umět. Takže pokud se může z těchto lidí stát někdo kvalitní lektor, kdo bude nadšeně dělat svoji práci, bude zachovávat řemesla, tak se najde obrovské množství sponzorů, kteří toto budou podporovat. Takže já se nebojím o to, že naši studenti nebudou mít práci.
0: Ivana Kaňovská nás nechala nahlédnout opět do budoucnosti studentek a oborů, o kterých si dnes povídáme. Teď chvilička hudby a potom se zase ještě k té vaší velké lásce vrátíme.

0: Stále posloucháte Páteční habaděj, stále našimi hosty Ivana Kaňovská, Adéla Rybová a Amálie Kostelecká. Povídáme si tady o módě, o textilním designu, také o textilní tvorbě, o vysokoškolském studiu, protože Noc vědy je tady a vy máte možnost, my o tom za chvilku budeme mluvit a budeme ještě jednou zvát, shlédnout unikátní módní přehlídku právě na dnešní Noci vědy a dámy, o kterých jsem se zmínila, budou u toho a budou to ty, které to pro vás připravili. Pojďme se tedy ještě vrátit k vám, paní Ivano, protože vy za tím vším stojíte, když si to odvážím tak tvrdit. Měla jste někdy chuť skončit, protože vy jste se nám tady svěřila s tím, jak to je občas náročné, jak je důležitá vytrvalost. A přece jenom ne vždycky asi je ten chodníček zametený, aby člověku všechno šlo dobře. Byly někdy okamžiky, kdy jste zaváhala, jestli jste zvolila dobře?
1: Ne, to se mi nestalo. To se mi nestalo. Teď si asi můžu dovolit říct, že jsem v té kategorii 40+. A když se nad tím zamyslím, tak ten moment nenastal, že bych si řekla, že jdu špatnou cestou. Já skutečně od nějakého věku 10 let jsem věděla, že budu výtvarníkem. A jakým druhem toho výtvarničení, to já nechci říct, že mi to je jedno, ale člověk musí potkávat příležitosti. Takže když potkáte příležitost, že je potřeba udělat design bytový nebo šátků, to je vlastně můj obor, který jsem studovala primárně, tak samozřejmě se ho velmi ráda ujmu, ale pokud je to něco velmi kreativního, kde člověk může být více tím umělcem, tak to je samozřejmě splněný sen. Ale to tak není vždy, ono je potřeba brát to, co přichází.
0: Vy jste právě říkala, což mě zarazilo, já jsem ještě nedávno roznášela kávu, takže občas člověk jde i do jiného oboru úplně někam jinam, aby se pak, protože je to ta velká láska a touha, vrátil k tomu svému?
1: Já jsem vlastně zmiňovala to nošení té kávy spojené s obdobím covidu, kdy kultura byla velice silně zasažená a vlastně já jsem měla možnost se podívat kostýmně na velikánském projektu, který nás všechny držel během toho covidu více než 2 roky jakoby velmi dobře nad vodou, ale Potom, kdy se ten covid trošičku začal už uvolňovat a všechno se začalo pomalu vracet do normálu, tak najednou já jsem tu práci neměla a bylo potřeba vzít úplně cokoliv. A já musím říct, že posledních 5 let jsem trošku změnila životní styl trošičku ještě jinak, protože jsem si troufla postavit na malé straně svoje studio. A to studio je velmi nákladné, nejenom ho zařídit a taky ho uživit. A v momentě, kdy vám běží hypotéka, běží vám nájem, máte dítě a máte těch plateb opravdu hodně, tak se musíte i snížit k tomu, že si vezmete pod nos a budete 2 měsíce nosit kávu, aby člověk přemostil nějakou dobu, kdy vlastně už nějaká práce se rýsuje. A já musím říct, že a zastat se té učitelské profese, protože každý kreativec, někdo to možná může vnímat, že to je taková berlička, ale když můžete třeba během týdne 1-2 dny učit někde, máte nějakou jistotu, která pravidelně přichází, můžete se o to opřít, tak potom, když chce člověk dělat svoji vlastní tvorbu volnou, tak vám to velmi pomáhá. A já jsem většinou, není úplně správný termín, rozkročená, ale možná jsem i na 3 místech a třeba těch projektů mě jede souběžně několik. A v ten moment se učím a musím říct, že se to pořád učím. Musím být velmi dobrý manažer. A vlastně vést tu dennodenní jakoby agendu. A to prostě potřebuje velké odhodlání.
0: Možná, že jsme nalili optimismu těm, kteří občas začnou váhat, jestli po cestě, po které jdou, jestli je to ta správná, protože jak se zdá, když člověk opravdu přes překážky ke hvězdám přijde, tak tam dojde. No, pojďme tedy, je nejvyšší čas, protože je 10 hodin 48 minut ještě jednou u příležitosti dnešní Noci vědy pozvat na tu vaši módní přehlídku. Nalákejte nás, na co se můžeme těšit, co tam všechno uvidíme. No a jak se, a řekni tam, jak se na to těšíte vy? Je nervozita, dívky?
2: Tak my bychom vás rádi pozvali ještě jednou na Noc vědy, kde právě budou naše ateliéry textilní tvorby a textilního designu pořádat přehlídku a budeme moc rádi, když nás tam navštívíte.
0: Na co se můžeme těšit?
2: Budeme předvádět právě jednodušší oděvy kimona A klobouky. Potom klobouky a šátky budeme vystavovat.
0: Klobouky, šátky, kimona, ano. Amálie bude modelkou, ano. Choreografkou bude tady Adelka, je to tak, ano?
2: Ano, ano, budu se snažit postarat se o to.
0: A paní Ivana Kaňovská bude na všechno dohlížet, bude říkat, ano, je to v pořádku, vypadá to dobře, nebo jak si to máme představit. Uvidíme vás tam také tedy.
1: A samozřejmě ano, ale já myslím, že já úplně nemusím být ten, kdo... já jsem většinou za oponou a vůbec mi to nevadí. A myslím si, že my máme obrovitánskou podporu, takže vždycky na přehlídku přichází vedení katedry a vedení fakulty pedagogické. V současnosti to je vlastně paní doktorka Nela Mosová, která nad náma drží opravdu ochranou ruku, musím to velmi pochválit. A vlastně vedení katedry, za ním stojí paní doktorka Mária Hromadová. Musím říct, že oni jsou totiž ty Hromadovy dvě, oni jsou jednovaječné dvojčata, dvě dámy, které jsou velmi decentní, diplomatické. Oni stojí vlastně za pozadím celé katedry textilu, katedry výtvarné kultury a textilní tvorby. A ta katedra, si troufám říct, je na velmi vysoké, velmi odborné úrovni. Mm-hmm. Takže to jsou lidé, kteří nás podporují a kteří tam určitě nám budou večer fandit,
0: drží
1: nám
0: palce. Které tam také možná uvidíme. Za vším hledej ženu. Zakončila bych to dnešní povídání a jsem velice ráda, že jste si udělali čas, přestože tady teď už to půjde do finále a budete všechno připravovat a je nejvyšší čas asi se podívat právě na univerzitu a začít pracovat na dnešní noci vědy, když já vím, že vy už to máte krásně všechno připravené. Nicméně ta nervozita podle mě vždycky trošičku je, aby to dopadlo hezky, aby se vše líbilo. Takže já děkuji vám, paní doktorko Ivana Kaňovská.
1: A já moc děkuji za pozvání a za takovýto krásný prostor, který jste nám tady dali k dispozici.
0: Děkuji a děkuji také Adelce Rybové a Amálii Kostelecké, že jste přišli. No a přeji vám hodně úspěchu, hodně radosti z oboru, který jste si zvolili. No a třeba někdy zase tady s vámi společně nad krásnou českého designu, nad krásou módy. Naschledanou.
2: Moc krásně, děkuji. Naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Ozo, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat na silnicích více policistů. V Úpici se před volbami mimořádně sejdou zastupitelé. Tomáš Vomáčka vychytal hradeckým hokejistům výhru nad Libercem. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezídia Violeta Canosky.
2: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Odpůrci větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku trvají na místním referendu během říjnových komunálních voleb. Pro jeho konání nazbírali na petici dostatečný počet podpisů. Radnice ale navrhuje termín referenda projednat na dalším řádném zastupitelstvu, tedy po volbách.
3: Část zastupitelů ale vyšla vstříc odpůrcům větrného parku a žádá svolání mimořádného veřejného jednání, a to v nejbližším možném termínu. Podepsalo 5 zastupitelů, tedy třetina celkového počtu. Požadují, aby zastupitelé ještě před volbami rozhodli o termínu referenda. Starosta města jednání svolá. Podle zástupců radnice ale referendum během říjnových voleb není možné stihnout kvůli zákonem daným lhůtám. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Skončila rekonstrukce kaple Panny Marie Hlohové v Hořicích. Stála 500 000 korun a trvala 2 roky. Od 18 hodin se dnes koná její slavnostní požehnání. Odborníci opravili exteriér stavby, včetně kované vstupní mříže, pískovcového chodníku a laviček, a také ošetřili dochované ornamenty. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Ve čtvrtek v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odolené vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou.
4: Sport.
0: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka zažil v Hradci Králové vítězný debut. V extraligovém utkání pomohl Východočechům k výhře 5-2 nad Libercem. Do brankoviště se dostal i proto, že týmové jedničce Stanislavu Škorvánkovi se narodila dcera.
5: Se Standou se hodně bavíme, takže já jsem věděl, jak to u nich tak nějak vypadá termínově, takže jsem se na ten zápas připravoval a ráno psal, že všechno v pořádku a že mají holčičku, takže říkám, já mu hlavně gratuluju, on má to největší vítězství.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, zejména na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Později večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý západní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu na příjezdu do Police nad Metují směrem od Machova. V tomto místě očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A věda bude dominovat našemu vysílání i po 11. hodině. Připomínám, že posloucháte páteční Habaděj a vysíláme z naší rozhlasové kavárny District 5, kam můžete každý pátek přijít. Teď bude naším hostem děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, která je molekulární bioložkou. Ve výuce se věnuje mimo jiné genetice, kde se studenty probírá také problematiku krevních skupin. No a právě genetika krevních skupin je názorným příkladem dědičnosti a nabízí zajímavý pohled na to, co všechno o nás může krev prozradit. Tak vám to povíme. Zůstaňte s námi, přeji hezký poslech.

0: dnešní host Lady Klokočníkové.
1: A jak už jsem slibovala, naším dalším pátečním hostem u příležitosti Noci vědy je děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Alena Myslivcová-Fučíková. Dobrý den, paní děkanko, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den, já děkuji za přivítání. Já vás jenom malinko, kdybych byla děkanka Univerzity Karlovy, byla bych ráda, ale jsem děkanka Univerzity Hradec Králové.
1: Já se omlouvám.
2: Ne, ano, vůbec ano. Ne, vůbec ne.
1: Ten Karel mi tam zkrátka naskočil. No.
2: To je v pořádku, dobrý den.
1: My jsme se tady viděli naposled před 2 lety, asi, jestli se nepletu.
2: No, 2,5 roku možná, 2 roky.
1: Kdy jsme představili vlastně tu vaši práci. Dnes to budou hlavně krevní skupiny, protože my jsme si říkali, je tady Noc vědy, tak bychom se mohli nějakým tím tématem také zabývat a napadly nás právě krevní skupiny, protože ne všechno o nich víme. A naopak myslíme si, že každý z nás by měl vědět, jakou má tu krevní skupinu. A teď, když jsem se tady s kolegy bavila, no tak ne všichni jsme si úplně jistí, jestli víme. To je asi chyba, vidíte?
2: Tak chyba pro běžný život, asi nepotřebujete znát krevní skupinu. Když nastane samozřejmě nějaký zdravotní problém, tak je to důležité a řeší se potom určování krevní skupiny třeba u pacientova lůžka nebo třeba při nějakém úraze. Takže se jí dozvíte včas.
1: Pojďme trošičku do historie krevních skupin, protože my známe pojem Jan Janský, ale on je tam ještě jeden muž a nevím, jestli tady to je ten, který se zasloužil o skupiny, nebo jestli se o to pánové podělili.
2: No, tak Jan Janský byl český lékař, psychiatr. A on někdy v roce, neberte mě za slovo, 1907 popsal vlastně všechny 4 krevní skupiny, označil je tehdy římskými čísly 1 až 4. A on na to přišel jaksi mimochodem během svého výzkumu, kdy se snažil prokázat nějakou souvislost psychiatrických nebo psychických onemocnění.

0: Jsou velice důležité, zejména v případě, kdy je potřebujeme. To znamená, že když dojde k nějakému život ohrožujícímu stavu nebo nějakému onemocnění, kde je potřeba tu krev hradit, dodat, tak potom samozřejmě je potřeba zjistit, jakou mám já krevní skupinu a jakou mohu dostat. Protože známe 4 základní, když se tady bavíme o systému AB0 a těch systémů je víc, tak mezi sebou některé ty skupiny nejsou takzvaně kompatibilní. Může se stát, že dostanu krev od dárce a ty krvinky v mém těle začnou mezi sebou bojovat. Oni se začnou zhlukovat, začnou vlastně dělat takové drtky, říká se tomu koagulace, a to je život ohrožující stav, protože ta krev potom, zejména v těch malých cévách, protože to vzniká na periferii, nemůže protékat naším cévním systémem a je to vážný, velice vážný stav.
1: Kdybychom se podívali, jaké jsou ty nejčastější skupiny a liší se to nějak třeba u nás a ve světě?
0: Liší, a začnu tedy těmi nejčastějšími. V České republice je nejčastější krevní skupinou krevní skupina A. Budu si teď trošku vymýšlet procenta, je to okolo 42% podpůlku. Potom je krevní skupina 0, to je okolo 39%, a následuje krevní skupina B a AB, to má nejnižší zastoupení, to se uvádí různé zdroje tedy a liší se to, je to od 4 do 8%. Takže to je zastoupení v České republice. V té České republice je to velice podobné jako v celé střední Evropě. Když se posouváme potom víc jako na západ, tak přibývá v zastoupení té krevní skupiny 0. Naopak, když se posouváme potom na východ zeměpisně, tak potom roste zastoupení více krevní skupiny B. A je to dané prostě evolučně, je to dané migrací, různými selekčními tlaky a různými jako genetickými mechanismy. Můžeme si některé z nich uvést, abych pro ilustraci, tak například efekt zakladatele, a nebo tedy efekt úzkého hrdla lahve.
1: Dobře, tak my si teď zahrajeme a potom to rozebereme.

0: stále posloucháte Páteční habaděj. Naším hostem teď po 11. hodině je děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová Fučíková. Povídáme si tu o problematice krevních skupin. Vy jste, paní doktorka, říkala, že tady teď ještě doprobereme to, o čem jsme mluvili před písničkou. Pojďme tedy říci, jak to vlastně je.
1: My jsme si povídali o tom, že u nás je nějaké procentuální zastoupení těch krevních skupin. A ono na tom světě se to trošičku liší, to jsme si naznačili. Já bych jenom ráda dopřesnila vlastně, jakým způsobem se to liší a proč. Když se podíváme hodně do historie krevních skupin, tak se bavíme prostě o desítkách milionů let, protože ta cesta byla stejná vlastně u našich primátích předchůdců, se kterými sdílíme vlastně podobné znaky. Jo? A od té doby se ty krevní skupiny tak nějak vyvíjely. Jo? A proč jsou v každé části světa trošičku jiné, je mimo jiný dáno i různými genetickými mechanismy. Já jsem zmínila efekt třeba úzkého hrdla lahve, anebo efekt zakladatele. Já vám to vysvětlím. Kdyby, představíme si ostrov, například izolovaný ostrov, žije tam nějaká populace lidí, jo? Která má nějaké rozvrstení těch krevních skupin. A teď dojde třeba k přírodní katastrofě, je tam sopka, bouchne sopka, přežije jenom velice málo lidí. A třeba teoreticky přežijí jenom lidé, je to dáno náhodou, jo? Ne, že by ta láva si teda vybrala, ale je to třeba náhodou přežijí lidé jenom s krevní skupinou A nebo nula nebo tak. Takže do budoucna, pokud tam nebude příchod nějakých dalších lidí, pokud ta populace se nepřemístí, tak vlastně tam bude třeba jenom po x dalších let 100% krevní skupiny nula. Jo? A to během těch věků se dělo na celé zemi. Navíc na některé výzkumy naznačují, že některé krevní skupiny jsou spojené i s různými onemocněními. Malárie, noroviry, jo? Že i vlastně zastoupení té krevní skupiny mohou ovlivňovat nějaké infekční tlaky. Ale není to jediný mechanismus, jo? Je jeden z mnoha.
0: Kdybychom se podívali tady konkrétně do rodiny, znamená to, že v rodině, když někdo bude mít krevní skupinu A, druhý bude mít maminka A, tatínek B, tak pokud se narodí syn nebo dcera, tak mohou mít tady krevní skupinu A, nebo B, anebo AB. Chápu to dobře?
1: Je a
0: to
1: ještě tak? Nula.
0: A ještě nula.
1: To je zrovna ideální varianta. Tam může mít i nula. Já to lehce zkusím vysvětlit. Každý z nás, to už jste naznačila, máme v sobě část genetické informace, nebo jednu půlku od maminky, jednu od tatínka. Jo? Takže já mám v sobě dva geny pro tu krevní skupinu. Já můžu mít jeden gen, který je Ačkový, protože třeba maminka měla Ačko, krevní skupinu A, a otec mohl mít nulu. Jo? A já v tu chvíli mám v sobě dva geny. Mezi nimi jsou určité vztahy, konkrétně mezi Ačkem a nulou je takzvaný vztah dominance, kdy ta Ačková skupina vlastně překryje výraz té nulky. Takže v tomhle případě já bych měla Ačko. Jo? A tím pádem ona ta genetika, ta problematika v těch rodinách je tímto způsobem ovlivněná. Vy jste řekla ideální případ, ale ne všechny kombinace jsou v rodině možné. No, dřív tato informace přispívala třeba při určování otcovství. Dneska se ty věci dělají úplně jinak, jo? Protože nemůžeme říct, že když otec má krevní skupinu A a dítě má krevní skupinu A, je to jeho otec. To už dneska se dělá molekulárně genetickými metodami.
0: No a když třeba jdu na transfuzi, jak se postupuje tam, když nevím třeba, jakou mám krevní skupinu, musím to vědět vlastně?
1: Ne, vůbec ne. Všechny výjezdové týmy, záchranáři nebo pak i u lůžka, všichni mají k dispozici takové rychlé testy. My ty testy děláme třeba se studenty, taky dá se to koupit se studenty na praktikách, kdy si ukazujeme, jaký je princip. V podstatě jde o takové dvě vodičky. My máme koupenou žlutou a modrou a přidáte si k tomu kapku svojí krve a vlastně vidíte, v které vodičce, která obsahuje vlastně protilátky speciálně, v které vodičce ta krev začne tvořit takové tečky, drtky, sráží se. Jo, v té druhé barvě třeba může zůstat krásně jako rozplynutá. A na základě kombinací toho, kde se srazila nebo nesrazila, jaká tabulka, a z ní určíte, jakou máte krevní skupinu. To jsou rychlé takzvané křížové testy u lůžka. Nemusíte mít stres.
0: Ano. A dá se říct, že třeba ta nulka je dobrá, protože tu můžeme dát každému, nebo to tak není?
1: Je to trošku složitější i s ohledem na ty jiné krevně skupinové systémy. Nemáme tedy jenom ten AB0, máme ještě RH a asi 50 dalších. Můžeme pak krátce můžu zmínit. Jo? Ale pravda je, že obecně a zjednodušeně se říká, že univerzální dárce je v podstatě člověk, který má krevní skupinu 0 RH negativní. Naopak univerzální příjemce je člověk, který má skupinu AB RH pozitivní. Ale je to opravdu určité zjednodušení celé té situace. Můžou se dovyšetřovat jiné krevní systémy. U opakovaných transfuzí se to dělá a u masivních transfuzí třeba také se dovyšetřují jiné další antigeny.
0: Dobře, možná o transfuzích, možná o transplantacích, možná o nemocích budeme mluvit s děkankou Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové za malou chvíli.

0: stále si povídáme o krevních skupinách. Opět vysíláme z naší kavárny a protože tady máme naše pravidelné posluchačky, tak bych teď poprosila, protože paní Věra už tady během písničky vznášela dotaz na paní děkanku Alenu Myslivcovou, tak můžeme dát Fučíkovou, tak můžeme se zeptat.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli při transplantacích hrají velkou roli RH faktory.
2: Děkuji. Při transplantacích i při transfuzích hrajou velkou roli určitě. Je to další krevně skupinový systém, jo, který se musí vyšetřit. Jo. Ideálně ten člověk opravdu musí být kompatibilní v tom daném systému. Pokud se bavíme teď o transfuzích, já uvedu třeba takový typický problém s RH faktorem je, když je maminka, budoucí maminka těhotná, sama je RH negativní a čeká miminko, které může mít po otci RH pozitivní vlastně krev, jo, ten RH faktor je tam plus. V tom prvním těhotenství mohou se dostat do kontaktu erytrocyty vlastně plodu a matky a ta maminka si vytvoří protilátky. Při opakovaných těhotenstvích už ty protilátky v těle matky jsou přítomné a mohou potom přes placentu procházet a dostávat se vlastně do krevního oběhu toho dítěte a útočit na ty tkáně, na krevní elementy a bývají to třeba těžké žloutenky a v některých případech opravdu život ohrožující stav i pro to budoucí miminko. Co se týká transfuzí, tady jenom upřesním, transplantací, tady jenom upřesním, to je jeden asi z nejhlavnějších důvodů změny krevní skupiny, jo, protože tam se řeší samozřejmě jiné, ještě další věci u transplantací. A pokud dostanete kostní dřeň, respektive hemopoetické kmenové buňky, které vám tvoří mimo jiné i krevní elementy, respektive erytrocyty, tak tam může dojít ke změně krevní skupiny, pak už natrvalo, pokud se přihojí ten transplantát, pokud se přihojí ten štěp, tak můžete odcházet zdraví, ale s jinou krevní skupinou.
0: Děkujeme. My už jsme se tady říkali, jak se ta krevní skupina zjišťuje, ale máme tady také dotaz, jestli diety podle krevních skupin jsou podle vašeho odborného názoru věrohodné.
2: No, jo, já jsem nad tím dlouho přemýšlela, jak to říci, ale já to řeknu tak, jak to je. Neexistují proto prostě věrohodné studie, jo, protože vždycky mám ráda slovní spojení, korelace neimplikuje kauzalitu, je to strašný, vysvětlím.
0: Ano, ano.
2: Jde o to, že asi o ten efekt, že vy se rozhodnete nějakou dietu držet. Myslím si, že ani v dietě podle krevních skupin vám nedovolí snídat buček a natírat si ho vepřovkou. Takže se prostě přirozeně cítíte lépe. Jo, a ten efekt přiřazujete vlastně tomu, že držíte dietu podle nějaké krevní skupiny. Ale můžu říct, a dívala jsem se do odborné literatury, opravdu proto neexistuje zatím žádná jako opora pro tohle tvrzení. Mm-hmm. Tak snad se vás nesklamala.
0: Ne, určitě ne, já jsem to ani nikdy neskoušela. Já se přiznám, že dlouho jsem ani nevěděla, jakou mám krevní skupinu. takže ne, ale je to častý dotaz tady našich posluchačů, jakže je to a hodně, když se podíváme na sociální sítě, tak tam všude doporučují stravování podle tady krevních skupin a tak dále, tak mi nedalo, abych se vás na to nezeptala. No a pak tady také jsou dotazy, jestli třeba nějaká ta krevní skupina víc chutná komárům, že někteří lidé trpí na to, že tady v létě mají problémy a někoho si ten komár nevšimne.
2: No, tady proto určité znaky nebo studie jsou, ale já bych ráda doplnila, že to, jestli chutnáte komárům nebo nechutnáte, je souhra ještě mnoha dalších okolností, včetně vašeho kožního mikrobiomu. Každý voníme jinak. Je tam, jde i o koncentraci vydechované oxidu uhličitého. Takže to je prostě možná jednou, ale malinkou a ne jedinou jako podmínkou. Jo. Já a můj syn máme oba krevní skupinu A a když on leží vedle mě, tak jeho komáři zežerou. Já ho mám jako repelent. Jo, na mě žádný nejde.
0: Pak je tady také ještě charakteristika krevních skupin, jestli některé krevní skupiny mohou ovlivňovat to, jakou nemoc třeba dostaneme. Mm-hmm. Že, teď dám příklad, že pokud budu mít nulku, takže mě bude víc bolet žaludek a podobně. Platí to tady? Může to platit?
2: Do určité míry to platit může. Jsou některé onemocnění, která jsou spojená s typem krevní skupiny. Neřeknu vám určitě ke každé krevní skupině, něco a jak. Navíc zase je to souhra mnoha faktorů. Ale třeba zajímavé je, že v oblastech, kde se vyskytuje malárie, mají určitou výhodu lidé s krevní skupinou 0. Ne, že by ta malárie že je nechutnala, jo? Ale tam jde spíš o to, že ostatní krevní skupiny nebo ostatní krvinky těch krevních skupin vytváří takzvané rozety, což jsou takový útvary, představíte si erytrocyt, je to kulatá buňka a okolo sebe může mít navázané jako sluníčko nebo jako kytička další ty erytrocyty, ty červené krvinky. Uprostřed v něm tam sedí ta plazma, toho plazmodium. A tenhle útvar už dělá problémy v malých cévách, jo, a vytváří těžký průběh malárie. Pokud máte nulku, tak ty rozety se tvoří méně ochotně, v menší míře. To znamená, že v tomhle případě je tam určitý selekční tlak, můžeme mluvit i o evoluční výhodě, což zase se dostáváme zpátky k tomu, proč v některých oblastech světa jsou třeba některé skupiny zastoupené jiným procentem. Naopak, ale kdybyste si mysleli, že nějaká krevní skupina je nejlepší, jo, jako není, jo, každá má svoje. Kdyby jsme měli třeba tu nulku a řekli byste si, dobrý, tak já nebudu mít těžký průběh malárie, tak zase na druhém konci světa v deltě Gangy, kde je cholera doma, tak naopak tam zase lidé s krevní skupinou 0 mají horší průběh té cholery, že to zase funguje úplně obráceně. Mm-hmm.
0: Takže děkujeme za vysvětlení, teď si chvilku zahrajeme a potom si ještě o krevních skupinách budeme povídat.

0: Posloucháte Páteční Habaděj, stále ještě posloucháte do 12 hodin, jsme tu pro vás, no a hostem po 11. hodině, jak jistě víte, je děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová Fučíková. Už jsme tady, paní děkanko, hezky probrali všechny ty krevní skupiny, ale ještě jsme o nich neřekli, co to vlastně ta krevní skupina je.
1: No, to je, my se studentama vždycky probíráme, že to je něco, co vlastně nevidíte pod mikroskopem, to na vás nemává ta krvinka, jako o, já jsem Ačko.
0: Ano.
1: No, nebo něco takového. Ale v podstatě se dá to představit tak, že máte membránu buňky, jo, ta to ohraničuje. A na té membráně, to je fosfolipidová dvojvrstva, tak je spousta speciálních molekul, složitějších cukrů, složitějších bílkovin, složenin z těchto dvou makromolekul. A oni mají různý význam. Například transportní nebo komunikační. Každá buňka musí komunikovat se zbytkem tkání v těle, jo, tak ty krvinky obzvlášť. No a právě ty krevní skupiny, všechny ty systémy krevních skupin, které známe, jsou vlastně, anebo jsou třeba pory v té membráně, mají svoji funkci. To, že my jsme si všimli, že fungují tímto způsobem a že dokážeme rozlišit vlastně lidi na čtyři skupiny, velice zjednodušeně řečeno, to je takový vedlejší produkt. Jo? Oni mají svůj biznis a dělají si tam prostě svoji práci.
0: Děkuju. Pak je tady jeden dotaz, jestli existuje v přírodní říši opravdu takzvaná modrá krev.
1: Existuje.
0: Existuje.
1: Existuje. Existuje u některých bezobratlých. U nás je krevní barvivo hemoglobin. Obsahuje v podstatě jont železa. Ale existují i jiná krevní barviva, v tomhle konkrétním případě je to hemocyanin, jehož centrální jont je vlastně mědinatý kation a ten po navázání kyslíku zmodrá. Takže ano, existuje modrá krev, u lidí bohužel ne, jenom v tom přeneseném slova smyslu.
0: Dobře. A jak jsou na to vůbec zvířata, mají také nějakého univerzálního dárce?
1: No, tam je to složitější. Asi nejčastěji bychom se zajímali o pejsky a kočičky, že jo, to všichni hodně z nás má doma. Tam je ta situace složitější. Kdybych měla odpovědět jednoduše, není to takové jako u člověka. Jo. Ty psy mají, myslím si, že ten dominantní krevně skupinový systém DEA, kočky mají ABAB, ale ne v tom smyslu jako lidi, jo, aby jsme si to nepletli. A ta uvažování nad tím, jestli existuje nějaký univerzální dárce nebo příjemce, je u nich fakt jako složitější. Není to tak jako u lidí.
0: Děkuji. No, budeme se muset rozloučit. Je něco, co byste adresovala našim posluchačům, co bychom měli určitě o krevních skupinách vědět, nebo co bychom měli pamatovat?
1: Já bych možná sdílela takovou prosbu. Teď jsme si hezky popovídali o krevních skupinách a krvi. A já bych byla strašně ráda, kdyby ten, kdo může, se přihlásil nebo chodil jako dárce na transfuzní stanici. A ještě víc bych třeba byla ráda, kdyby se registroval do dárců kostní dřeně, protože v tu chvíli to je opravdu život rozhodující rozhodnutí toho člověka a toho bych si strašně vážila.
0: Děkujeme za to, že jste přišla sem k nám do Českého rozhlasu. Budeme se těšit na další setkání. Loučím se s děkankou Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, která byla naším velice milým hostem. No a budu se těšit, že tady zase někdy příště. Alena Myslivcová Fučíková, nashledanou.
1: Nashledanou, moc děkuji, bylo to velice příjemné.

0: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: počasí.
1: Podle předpovědi by měl nadcházející prodloužený víkend být převážně slunečný. Jestli tomu tak opravdu je, na to už se ptáme Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak co nás čeká?
2: Tak rozšířuje k nám oblast vysokého tlaku vzduchu a ta by se nám u nás měla udržet až minimálně do konce příštího týdne. No takže dneska ještě jako oblačné počasí a pouze někde v Krkonoších by se mohla objevit slabunká přeháňka. Večer už začne oblačnost ubývat a teploty dneska 13 až 16 stupňů a vítr od západu, severozápadu do 4 metrů. Večer potom vítr bude trošku slábnout a bude spíše proměnlivý.
1: A ten víkend tedy, tam už to bude asi lepší, že?
2: Víkend, zítra, to vypadá po ránu jasno, polejasno, teploty by se pohybaly mezi 6 až 3 stupni a můžou se ojediněle objevit i přízemní mrazíky. No a zítra teploty by se vyšplily na 17 až 20, v Polabí by se mohly dostat až 22 stupňů, vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů. A v neděli ráno dopoledne bude převážně oblačnost, dostane se nám sem z Polska dočasně trochu víc oblačnosti, ale nebude to souvislé, bude přesto i sluníčko trošku prosvítat a odpoledne už bude oblačno až polojasno, večer se bude vyjasňovat a zase po ránu se mohou objevit ty mlhy a teploty budou celkem příznivé 8 až 4 stupně, přes den teploty 18 až 20 a vítr od jeho východu 2 až 5 metrů. No a v těch dalších dnech už bude hodně málo oblačnosti, sice po ránu se budou objevat i mlhy, ale teploty ráno a většinou kolem 10 stupňů a postupně by během týdne nám teploty stouply až někam 25.
1: No tak krásnou předpověď jste nám dal nejen na tento víkend, ale na ten celý příští týden i na ten státní svátek 28. září. Takže mnohokrát děkujeme, přejeme i vám ten hezký prodloužený víkend, hezky si ho užijte a zase brzy s vašimi předpověďmi, nashledanou.
2: Hezký den.

11 hodin 52 minuty, páteční Habaděj končí. No, co bych vám popřála? Krásný prodloužený víkend, užijte si ho patřičně. Slyšeli jste od Tomáše Popelky, že bude docela hezké počasí, tak určitě nějaká ta akce, na kterou vás zveme, zaujala a vydáte se tam třeba na ten Hradecký Koštýř, který je tady v Hradci Králové zítra v podvečer. To by byla taková hezká tečka třeba za sobotou. No, necháme to na vás samozřejmě. Já bych ráda pozvala k poslechu příštího týdne, kdy bude hostem rozhlasové kavárny Jitka Sedláčková, herečka, a také restauratér Pavel Tepfr, který s ní přijede. No a po 11. hodině to bude pořadatel soutěže Muž roku David Novotný, který přivezl letošního vítěze ročníku Jakuba Bolka. Takže to bude hodně o mužích příští týden. Tento týden to bylo hlavně o ženách v té naší rozhlasové kavárně. Nezapomeňte také na to, že když je prodloužený víkend a v pondělí státní svátek, obchody jsou zavřené, tak na to pamatujte, abyste byli v pohodě. A to vám přeje Hlada Klokočníková, loučím se s vámi a těším se zase brzy v pátečním Habaději. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Zastupitelé Třebechovic pod Orebem schválili nová pravidla pro spolupráci s investory. Základní škola v Radvanicích se připojuje k dnešní noci vědy. A dnes je oblačno s teplotami kolem 13 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
4: 92. Všechny.
5: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy starostů Víta Rakušana schůze smysl.
6: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
5: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
7: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
5: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Třebechovice pod Orebem mají nová pravidla pro spolupráci s investory. Zastupitelé schválili zásady, podle kterých se mají investoři podílet na nákladech spojených s dopady jejich staveb na veřejnou infrastrukturu a služby. Pravidla se netýkají například stavby jednoho rodinného domu do dvou bytových jednotek.
8: Plnění investora může mít finanční nebo věcnou podobu, případně může jít o jejich kombinaci. Peníze mají pokrývat část nákladů na infrastrukturu, občanské vybavení nebo veřejné služby, které nový záměr vyvolá. Investor může také například vybudovat část infrastruktury nebo převést městu byt či jiné zařízení. Zásady stanovují sazby podle typu a rozsahu projektu. Například u bydlení je to 1100 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Základní a mateřská škola v Radvanicích na Trutnovsku se připojuje k dnešní noci vědy. Spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a základní školou Rudolfa Frimla v Trutnově připravila pro návštěvníky mimořádný program. Přibližuje ho zástupkyně ředitele Iliana Jirmanová.
9: Celý program je koncipován na zadané letošní téma noci vědy, kterou je komunikace. Proto budou návštěvníkům představeny různé formy a metody komunikace, včetně například šifry nebo virtuální reality. Zajímavými aktivitami pro děti budou bezesporu dílny Staň se televizním reportérem nebo Staň se detektivem.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let v Azerbajdžánu rozehrají závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími třemi zápasy ve skupině druhé místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15:45.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou oblačno, na horách ojediněle čekáme slabý déšť nebo přehánku. Později večer začne od západu oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách mezi 8 a 11. Vítr fouká slabý západní až severozápadní, večer proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor dejte u Vysokého Mýta. Na 170. kilometru dálnice D35 ve směru na Olomouc stojí v pravém jízdním pruhu na blikačkách osobní a nákladní auto s karavanem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Dobrý
0: Dobré páteční poledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové krátce po 12. hodině. Za chvíli se podíváme do dnešního kalendária a pak začnou písničky od srdce. Příjemný poslech vám přeje Romana Joudalová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
4: Máme špicový hajfy na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak jestli chcete někoho potěšit při pátku pěknou písničkou, tak do studia Českého rozhlasu Hradec Králové můžete telefonovat na číslo 726 46 46 46, napsat e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo poslat SMSku na číslo 900 11 04. A do textu vaší zprávy napište jako první slovo Hradec. No a dneska má svátek Zlata, Zlatuška, tak všechno nejlepší.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: První bude blahopřáním k narozeninám, cituji z e-mailu od pana Rudolfa. Prosím o zahrání písničky mé sestře, paní Mileně Kutíkové, která dnes slaví 80. narozeniny. Přeji zdraví a spokojenost v dalším životě. Bratr Rudolf Jirák.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paní Květu, vítám ve vysílání. Pěkné páteční odpoledne. Tak co tam máme? Pro koho chcete hrát?
2: Vám taky hezké odpoledne. A já bych chtěla zahrát paní Zlatě Rychlíkovi z Mladých Buků u Trutnova k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody. Ať se jí daří v práci, ať má radost vnoučat. To jí ze srdce přeje Květa, její spolupracovnice bývalá.
1: No tak se mějte krásně obě dvě. Hezký den, naslyšenou.
2: Vám taky hezký den a děkuju.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A máme tady další vzkaz. Dobrý den, píše nám pan Josef. Chtěl bych nechat zahrát písničku všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové a pozvat je na zámek Opočno na výstavu, která tam je až do konce září. Vystavujeme vyřezávané obrázky, malované obrazy na téma kostely a poutní místa. Na vaši návštěvu se těší Josef Nosek, Kateřina Bílková a Nikol Lesáková a srdečně všechny zdravíme.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak a další vzkaz přišel do studia Českého rozhlasu Hradec Králové od paní Jany. Prosím o písničku pro paní Zlatu Bartošovou z Bystrého k svátku. Hlavně zdraví, štěstí, pohodičku, užij si to, přeje Jana ze Sněžného.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A pěknou písničku posíláme také do Českého Meziříčí pro paní Zlatu Tošovskou. Zlatko, přejeme vám hodně zdraví, pevné nervy, spokojenost, radost a hodně štěstíčka, ať už je všechno OK. Jste Zlatíčko, nejen jménem. Vzpomínají na vás přátelé a Míla.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pátek 25. září a za chvíli bude 13 hodin. Končí písničky Od srdce a po zprávách ve 13 hodin vám nabídneme oblíbený pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou a dnešní téma Bolestivé šlachy na rukou a na nohou, druhý díl.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obchody v pondělí neotevřou. Domov pro seniory v Hostiném nejspíš do konce října hotový nebude. Hygienici potvrdili nákazu salmonelou ve škole v Újezdu nad Lesy. A dnes je oblačnost, teplotami kolem 13 stupňů. Dobrý den vám přeje Tomáš Mysliveček. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Jde o většinu supermarketů, drogérií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
3: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který strategie otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
2: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu ale prodejny fungovat můžou. Stavbaři dokončili vnitřní práce na objektech domova pro seniory v Hostiném. Musí ale ještě udělat příjezdovou cestu a upravit venkovní plochy. Původně mělo být vše hotovo na konci října, kvůli vícepracem to ale nejspíš bude později. Město ale už začíná vnitřní prostory vybavovat potřebnou technologií, potvrzuje vedoucí odboru investic a majetku města Monika Vacková.
4: Byla schválená část informačních a komunikačních technologií, nějaká část nábytku, zdravotnického zařízení, zařízení pro péči u lůžka a vybavení prádelen a další část nás bude čekat.
2: Komunikace je hlavním tématem letošní Noci vědy na gymnáziu Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Program začne v 17 hodin a nabídne přednášky, workshopy i praktické ukázky. Návštěvníci se můžou například dozvědět, jak komunikovat s umělou inteligencí nebo jak fungovala šifrovací enigma.
5: Komunikace bude na Rychnovském gymnáziu zastoupená v mnoha podobách. Řeč bude o vývoji písma, hieroglyfech nebo komunikaci mezi lidmi a zvířaty. Jeden z workshopů ukáže, jak si sestavit model enigmy a šifrovat s ním krátké zprávy. Návštěvníci si vyzkouší také komunikaci beze slov, práci s mechanickým psacím strojem nebo psaní příběhu na pokračování. Noc vědy potrvá do 22 hodin. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Sport. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Ivrée byl Jiří Prskaveč 4. a Jan Bárta 8. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila 7. Vyhrála Polka Zvolinská.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou oblačno, na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky, později večer ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor, dejte na 57. kilometru dálnice D11 ve směru na Jaroměř. Máme tam hlášený štěrk na vozovce. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
6: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení, dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá

0: ani tak taky odpočinek.
1: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když seskočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
0: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
1: Tlumící,
0: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
1: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejdomlovou.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdravý Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď odmlá,

0: chodí, nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
1: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
0: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
1: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
0: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
1: Když nosíme těžké věci třeba?
0: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
1: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba zákat na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
0: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
1: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
0: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
1: Jak dlouho se to léčí?
0: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle
1: dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
0: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
1: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat se to?
0: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu, a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
1: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
0: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
2: Vesele a zdravě. s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajtamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce anebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy?
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí si ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru Gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb? Nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby by náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pánbůh zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená, jako že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano, čím
0: než,
1: lépe,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost, a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Povodí Labe stále eviduje nízké průtoky ve vodních tocích. Stará Paka přestavila školní byt na nové oddělení družiny. A zítra bude až 20 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
3: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
2: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Situace se suchem v povodí Labe je podle vodohospodářů stabilní, průtoky ale zůstávají nízké. Vyplývá to z aktuální zprávy o výskytu hydrologického sucha. Ukazatel pro sucho je teď na 24 ze 133 sledovaných profilů. Na Orlici v Týništi protéká 3,5 metru krychlového vody za sekundu, tedy jen 35% dlouhodobého zářijového průměru. Zásobní prostor nádrže Rozkoš je naplněný ze 66%, pastviny na Divoké Orlici jen ze 47%.
4: Situace je výrazně horší u podzemní vody. V povodí Orlice a Horního Labe je její hladina podle povodí Labe mimořádně podnormální. Celkem je v jejich působnosti silně nebo mimořádně podnormální stav u 69% sledovaných vrtů. Vodohospodáři očekávají, že po čtvrtečních srážkách budou průtoky jen přechodně kolísat a o víkendu začnou pozvolna klesat. I nadále platí například zákaz odběru z Alby v okolí Kostelce nad Orlicí a z vodních toků v okolí Dobrušky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Družina základní školy ve Staré Pace na Jičínsku má větší a modernější prostory. Město pro potřeby školy přebudovalo bývalý byt školníka. Sloužit budou také pro výuku. Na přestavbě se kromě stavbařů a řemeslníků podíleli i rodiče a dobrovolníci. Ti pomohli hlavně při stěhování a výzdobě.
5: Nové prostory tvoří hlavní místnost, chodba, technická část a sociální zázemí s toaletou pro děti i pedagogy. Vzniklo tak místo, které může být využíváno různými způsoby a které přirozeně rozšířilo možnosti školy. Chodí tam žáci například na půlené hodiny, kdy se učí v menším počtu. Prostor zároveň umožňuje také zajistit ranní i konečnou družinu, což přináší další možnosti a větší pohodlí pro děti i jejich rodiče. Ze Staré Pake Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
2: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové na Španělském 1-0. O druhý bod teď usiluje Linda Nosková v duelu s Bukšovou.
1: Počasí.
2: V noci i zítra bude jasno až polojasno, ráno mlhy. Teploty v noci klesnou ke 3 stupňům a ojediněle se můžou vytvořit i přízemní mrazíky. Zítřejší teplotní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na komplikace se připravte na obchvatu Jaroměře u Heřmanic. U kruhového objezdu na silnicích 33 a 37 se osobní auto srazilo s vozidlem záchranné služby. Na místě vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pátek 25. září. Zuzana Boučková je dnes v hradeckých městských lesích a přihlásí se nám z přírodního dětského parku Rytířské Hradiště za chvíli. V České Skalici se chystá tradiční podzimní společná výstava zahrádkářů a včelařů, soutěž o nejlepší med, doprovodné soutěže pro děti a prezentace regionálních produktů a další program. Vše nám představí o 14:30 Jiří Valtera. A také pro vás budeme mít opět řidičskou abecedu, tedy o tom, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči chybují často, a dnes to bude pokračování na téma přednost zprava. Pěkný poslech, zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Hradecké lesy, městské lesy, pokud jste z Hradecka určitě znáte, víte, že ukrývají řadu pokladů, ale dnes se s naší rozhlasovou reportérkou Zuzanou Boučkovou vydáme na místo, kde ožívají pohádky a kde to žije všemi směry. Dobré odpoledne, Zuzano, zdravím tě.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: A zdravím tě do lesu na Nový Hradec a přesně kam?
2: Tak já se vám teď hlásím přímo z unikátního přírodního dětského parku Rytířské hradiště, které je nedaleko lesního hřbitova. A právě teď stojím u hlavní hradní věže, ze které je nádherný rozhled do okolních lesů a kolem mě to tu opravdu žije. Všude se prohánějí děti, maminky z kočárky a tatínkové. Hradiště je totiž kompletně bezbariérové, přístupné celoročně a bez jakékoliv omezení. Provozní doby. Koukám tu na nádherné dřevořezby a dětské kresby, které celému místu dodávají naprosto pohádkovou atmosféru.
1: No je to slyšet, že to tam žije. A co všechno tam malí i velcí návštěvníci na tom hradišti najdou? Co tě zaujalo z toho, co tam děti nebo návštěvníci dělají?
2: Podle mne je to perfektní místo pro rodiny s dětmi. Malí i velcí tu můžou obdivovat rytíře, koně a další pohádkové postavy. Děti teď právě zkoušejí prolézačky, skotačí na pískovišti a mohou tu také opékat buřty na ohništi. Stavba hradiště byla sice ukončena už v roce 2014, ale neustále se tu doplňují nové vzdělávací a herní prvky. Osobně mě nadchla nová

0: dne na čerstvém vzduchu.
1: No výborně, tak čeká nás prodloužený zářijový, poslední zářijový víkend. Takže děkujeme Zuzaně Boučkové za rodinný tip na podzimní odpoledne nebo dopoledne. Ty si užijí, Zuzko, zbytek dne v terénu. Měj se krásně, naslyšenou.
0: Děkuji a také naslyšenou. Krásné odpoledne.
1: No a podívejte se na web Českého rozhlasu Hradec Králové nebo na naše sociální sítě, jak to na Rytířském hradišti vypadá, jaké detaily nafotila nebo natočila Zuzana Boučková a kudy přesně vedly její kroky.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: pátek odpoledne posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Do celorepublikové noci vědců se dnes v Hradci Králové zapojí několik institucí. Běžně nepřístupná pracoviště, vědecké pokusy, přednášky, workshopy nabídnou Hradecké vysoké školy, knihovny, hvězdárna i Státní ústav radiační ochrany. Veřejnost se navíc poprvé podívá do nově otevřeného kampusu Univerzity Karlovy. A detaily k programu připravila reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak hlavní část programu začíná v 17 hodin a ústředním tématem toho letošního ročníku je komunikace. Krajským koordinátorem Noci vědy je Hradecká univerzita a spolu s ní se do akce zapojí ještě dalších 6 institucí na svých pracovištích po celém městě. Doplním, že veškerý program je pro návštěvníky zdarma a mezi těmi jednotlivými stanovišti bude v podvečerních a večerních hodinách jezdit taky speciální bezplatná linka městské hromadné dopravy. Kdo by chtěl dát přednost jinému způsobu dopravy, může využít i sdílená kola. A ta dnes místo 15 minut jezdí zdarma 3/4 hodiny.
0: Lze předpokládat, že hodně atraktivní pro návštěvníky bude nově otevřený kampus.

0: kampus Univerzity Karlovy, který mohou navštívit. Co Noc vědy nabídne tam?
1: Areál Lékařské a farmaceutické fakulty za víc než 7 miliard korun. Připomeňme, slavnostně otevřeli tento týden. Odpolední komentované prohlídky pro veřejnost už jsou sice plně obsazené, lidé si ale ty prostory ve Zborovské ulici můžou projít samostatně s audioprůvodcem. Od 17 hodin pak program zavede návštěvníky přímo mezi špičkově vybavené laboratoře. Vyzkoušet si tam budou moct třeba chemické pokusy nebo interaktivní poznávání lidského těla na anatomických modelech. A pro dospělé jsou připravené i přednášky, třeba o tom, jak dlouho trvá vývoj nového léku nebo jak vznikají mýty o správné výživě.
0: Co ty bys doporučila, Adélo, z dnešního večera?
1: Tak rozsáhlý program tradičně připravila Univerzita Hradec Králové. Na fakultě informatiky a managementu ukáže lidem třeba šifry, kódy a roboty. Na pedagogické fakultě vysvětlí, jak komunikují mezi sebou stromy a houby. A dospělým zájemcům pak odborníci z univerzity předvedou třeba to, jak vznikají digitální manipulace a takzvaná deepfake videa, aktuální téma. A z dalších pracoviště se zapojí třeba Státní ústav radiační ochrany v Piletické ulici, tam si zájem budou moct prohlédnout zařízení, která se používají k měření radonu v domácnostech a zjistí taky, odkud se radon bere, jak se dostává do budov a jak působí na lidské zdraví. No a své brány otevře taky hvězdárna a planetárium na Novém Hradci, kde na návštěvníky čeká dešifrování tajných zpráv. A chybět nebudou ani obě knihovny v Hradci Králové, ve studijní a vědecké. Lidé pod mikroskopem nahlédnou do světa hmyzu. Městská knihovna ve Vonkově ulici tak ta pak připravila program spíše pro děti, tam budou k dispozici různé hry a kvízy. Na kompletní rozpis té akce pro všech těch 7 hradeckých institucí zájemci najdou na webu nocvědy.cz/Hradec Králové.
0: Tak si to užijte. Podrobnosti k dnešní Hradecké noci vědy nám nabídla Adéla Kavříková. Děkujeme, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek v pátečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tradiční společná výstava zahrádkářů a včelařů v České Skalici se blíží a přípravy jsou náročné. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je předseda českoskalických včelařů Jiří Valtera. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pane předsedo, podzimní výstava v klubovně zahrádkářů v Pivovarské ulici v České Skalici je tradičně součástí Jiřinkových slavností. Kdy letos teda bude?
2: Letos bude výstava v termínu 2. a 4. října. Od pátku do neděle.
1: Je to dost velká akce. Jak dlouho dopředu a co všechno je potřeba přichystat, aby ta expozice byla zase pěkná a přilákala hodně návštěvníků? Spolupracujete na tom včelaři a zahrádkáři z České Skalice?
2: Ano, tak ta příprava začíná v podstatě ukončením předchozího ročníku, kdy je potřeba vyhodnotit, co se návštěvníkům líbilo, nelíbilo, a pak záleží na šikovnosti těch všech členů, protože to není záležitost jednotlivce, je to záležitost celého kolektivu, jak zahrádkářů, tak včelařů. Každý se snaží přiložit ruku k dílu a nalézt ten správný exponát.
1: Tak začněme těmi zahrádkáři, protože počasí letos bylo vrtkavé. Jaká byla úroda, ovoce, zelenina, květiny? Bude co vystavovat?
2: Myslím si, že bude co vystavovat, protože sice část úrody byla poškozena hned na začátku mrazy, potom se podepsalo na úrodě i velké sucho, ale zahrádkáři jsou národ vynálezců, takže řada z nich pořídila zavlažovat, pořídila ochránit ty své kultury, takže určitě představí to nejlepší, co se podařilo vypěstovat.
1: Mají to vždycky také velmi krásně naaranžované, to je potřeba taky říct, že ta výstava má jako velmi takový důležitý estetický motiv taky. A co včelaři ze Skalice, z České Skalice, co chystáte na výstavu?
2: Včelaři letos chtějí tu expozici pojmout trochu jinak, než tomu bylo v minulosti. Podařilo se jednomu členovi, příteli Zápotockému, získat exponáty od řezbáře Josefa Kysely z Jinolic, který celý život shromažďoval různý včelařský inventář z Podkrkonoší a z oblasti Českého ráje, takže část své sbírky představí právě na té naší výstavě.
1: Takže třeba historické úly nebo podobné nářadí nějaké včelařské?
2: Budou tam historické úly, staré medomety, přípravky na zhotovování mezistěn a takové to drobné včelařské nářadí, rojáčky a tak podobně.
1: Takže to bude novinka letos. A jinak ty tradiční věci, co vždycky na výstavě zahrádkářů a včelařů na podzim v České Skalici jsou, můžou se těšit návštěvníci i letos? Jaký jste připravili program?
2: Samozřejmě tradičně největší zájem je o přehlídku medů, kdy vlastně včelaři dodají vzorky svých medů a návštěvníci mají možnost porovnávat chuťové vlastnosti těch jednotlivých vzorků a vlastně ohodnotit je. Dále je takovým velkým magnetem vlastně takový pozorovací úlek, kde je možno nahlédnout vlastně do toho společenství včel, jak vlastně jsou uspořádány. Takoví ti trpěliví návštěvníci poprvé třeba uvidí včelí matku.
1: Bezpečně, jo. Přes sklo.
2: Tak. Takže to. Připravili jsme i soutěže pro děti. Jednak pro jednotlivce, ale i pro školní kolektivy. A každý, kdo bude soutěžit, tak má možnost potom získat sladkou odměnu v podobě skleničky medu.
1: Do České Skalice, do Pivovarské ulice, do klubovny zahrádkářů na tradiční podzimní výstavu českoskalických zahrádkářů a včelařů vás pozval předseda českoskalických včelařů Jiří Valtera. No a ještě jednou tedy připomeňme, můžete přijít příští týden od 2. do 4. října. Děkujeme, pane Valtero, a pěkný den, ať vám jde práce na přípravě výstavy dobře od ruky. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji a budu se těšit na setkání na výstavě. Pěkný den.

0: I v pátek odpoledne si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, a to ještě až do konce září i každý další den. Vždycky nabízíme situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. No.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

V Náchodě začal pracovat nový okrašlovací spolek GUT. Nedávno ho založil vydavatel časopisu Náchodský swing Daniel Schaffer a jak název napovídá, spolek se hlásí k odkazu významného náchodského rodáka, průkopníka olympismu a otce české etikety Jiřího Stanislava Guta Jarkovského. V Náchodě v Hurdálkově ulici je také možno navštívit mini expozici věnovanou průkopníkovi olympismu, ceremoniáři Tomáše Garrigua Masaryka a otci české etikety Jiřímu Stanislavu Gutu Jarkovskému. Připomíná jeho život, působení v Mezinárodním olympijském výboru i vztah k rodnému Náchodu. A první aktivitou náchodského okrašlovacího spolku GUT bude slavnostní odhalení pamětní desky Josefu Škvoreckému na jeho rodném domě v Komenského ulici 266 v Náchodě. Tvůrcem pamětní desky je restaurátor Tomáš Unger a bude se to konat přesně v den 102. výročí narození slavného spisovatele Josefa Škvoreckého, tedy v neděli 27. září v 9 hodin dopoledne. Můžete být u toho.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Na podzim přibývá srážek se zvěří. Zájem o práci ve volebních komisích v Hradci Králové převýšil kapacitu nabízených míst. Na gymnáziu v Dobrušce za 2 hodiny začne noc vědy a zítra bude až 20 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata znenadádi vyskočit. Důležité taky je nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř, pokračuje Neřold.
6: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu, když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
5: Volební komise v Hradci Králové jsou 2 týdny před komunálními a senátními volbami plně obsazené. Magistrát do nich po skončení delegací politických stran doplnil 130 členů z řad veřejnosti. Zájem o práci v komisích byl podle dřívějšího vyjádření města vyšší než při předchozích volbách. Přibližně 60 zájemců magistrát odmítl a zařadili mezi náhradníky. Ty má připravené i v řadách svých zaměstnanců. Gymnázium v Dobrušce se dnes zapojí do celostátní akce Noc vědy. Program začne v 17 hodin a potrvá do 21 hodin. Učitelé a studenti ho připravili ve spolupráci s laboratoří gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd z Nového Hrádku. Přednášky a workshopy jsou určené dětem i dospělým. Návštěvníci se budou moct podívat například na to, jak souvisí špína s imunitou, co všechno se dá zkoumat pomocí mobilního telefonu nebo jak vzniká kaligrafie. Součástí programu budou také aktivity zaměřené na český jazyk, typografii a zemětřesení, říká za organizátory Radka Čudová.
7: V přednáškách se například dozvíte od magistra Jarmila Vepřeka o záludnostech českého jazyka nebo od Jana Zedníka z Geofyzikálního ústavu o seismické stanici v Dobrušce Polom. Navíc si oskoušíte krasopisnou kaligrafii, zkusíte si vytvořit zemětřesení a nebo si rozšíříte obzory o tom, jak je těžké dospívání dětí v době AI.
5: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Šlo by o setkání na technické úrovni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimíra Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zelenský se naopak chce setkat na neutrální půdě.
4: Počasí.
5: V noci i zítra bude jasno až polojasno, ráno mlhy, teploty v noci klesnou ke 3 stupňům a ojediněle se můžou vytvořit i přízemní mrazíky. Zítřejší teplotní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: U základní školy Vyčíněvsi do konce října pokračuje stavba chodníků na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové v pátek 25. září. Přejeme příjemný poslech po 15. hodině. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, slaví 10 let. Nabídneme druhý nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty a připraví ho Naďa Konvalinková. Co to bude, za chvíli uslyšíte. A hostem ve studiu před 15:30 bude také cestovatel, fotograf, spisovatel a horolezec Rudolf Švaříček. Radio Bazar přijde na řadu po 15:45. Hezký poslech.
8: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Český rozhlas Hradec Králové, Marie Rotrová vám zpívala. Umělecká kolonie Bastion 4 v severní části Josefovského pevnostního města, postaveného na konci 18. století, poskytuje zázemí 25 umělcům. Turisté a zájemci o výtvarné umění mohou kolonii s jejími výstavami a galeriemi navštívit do konce října, o víkendech, o svátcích i na objednání. A objekt v bastionu pevnosti Josefov, obzvláštní barevné fresky pěti výtvarníků z Česka, Slovenska a Ukrajiny, bude to taková novinka v umělecké kolonii. Do Josefova se totiž sjeli na konci minulého týdne na druhý ročník mezinárodního sympózia, které se letos zaměřilo na tradiční techniku barokní freskové malby za alpských zemí. Účastníci se tam mohou seznámit s technologickými a výtvarnými principy nástěnné malby prováděné do čerstvé vápené omítky a s její podobou v prostředí středoevropského baroka. Freskami podle vlastních návrhů pokrývají asi 25 metrů dlouhou venkovní stěnu domu na nádvoří v Bastionu, kde sídlí umělecká kolonie Bastion 4, a malby vznikají postupně. Podle toho, jak výtvarníci nanášejí na zeď omítky, ty musí být čerstvé, když pak vyzrají, tak malba je hotová a už ji nesmije voda. Nyní práce na freskách vrcholí. Sympozium skončí zítra a navštívit jej může i veřejnost, takže máte poslední příležitost. Je to tip na víkend a další tipy na nastávající prodloužený víkend najdete i na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. We built

0: Letošní rok je 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. Jejich recepty připomínáme každý týden, ale nedělají je oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota a naši profesionálové. V neděli budeme péct velké chocké koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Recept roku 2025 z druhého místa podle poroty a chopí se ho herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odvez.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chocké koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu, teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit, možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Možná taky ztratíte řeč, až si tyhle chocké koláče upečete. Zkuste to v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou. Ale její recept najdete už teď na našem Facebooku nebo Instagramu, později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Hostem ve studiu je cestovatel, fotograf, spisovatel a horolezec, vizionář s širokým záběrem aktivit a taky motor náročných expedic a výjimečných projektů. A je to Rudolf Švaříček. Dobrý den.
1: Přeji krásný den.
0: Vy se smějete tomu, jak jsem vás uvedla. Není to snad pravda, je?
1: Začínám se stydět až jako na tu záplavou superlativu, ale děkuju.
0: No tak protože vy se věnujete průzkumu oblastí izolovaných etnik. Indonésie, ostrov Nová Gvinea, oblast Himaláje. A zdokumentovaná část z toho všeho je teď k vidění třeba v Muzeu východních Čech na výstavě Velehory v Hradci Králové Magický Himaláj. To je výstava, která tam byla od jara, měla velký úspěch, dneska měla skončit, ale nekončí.
1: Ta výstava je zde 2 roky a měla být do konce října. My ji pro velký úspěch prodlužujeme do konce listopadu.
0: Takže
1: všichni jsou zváni až do konce listopadu.
0: 2 roky do konce a ještě to nestačí, jo?
1: Je nám tady dobře u vás v Hradci.
0: Tak asi je na co se podívat, ale dnes se tam bude konat v Muzeu východních Čech Hradci Králové v souvislosti, dá se říct, zajímavá akce, na kterou byste mohl naše posluchače pozvat.
1: Ta výstava v Hradci Magický Himalaj, kdy si začínali jeho svatost Dalaj Lama, kdy jsme začínali s tou výstavou v Národním muzeu. Teď jsme u vás v Hradci Králové 2 sezóny a slavíme 30 let vlastně. Slavíme 30 let Livingstony, takže dneska zvu srdečně v 17:30 na komentovanou prohlídku do Muzea východních Čech, do Himaláje, ze vším všudy, kde jsou kláštery, svatyně, tábor nomádů, horolezecký base camp, různé takové odnože Himaláje a v 6 hodin začneme takovou taneční cestou kolem světa. Nejprve to bude smyslná Polynésie, potom brazilský karneval, následně Kankán a vyvrcholíme ohňovým tancem. Z vystupujících to bude nejprve Jura Pavlica, můj velký oblíbenec, poté Jaroslav Hudka, krásná Lilie a přednáška o Bhútánu, moje maličkost, já, protože rok koně, tak budu prezentovat Nepál a Tibet. William Politikovič natočil krásný film o Dalaj Lámovi, co jsme točili přes 20 let, takže bude taková upoutávka toho filmu a krásná módní přehlídka provede celým tím Bhútánem, který má strašně zvláštní kroje, který dneska všichni můžou zažít. Tak to je vlastně všechno dnešní pátek.
0: No tak zítra. To je program minimálně do půlnoci, když vás tak poslouchám.
1: Tak já pevně věřím, že kolem 9:30 budeme končit a budeme se opít do restaurace na Hradě.
0: No a jízda pokračuje zítra v Kuksu.
1: Zítra v 10 hodin sedneme na kolo někteří a sraz máme u muzea, pokračujeme na Kuks, tak abychom tam ve 3 hodiny měli v obecním hostinci slavnostní přípitek pivem Frajer. A ve 4 hodiny jdeme na komentovanou prohlídku Kuksu, hospitalu Kuks. O 16:30 projdeme naši výstavu Bhútán, která je taky 2 roky na hospitalu Kuks. A v 6 hodin Jaroslav Svěcený v kapli, v krásném navoněném kostele, tak zahraje se svým oblíbeným triem. A v 8 hodin vyvrcholíme, protože můj největší oblíbenec Michal Prokop, a nejen Michal Prokop, ale já, ale navíc vlastně nejlepší houslista Honza Hrubý a Pavel Marcel, kytarista, takže toto věhlasné trio. A teďkom to bude v lapidáriu, takže mezi těmi všemi krásnými sochami Matyáše Brauna, ať to budoucnosti nebo na hřesti, tak si užijeme koncert od 8 hodin na hospitálu Kuks.
0: A tam taky může přijít veřejnost?
1: Tam můžou přijít nejen všichni naši příznivci, ale všichni naši příznivci, kdo nás mají rádi. Je to takové poděkování, je to zdarma, je to výjimečná záležitost, takže pak je party opět v obecním hostinci a nekončíme, protože v neděli sedneme opět ráno na kola u obecního hostince v 10:30 a vyrazíme do Dvora Králové, protože Livingstone vznikl kdysi v Africe, takže Afrikou bychom to měli vyvrcholit. Takže ve 3 hodiny komentovaná prohlídka zo Dvůr Králové. V 5 hodin přednášky začne můj skvělý parťák David Švejnoha a jeho skvělá Naha Afrika. Poté Zuzka Branová, která je výborná průvodkyně Afrikou, a Lily, která zase umí ty pohledy jinak, takže nejen Bhútán, ale absolvovala úžasné safari Afrikou. Zakončím to já, jde v 7 hodin. Jsme kdysi prožili hodně z Wagnery, tady vaše legendy z kraje, takže taková moje přednáška v 7 hodin, to je všechno vlastně ve dvoře nad pivovarem v té krásné promítací místnosti. A v 8 hodin máme komentovanou prohlídku zo safari a pak finální večírek. Takže takový bohatý třídenní program, proto jsme to nazvali Labská trojka, protože začínáme dnes v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zítra někteří na kolech dojedeme na Kux a v neděli vše vrcholíme vzoru Králové na safari.
0: A na svatého Václava budete odpočívat. V pondělí.
1: Takže jste všichni zváni nejen vlastně pomoct nám s oslavou, že ve slavní jsme dobří, slavíme 30 let, ale pak třeba se potkáme rádi na cestách společně v exotice.
0: Říká Rudolf Švaříček. No a já teda připomínám, že ta výstava Magický Himálaj v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, která měla dneska skončit, je prodloužená a můžete se na ní podívat ještě do 29. listopadu. Tak ať to všechno přežijete.
1: Těšíme se na vás i na vás.
0: A užijete si to, pěkný den, ať se vám daří, naslyšenou.
1: Rádi si užíváme.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, je tady páteční radiobazar, tedy poslední v tomto týdnu. Příležitost pro vás inzerovat zdarma ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a tady je první zájemce. Dobré odpoledne.
2: No, dobrý den, já si podám ještě znova inzerát. Prodám DVDčka. Jsou to starší filmy na tom z Plachtov a cena, to se nějak dohodne. Moje telefonní číslo je 736 775 455.
1: Uh-huh.
2: Je to Červený Kostelec.
1: Červený Kostelec a mějte se hezky. Pěkný víkend.
2: Děkuji. Nashledanou.
1: Nashledanou. Paní je z Červeného Kostelce. Má DVDčka se staršími českými filmy. Na ceně se dohodnete. 736 775 455. Dobré odpoledne, vítejte v Radio Bazaru.
3: Dobrý den, tady ze Dvora Králové jsem a já bych nabídla, je to pozůstalost po babičce, je to takový šál, Cosmodix se to jmenuje, je to na záda a je to prostě na suchý zip a jsou tam takový částečky, které se do toho vloží a on to pomáhá. Tak kdyby někdo měl zájem, tak na číslo, je to bederní pás, takhle bych to nazvala. Uh-huh. 702-871-086, kdyby někdo měl zájem.
1: Řekněte to číslo, prosím vás, jsem to nestihla. 702?
3: 702-871-086.
1: Tak jo, hezký den. Naslyšenou.
3: Hezký den taky, děkuji.
1: Dvůr Králové nad Labem, bederní pás, Cosmodisk nabízí paní z pozůstalosti 702-871-086. Radio Bazar je tady, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
4: No, já bych to chtěla podat inzerát.
1: Tak já se strašně omlouvám, hodně špatně vám je rozumět, máte nějaký přerušovaný signál, zkuste to teda?
4: Ano, teď.
1: No, je to pořád stejné, slyšíme se, ale špatně, tak povídejte, zkusíme to.
4: Přívěsný vozík za auto.
1: Já to budu opakovat, jo, přívěsný vozík za auto.
4: Ano, mm-hmm. Garážovaný, 15 000 nebo dohodou, mm-hmm. Telefon 773,
1: ano.
4: 544, 674.
1: Tak ten telefon zopakuji, 773, 544, 674?
4: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Dobře, tak děkujeme. Děkujeme za nabídku a je to přívěsný vozík za auto garážovaný na čísle 773 544 674. Snad jsme to správně odposlechli. Dobrý den, Radio Bazar, Český rozhlas.
5: Mách, dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Nabízím zářivkové trubice 40 W příkon.
1: Bylo by lepší, kdybyste si vypnul to rádio, takhle to slyšíme všichni dvakrát.
5: No, děkuju. Takže jsou to zářivkové trubice 40 W, mm-hmm. Na telefon 723 225, aha. 147.
1: A odkud voláte?
5: Náchod.
1: Díky, pěkný den, naslyšenou.
5: Mám taky, naschle.
1: Zářivkové trubice 40 W, 723 225 147, pán volal z Náchoda. A vítám vás v inzerci, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Holík, Česká Skalice a měl bych na prodej klece pro ptactvo a velmi levně. A je to na číslo telefonu.
1: Ano.
6: No.
1: Můžete?
6: 731 347 275.
1: Dobře. Tak hezký den, naslyšenou.
6: Já vám přeju pěkný den, naschledanou, děkuji.
1: České Skalici jsou klece pro ptactvo velmi levně na čísle 731 347 275. Vítejte v Radiobazaru, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr z Mělic, měl bych na prodej karavan Tabert je dlouhý 660 a široký 245 cm, je velice zachovalý, je vhodný pro větší rodinu, protože mám spaní pro 6 lidí a je k vidění na Mělicích a můj telefon je 776 31 29 23.
1: Pěkný víkend a mějte se, naslyšenou.
7: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Tak, tady nabídka, zachovalý karaván, velký, má 6 lůžek, takže vhodný pro větší rodinu. V Mělicích ho můžete vidět a doptat se můžete na čísle 776 31 29 23. A dobré odpoledne, ještě váš inzerát.
8: Dobrý den, já bych nabízel 2 železné dílenské ponky, včetně velkých svěráků, které na tom jsou. Mm-hmm. Bylo by to tak po 1000 koruně.
1: Ano.
8: Potom bourací elektrické kladivo, káru, dvoukola, takovou tu velkou a různé nářadí tady mám, to bychom se domluvili. Mm-hmm. A je to dvůr Králové nad Labem a číslo je 606 91 81 61.
1: Bezva, hezký den, naslyšenou.
8: Děkuji, naschledanou.
1: Tak a to byl poslední inzerát. Pán má 2 železné ponky a k tomu i svěráky, potom bourací elektrické kladivo a dvoukolák, velkou káru a nějaké další nářadí. Dohoda na čísle 606 91 81 61 a je to všechno.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Za dva týdny začnou po celém Česku komunální volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele a Český rozhlas Hradec Králové vám proto ode dneška každý všední den v podvečer bude představovat lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech našeho kraje. Města jsme se řadili podle abecedy a dnes začneme tím největším z nich, krajským Hradcem Králové. Poslouchejte o 17:30. No ale teď bude teprve 16 hodin a po zprávách přijde na řadu dnešní Humoriáda s Alešem Cibulkou a Pavlem Kučerou. Dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Královéhradecký kraj pokračuje v odškodnění rybářů po útocích kormoránů. Žacléř zahájí modernizaci veřejného osvětlení a teploty v noci klesnou ke 3 stupňům. Zítra ale bude tepleji než dnes. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně, tento týden už byl totiž tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
3: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
2: Rybáři v Královéhradeckém kraji dostali zatím v letošním roce na náhradách za škody způsobené kormoránem velkým bezmála 1,5 milionu korun. Nejvíc škod evidují v okolí Chlumce nad Cidlinou.
4: Většinu náhrad dostávají rybářské subjekty na Královéhradecku a Rychnovsku. Významnou část letos vyplacených peněz tvořily doplatky za škody z loňské zimní sezóny. Kormoráni působí těžké ztráty především na zimovištích ryb a chovných rybnících. Loni vyplatilo hejtmanství chovatelům ryb za celý rok přes 2 miliony korun. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V druhé polovině listopadu začne rozsáhlá modernizace veřejného osvětlení v Žacléři. Dokončená by měla být v červnu příštího roku. Městu se podařilo získat na tento projekt dotaci ve výši 75%. Celková cena je 12 milionů korun.
5: V první etapě se vymění 171 kusů svítidel a v rámci celého projektu bude nahrazeno celkem 339 kusů sodíkových a energeticky náročných svítidel úspornými LED svítidly. Na některých místech také přibudou nové sloupy a staré nahradí pozinkované. V současné době platí město ročně za elektrickou energii veřejného osvětlení 1 milion 200 tisíc korun a po výměně by mělo dojít k úspoře zhruba o 800 tisíc korun ročně. Ze Žacléře Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Sport. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující druhý bod v semifinále proti Španělsku získala Linda Nosková, která porazila Kristinu Bukšovou 2-0 na sety. A kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Obhájce titulu Jiří Prskavec skončil v italské Ivrée 4. Osmý byl Jan Bárta, kajakářka Amálie Helgertová skončila ve finále 7. Do finále kanoistek postoupily Tereza Kneblová a Gabriela Sadková. Počasí. V noci i zítra bude jasno až polojasno, ráno mlhy, teploty v noci klesnou ke 3 stupňům. Zítřejší teplotní maxima 17 až 20 a na horách bude maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte na kruhovém objezdu u Plačického písníku pozor na zvíře u svodidel. A dobře, dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Slyšte z toho zrudana.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
7: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
6: Děkuji.
7: Chtěl se na něco zeptat ještě?
6: Ne, chtěl jsem dát verš.
7: Jo, jedej.
6: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý. Naše rodinka společná, zábava výtečná.
7: To jsi napsal sám. Mm-hmm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
8: Všichni známe

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války, nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady a vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek a já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví, to by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být? Jo? Výborně.
0: Jdeme na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
2: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona to tady jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka je

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: A já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám oběma a dála bych tu Lidlo.

0: hlavou.
1: Ano, ano, no jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
1: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
1: Zdravíme.
3: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
1: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
1: obojím,
2: určitě.
1: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano, to může být sotva. A kam s vaším hlasem?
3: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, ano. Jiřina má protekci.
1: No
2: dobře.
1: Jistě, ano, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
1: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
1: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
1: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, aha. Tak dobrý den.
4: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
1: No. Dobrý den.
4: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost, jo? Mm-hmm. No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zaspomíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
1: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
1: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
1: Rovnou?
2: No rovnou.
1: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku, a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým, a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla, takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
1: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
1: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
5: No tak mluvte.
6: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
5: Veselý.
6: Ano.
5: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lidlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
6: Ano, jako rukou.
5: Rukou. Takhle, jo?
6: Jmenuji se Anežka.
5: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera. Jede. Klapka.
7: Učitelka poprvé.
6: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
5: Stop, Soudružko Lidlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. Bylo by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
6: zase žáky, že?
5: No, spíš diváky. Spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
0: Jede.
5: Klapka.
7: Učitelka po druhé.
6: Jmenuji se Aneška. Již 14 let. Učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího skoru. Byli vyznamenáři.
5: Co se děje? Co je, Pepo?
0: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
5: Jo, tak přepudrovat, jo, a honem.
8: Jo, zasnu, jo.
5: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
0: Jo, dobrý.
5: Tak pozor, pozor. Kamera.
0: Kamera jede.
5: Klapka.
7: Učitelka po třetí.
6: Jmenuji se Lídleška Aneška.
5: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
8: Ale že jo, to zasvíme.
5: Nezasvíme, když jdeme okamžitě dál.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
1: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu, to je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stole.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. Já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Háčko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala je sympatiačka, a teďka už jsme slyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě
1: samozřejmě. Ty jsi měl červené šaty?
2: Já se, jo, červený šaty, jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, ale jen
2: dojedem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede! Klapka. Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14-letí. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem. Vybudujeme hřiště ve Strážici. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Rejžo! Mně dochází materiál.
8: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: Ten
8: maniak si zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No, on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčoch a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
8: Stop.
9: Pro mě dobrý.
8: Berem. Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmery vedou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z to spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád, nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mně se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: Už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno. Já nevím, zkus se na to zeptat. Bereš, jinak, zkus se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla Lipský. Výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového cibulku neviděl. Takže já jsem byl první cibulka, kterýho tato paní cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já si myslím, že ty
2: nefotil.
1: Jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben, byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Větší obchody zůstanou v pondělí zavřené. Národní hřebčín chce zrekonstruovat historické stáje ve Slatiňanech. Národní fotbalový tým dál povede Ladislav Krejčí a teploty v noci klesnou ke 3 stupňům. Zítra ale bude tepleji než dnes. U zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
2: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Třebechovice pod Orebem mají nová pravidla pro spolupráci s investory. Zastupitelé schválili zásady, podle kterých se mají investoři podílet na nákladech spojených s dopady jejich staveb na veřejnou infrastrukturu a služby. Pravidla se netýkají například stavby jednoho rodinného domu do dvou bytových jednotek.
5: Plnění investora může mít finanční nebo věcnou podobu, případně může jít o jejich kombinaci. Peníze mají pokrývat část nákladů na infrastrukturu, občanské vybavení nebo veřejné služby, které nový záměr vyvolá. Investor může také například vybudovat část infrastruktury nebo převést městu byt či jiné zařízení. Zásady stanovují sazby podle typu a rozsahu projektu. Například u bydlení je to 1100 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Historické stáje u zámku ve Slatiňanech chce národní hřebčín Kladruby nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiňanech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny, vysvětluje ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
6: Koně ve výcviku, kteří byli ustájeni na tomto místě, tak ty jsou vlastně vystěhováni. Někteří jsou v krytetické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájeni v Heřmanově městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem a my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
1: Sport.
2: Českou fotbalovou reprezentaci dál povede jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu měl problémy s lýtkem. Před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku už se ale cítí lépe. O Krejčím mluvil trenér Santi Denia.
7: O kapitánovi jsem rozhodl sám, ale všichni s tím souhlasili. Krejčí je nejlepším vzorem pro další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
2: Češi nastoupí proti Chorvatsku zítra ve 20:45 v pražském Edenu.
1: Počasí.
2: V noci i zítra bude jasno až polojasno, ráno mlhy. Teploty v noci klesnou ke 3 stupňům a ojediněle se můžou vytvořit i přízemní mrazíky. Zítřejší teplotní maxima 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 11 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku počítejte s komplikacemi na trase Úlibice-Kumburský újezd. Po nehodě dvou osobních aut je tam provoz řízen kyvadlově.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: A
0: pátek 25. září je po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po celém Česku se dnes koná Noc vědy, zapojují se do ní univerzity i odborná vědecká pracoviště. A v Radvanicích na Trutnovsku dokonce i tamní mateřská škola. A za chvíli se dozvíte, co všechno je tam na dnešní večer připraveno. O počasí budeme mluvit s meteorologem Tomášem Popelkou. A za dva týdny začnou po celém Česku komunální volby. 9. a 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Hradec Králové vám proto ode dneška každý všední den bude představovat lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech našeho kraje. Města jsme se řadili podle abecedy a dnes začneme tím největším, tedy krajským Hradcem Králové. Začneme v 17:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Roman.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Informace má Tomáš Mysliveček.
2: Na trase budoucího dálničního obchvatu u Libic na Jičínsku objevili archeologové stopy z osídlení neolitu, doby bronzové a raného středověku. Nálezy dnes představili. Jsou mezi nimi keramické střepy s charakteristickou rytou výzdobou, broušené kamenné sekery a nástroje vyráběné štípáním kamene. Po několika domech se dochovaly jámy po dřevěných sloupek staveb. Stavbaři dokončili vnitřní práce na objektech domova pro seniory v Hostinném. Musí ale ještě udělat příjezdovou cestu a upravit venkovní plochy. Původně mělo být hotovo na konci října, kvůli vícepracem to ale nejspíš bude později. Město ale už začíná vnitřní prostory vybavovat potřebnou technologií, potvrzuje vedoucí odboru investic a majetku města Monika Vacková.
3: Byla schválená část informačních a komunikačních technologií, nějaká část nábytku, zdravotnického zařízení, zařízení pro péči u lůžka a vybavení prádelen a další část nás bude čekat.
2: Tradiční Noc vědy dnes nabízí program na více než 140 místech po celém Česku. V našem regionu je to například Univerzita Hradec Králové, Gymnázia v Rychnově nad Kněžnou a v Dobrušce nebo Základní a mateřská škola v Radvanicích na Trutnovsku, kam vás vezmeme za chvíli. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se v sobotu narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Zoo to dnes uvedla na svém Facebooku. Je to samička, pro její matku je 7. mládětem. Otcem je chovný samec, u kterého jde o 18. potomka. V Hořicích skončila rekonstrukce kaple Panny Marie Hlohové, stála 500 000 korun a trvala 2 roky. Odborníci opravili exteriér stavby, včetně kované vstupní mříže, pískovcového chodníku a laviček a ošetřili dochované ornamenty. Kapli před 200 lety postavil rodák a univerzitní profesor Josef Ladislav Jandera za odvrácení cholery. V 18 hodin začne její slavnostní požehnání. Oprava chodníků podél hřbitovní zdi v ulici Sluneční stráň ve Svobodě nad Úpou potrvá až do 5. října. Lidé by podle radnice měli dbát zvýšené opatrnosti, respektovat dopravní značení a využívat vyznačené náhradní trasy.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a celý den vás informujeme o tom, že dnes se koná Noc vědy. Tento festival každoročně otevírá desítky vědeckých pracovišť Univerzita Hvězdáren, aby lidé mohli poznat, že věda je všude kolem nás, a připojuje se k němu i základní a mateřská škola v Radvanicích na Trutnovsku. A co všechno tam pro děti i dospělé přichystali, teď proberu se zástupkyní ředitele Iljanou Jirmanovou. Vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den.
0: Noc vědy začala v základní škole v Radvanicích před hodinou. Tak co jste připravili?
1: Připravili jsme si různorodé aktivity na téma komunikace, protože to je ústřední letošní téma Noci vědy. Máme tady luštění šifer, máme tady komunikací pomocí klavíru, máme tady možnost vyzkoušet si stát se detektivem anebo také televizním reportérem.
0: A co zatím nejvíce zaujalo lidi, kteří přišli na vaši Noc vědy?
1: To je, myslím, těžká otázka. Myslím, že každý si tady našel to

0: Ne. A na závěr tady bude chemická ohňová show, která začne o 6:30.
1: No a do kolika hodin bude základní mateřská škola v Radvanicích otevřená Noci vědy?
0: Myslím, že do nějakých 7:30.
1: Dokud bude zájem.
0: Tak, dokud bude zájem.
1: Tak, dobře. Ještě něco chcete dodat?
0: Chtěla bych moc poděkovat partnerům, kteří se podílejí. Je to VŠHT Praha, která nás do tohoto projektu zapojila, ale to se tady s námi podílí na pořádání této akce i Základní škola Rudolfa Frima z Trutnova, takže všemu děkujeme.
1: A já děkuji zástupkyni ředitele Základní a mateřské školy v Radvanicích Iljaně Jirmanové za informace a pozvánku k ním do školy na dnešní Noc vědy. Tak ať se všecko daří a užijte si to, naslyšenou.
0: Moc děkujeme, nashledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka je ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
2: Hezký podvečer.
1: Máme pátek, pane Popelko, a před námi prodloužený víkend. Tak jaký bude?
2: Tak, to by, že bude celkem příjemný. Budeme pod vlivem oblasti vyššího tlaku vzduchu a obnoví se k nám teplé proudění. Takže teďka ještě z počátku večera. Oblačno zataženo, ale během večera vypadá to, jak po té 10. hodině by od severozápadu začalo oblačnost obývat a v druhé polovině noci už bude polojasno až jasno, kráno se objeví i mlhy. Teploty nám kleslo na 6 až 3 stupně a tam, kde bude další dobu méně oblačnosti, tam se mohou objevit i na

0: ráném přízemním razíky. Víte, nám bude foukat slabý proměrný do 3 metrů nebo bude úplně bez větři a zítra bude jasno až polojasno, ráno ještě budou znívat mlhy a teploty se nám dostanou na 17 až 20 stupňů, v Polabí by se mohli dostat až 22. A vítr stále slabý proměnlivý do 4 metrů.
1: Takže sobota, fajn, bude to pokračovat, to oteplování?
0: Zatím ano, vypadá to, že prakticky až do příštího pátku by nám šly teploty pozvolna nahoru. Dál už je to takové trošku nejistější, ale co se týká neděle, ráno dopoledne, tam nám přibude od sebe oblačnost, aby se během poledních hodin už rozpustila se na polojasno. Večer se bude úplně vyjasňovat a teploty by nám klesly ráno na 8 až 4 stupně, tam, kde bude foukat slabý vítr v noci, tam by byly teploty jenom kolem 2 stupňů a přes den by se dostavili zase někam k 22. V pondělí státní svátek, jasno nebo skoro jasno, po ráno opět ojedinělé mlhy, teploty ráno 10 až 6 a zase vzhledem k tomu, že v noci bude jasná obloha, se mohou objevit i ojedinělé přízemní mrazíky, ale přes den by zase teploty se dostaly až ke 24 stupňům, vítr bude foukat od jeho východu do 5 metrů.
1: Takže ráno kulichá, odpoledne sluneční brýle. Za předpověď děkujeme Tomáši Popelkovi i vám přejeme pěkný víkend. Naslyšenou.
0: Díky a podobně.

9. a 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele, začnou komunální volby. Český rozhlas Hradec Králové vám proto ode dneška každý všední den bude představovat v tomto podvečerním čase lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech našeho kraje. Města jsme se řadili podle abecedy a dnes začneme tím největším z nich, krajským Hradcem Králové. Začneme o 17:30. Slova se ujme Zdena Kabůrková a Romana Joudalová se pro dnešek od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové loučí.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ke komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech Královéhradeckého kraje. Seřadili jsme je podle abecedy a tak první díl patří Hradci Králové. Volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Mým hostem ve studiu je redaktor David Macháček. Od mikrofonu vás zdraví Zdena Kabourková. Davide, dobrý den, vítej.
2: Dobrý podvečer.
1: Hradec Králové je krajským a přirozeně také největším městem kraje. Rozkládá se na soutoku Labe a Orlice a podle Českého statistického úřadu v něm žije zhruba 94 tisíc lidí. Především pro meziválečnou architekturu se mu přezdívá Salon republiky. Davide, kdo poslední 4 roky vedl hradeckou radnici? Pojďme to připomenout.
2: Po volbách v roce 2022 vznikla koalice 5 uskupení z 21 mandáty ze 37 a primátorkou se stala Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. V květnu 2023 ale 4 z 5 koaličních partnerů oficiálně vypověděli koaliční smlouvu. Tyto strany se vymezily proti hnutí Rozvíjíme Hradec, které z vedení města odešlo.
1: Můžeme připomenout, co byl důvod tohoto politického rozchodu?
2: Byl to požadavek na odchod senátora a lídra hnutí Rozvíjíme Hradec Jana Holáska z městské rady. 4 koaliční partneři deklarovali, že s Janem Holáskem již nelze konstruktivně spolupracovat kvůli ztrátě vzájemné důvěry.
1: Jak se tedy změnilo pak vedení Královéhradecké radnice?
2: Té zúžené čtyřkoalici zůstalo vlastních 18 mandátů, což tedy na většinu nestačilo, ale na svou stranu získali další 3 zastupitele, zvolené za jiné subjekty. V Hradci Králové je od minulých komunálních voleb zajímavé také to, že je vyhrálo hnutí ANO se 24,5% a 13 mandáty a přesto se do vedení města nedostalo. Vítěz voleb zůstal v Hradci v opozici.
0: Komunální volby 2026.
1: Co zásadního muselo vedení Hradce Králové v uplynulých 4 letech řešit? Pojďme se ohlédnout zpět.
2: Tak 3 témata se vracejí stále dokola a proto jsme z nich udělali i otázky pro letošní volební lídry. Za prvé, je to parkování a smlouva se soukromým provozovatelem placených zón v Hradci Králové. Za druhé, je to stále odkládaná rekonstrukce Benešovy třídy zhruba za 1 miliardu korun. A za třetí je to celkové hospodaření, protože město má letos historicky nejvyšší rozpočet na investice a zároveň má ale také schodek bezmála 900 milionů korun.
1: Ještě bychom ale měli připomenout, kolik stran, hnutí a sdružení se letos v Hradci Králové uchází o hlasy voličů.
2: Tak to bude dlouhý výčet, protože jich je 10. Ale před 4 lety jich bylo dokonce 15. Letos je to tedy 10 kompletních kandidátek a já je projdu podle vylosovaného pořadí. Jednička patří koalici Hradecká levice. Tam se spojilo KSČM a sociální demokraté a vede jí stavební projektant Lubomír Štěpán. Dvojka ta patří hnutí ANO 2011, ovšem s novým lídrem Lukášem Fiedlerem, který vystřídal Janu Šandovou. Lukáš Fiedler jenom připomenu je advokátem. Trojka ta je přidělená Občanské demokratické straně, tu vede hradecký radní a ekonom Martin Soukup na místo někdejšího lídra Miroslava Hlouška. 4 má koalice, Piráti a Starostové, což jsou 2 uskupení, která minule kandidovala zvlášť, lídrem společným je učitel Kamil Kubica. 5 má sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora a Nezávislí, v čele s krajským radním Rostislavem Jirešem. 6 je číslo pro sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL s lídriní Martinou Erbsovou, která je ředitelkou Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové. 7 patří koalici Náš Hradec, kterou tvoří 5 subjektů, včetně Rozvíjíme Hradec a vedej senátor Jan Holásek. 8 je koalice Pro svobodných a přísahy s Romanem Pátkem. 9 má koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků v čele se stávající primátorkou Pavlínou Špringrovou. A 10 dostala nová strana Salon republiky 21 s Ilonou Dvořákovou.
1: A u té poslední se na chvíli zastavme.
2: Tak formálně to je nový subjekt, ale vedou ho lidé ze současného vedení města. Jedničkově náměstkyně Ilona Dvořáková a jenom, když nahlédnu dál, trojkou současný náměstek Adam Záruba, který minule vedl změnu pro Hradec a Zelené, a devítkou na této kandidáce Monika Štajrová, zvolená za hnutí ANO.
1: Tak to bylo ohlédnutí. Po písničce přijde první ze tří otázek, které jsme položili všem 10 subjektům. Bude o parkování, kde nechat auto, když v Hradci bydlíte, a kde, když sem dojíždíte.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes věnovaného krajskému městu. Ve studiu je se mnou redaktor David Macháček. Všem 10 kandidujícím subjektům jsme poslali 3 stejné otázky a prostor k odpovědi využili všichni lídři. První otázka mířila na parkování. Jak ho organizovat a regulovat pro místní a jak pro dojíždějící? Tak Davide, shodli se někde?
2: Na jedné věci ano a docela výrazně. 8 z 10 oslovených lídrů chce, aby parkovací systém nebo alespoň peníze z něj skončily u města a ne u soukromé firmy, která nyní ten systém v Hradci zajišťuje. Nejdál v těchto úvahách jde Lubomír Štěpán za Hradeckou levici, podle kterého má město výběr parkovného cizímu subjektu rovnou ukončit. Rostislav Jerej za sdružení kolem SPD mluví o postupném utlumení dnešního systému a převedení do majetku města. Jan Holásek za koalici Náš Hradec by provoz svěřil městské organizaci, třeba dopravnímu podniku, a podobně to vidí Ilona Dvořáková za Salon Republiky 21 i Kamil Kubica za Piráty a Starosty, který dnešní smlouvu označuje za velmi nevýhodnou. Martina Erbsová za změnu pro Hradec, Zelené a KDU ČSL chce nejdřív ekonomickou analýzu, jestli a jak ten převod provést, a primátorka Pavlína Špringrová za Hradecký demokratický klub a TOP 09 říká, že výnosy z parkování mají zůstat městu a vracet se do čtvrtí, kde vznikly. Zbylí 2, Martin Soukup za Občanskou demokratickou stranu a Roman Pátek za koalici Pro svobodných a přísahy, se k tomu, komu má systém patřit, nevyjádřili.
0: Komunální volby 2026.
1: Můžeme říci, v čem se naopak postoje lídrů rozcházejí?
2: Rozcházejí se v tom, jestli má těch placených zón ve městě přibývat. 3 to říkají otevřeně. Kamil Kubica za Piráty a Starosty pokládá zpoplatnění sídlišť dřív nebo později za nevyhnutelné. Ilona Dvořáková za Salon Republiky 21 mluví o exponovaných místech a Martina Erbsová za změnu pro Hradec, Zelené a KDU ČSL vidí v rozšíření rezidentních zón přímo nástroj, jak dopravu usměrnit. Proti ním stojí Roman Pátek za koalici Pro svobodných a přísahy, podle nějž plošné rozšiřování nevytvoří ani jedno nové stání. Martin Soukup za Občanskou demokratickou stranu chce zóny pouze tam, kde skutečně chrání místní a odmítá je jako jakousi plošnou daň za auto. A Rostislav Jerejš za politické sdružení kolem SPD slibuje, že se nezruší ani jedno stávající místo.
1: Kompletní odpovědi všech 10 kandidujících subjektů najdete v plném znění na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy na adrese hradec.rozhlas.cz. No a po písničce otevřeme druhé téma. Miliardovou rekonstrukci Benešovy třídy.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Hradec Králové pokračuje ve speciálním předvolebním vysílání dnes o kandidátkách podaných v krajském městě. Mým hostem je redaktor David Macháček. Druhá otázka, kterou jsme položili všem 10 lídrům, se týkala Benešovy třídy. Její rekonstrukce se odkládá. Půjde zhruba o 1 000 000 000 Kč. Tak jsme se ptali, jestli lídři podporují rozdělení stavby do více etap a hlavně, kde na ni chtějí vzít peníze.
2: Tak tady je shoda ještě výraznější než u parkování, protože rozdělení na etapy podporuje 9 lídrů z 10. A rozcházejí se spíše v tom, komu ji připsat. Pavlína Špringrová za Hradecký demokratický klub a TOP 09 říká, že jde o postup současného vedení, protože jedna velká stavba narážela na cenu povolování i na požadavek souhlasu všech dotčených vlastníků. Martin Soukup za Občanskou demokratickou stranu naopak připomíná, že rozdělení na etapy navrhovala už dříve jeho strana. A Jan Holásek za koalici Náš Hradec tvrdí, že se s ní počítá od začátku, tedy už od roku 2012.
1: Takže tady jde spíš o spor o autorství, ne o věc samotnou. Liší se alespoň v tom, jak opravu postupně rozdělit?
2: Ano, tady už ty rozdíly jsou a začíná to být zajímavější. Jan Holásek za Náš Hradec varuje před přílišným drobením té zakázky a chtěl by zhruba 5 větších celků. Upozorňuje, že současná studie pracuje s 11 etapami a podle něho víc etap znamená víc projektů a delší stavbu. Roman Pátek za koalici Pro, Svobodných a přísahy a také Ilona Dvořáková za Salon republiky 21 se shodují, že se má začít u těch nejhorších míst, což jsou ochozy, střížky a rampy. Kamil Kubica za Piráty a Starosty zase říká, že původní projekt byl nereálný a jeho uskupení by bylo pro úpravu tak, aby šel rozdělit.
1: Je tady někdo, kdo se k tomu rozdělení na etapy vůbec nepřipojil?
2: Ano, zbyl nám tady Lubomír Štěpán za Hradeckou levici. Ten jako jediný nechává obě varianty otevřené. Oprava najednou bude podle něho stavebně náročnější, ale celkově levnější, zatímco etapy rozloží výdaje v čase. Obojí je prý potřeba zvážit, ale hlavně už začít.
0: Komunální volby 2026.
1: Zbývá ale druhá část otázky neméně důležitá a to jsou peníze. Tak kde je chtějí lídři vzít?
2: Nejčastěji tady zaznívá mix vlastních zdrojů, dotací a úvěrů jen na to, co dlouho vydrží. Alespoň tak to popisují Martin Soukup za Občanskou demokratickou stranu, Roman Pátek za koalici Pro, Svobodných a přísahy, také Pavlína Špringrová za Hradecký demokratický klub a TOP 09 a s nimi i Ilona Dvořáková za Salon republiky 21. Tři by přizvali soukromý kapitál. Rostislav Jirejš za sdružení kolem SPD, Jan Holásek za Náš Hradec a znovu Ilona Dvořáková. A pak je tu jedna odpověď, která se trochu vymyká. Martina Erbsová za Změnu pro Hradec, Zelené a KDU ČSL jako jediná míří na příjmy. Chce motivovat lidi k přihlášení k trvalému pobytu a také sáhnout na daň z nemovitých věcí u skladových areálů, supermarketů a nevyužívaných pozemků.
1: I tyto odpovědi máme v plném znění na hradec.rozhlas.cz a za chvíli přijde poslední otázka. Kolik si Hradec Králové může dovolit dlužit?
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní první díl předvolebního speciálu Českého rozhlasu Hradec Králové se blíží ke konci. Ve studiu se mnou zůstává David Macháček. Třetí otázka volebním lídrům v krajském městě vyšla z čísla, které stojí za připomenutí. Hradec Králové letos hospodaří s historicky nejvyšším rozpočtem na investice, ale i se schodkem bezmála 900 milionů korun. Ptali jsme se proto na priority a na únosnou mez zadlužení. Davide, začněme nejprve těmi prioritami.
2: Tak ty se docela hodně překrývají, protože 7 lídrů z těch 10 jmenuje jako prioritu Benešovou třídu, 6 vyjmenovalo velké náměstí a 4 přidali severní terasy, což jsou tedy projekty, které už běží nebo se nějak připravují. Zásada dokončovat a ne vyrábět další seznamy, ta zaznívá od Martina Soukupa za Občanskou demokratickou stranu a také od Jana Holáska za koalici Náš Hradec. Druhé velké téma je bydlení. Tady Kamil Kubica za Piráty a Starosty mluví o nové čtvrti s 12 dostupnými byty u dopravního podniku. Ilona Dvořáková za Salon Republiky 21 o infrastruktuře pro čtvrť v severní zóně, zhruba z 11 byty. Martina Erbsová za změnu pro Hradec Zelené a KDU ČSL o nájemních bytech přes městskou developerskou společnost a Lubomír Štěpán za Hradeckou levici o zahájení výstavby městských bytů.
1: Počítala jsem dobře, nebyli to všichni, takže vymyká se někdo?
2: Ano, jsou tady dvě odpovědi, které míří trochu jiným směrem. Roman Pátek za koalici Pro svobodných a přísahy a také Martina Erbsová za změnu pro Hradec Zelené a KDU ČSL kladou důraz na vodu a horko ve městě. Pátek ten jmenuje dešťovou kanalizaci, retenční nádrže a suché poldry jako priority, Erbsová zeleň a vodní prvky. A Rostislav Jerej za sdružení kolem SPD jako jediný poukazuje ještě na železnici, a to na zdvojkolejnění tratě na Prahu a na Pardubice.
0: Komunální volby 2026.
1: A teď tedy to hlavní, to důležité. Kolik si podle jednotlivých lídrů Hradec Králové může vůbec dovolit dlužit?
2: Tak tady už se odpovědi rozcházejí nejvíc a dají se rozdělit na 3 skupiny. V první jsou ti, kdo dluh zvyšovat nechtějí. Rostislav Jerej za sdružení kolem SPD žádá vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Lukáš Fiedler za hnutí ANO 2011 by chtěl město na konci období předat méně zadlužené, než bude na jeho začátku. A druhá skupina, ta už uvádí konkrétní číslo. Martin Soukup za Občanskou demokratickou stranu by držel dluh nejvýš kolem 40% průměrných ročních příjmů. Kamil Kubica za Piráty a Starosty pokládá dnešní zhruba třetinu příjmů za zdravou míru. A Lubomír Štěpán za Hradeckou levici pracuje s hranicí kolem 1 750 000 000.
1: Říkali jsme, že se odpovědi dají rozdělit do 3 skupin, takže ta třetí skupina?
2: Ano, ta číslo neuvádí, ale definuje to jinak, váže tu mez na účel půjčky. Pavlína Špringrová za Hradecký demokratický klub a TOP 09 říká, že zadlužení není selhání, pokud po něm zůstane majetek sloužící desítky let, a hranici vidí tam, kde by splátky začaly brát peníze školám a sociálním službám. Stejně to má Jan Holásek za Náš Hradec, podle něho únosná míra není předem dané číslo. Roman Pátek za koalici Pro svobodných a přísahy k tomu dodává, že zákonný limit 60% pro něj není cíl, a Ilona Dvořáková za Salon Republiky 21 odkazuje na ekonomický odbor magistrátu.
1: Tak to byly odpovědi všech 10 subjektů, které se v Hradci Králové ucházejí o hlasy voličů. Možnost odpovědět využili úplně všichni. Všechny odpovědi lídrů najdete v plném znění na webu Českého rozhlasu Hradec Králové na adrese hradec.rozhlas.cz. Ve studiu se mnou byl David Macháček, kterému děkuji.
2: Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Další předvolební speciál odvysíláme v tomto podvečerním čase v úterý a zamíříme do Jičína. A jen připomínám, že volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Příjemný zbytek večera vám přeje Zdena Kabourková.
0: Komunální volby 2026.

0: 18 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Policie na prodloužený víkend plánuje častější kontroly na silnicích. Povodí Labe stále eviduje nízké průtoky ve vodních tocích. Zájem o práci ve volebních komisích v Hradci Králové převýšil nabízenou kapacitu a zítra bude až 20 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
2: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
3: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
2: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
4: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
2: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Situace se suchem v povodí Labe je podle vodohospodářů stabilní, průtoky ale zůstávají nízké. Vyplývá to z aktuální zprávy o výskytu hydrologického sucha. Na Orlici v Týništi protéká 3,5 metru krychlového vody za sekundu, tedy jen 35% dlouhodobého zářijového průměru. Zásobní prostor nádrže Rozkoš je naplněný ze 66% a pastviny jen ze 47%.
5: Situace je výrazně horší u podzemní vody. V povodí Orlice a Horního Labe je její hladina podle povodí Labe mimořádně podnormální. Celkem je v jejich působnosti silně nebo mimořádně podnormální stav u 69% sledovaných vrtů. Vodohospodáři očekávají, že po čtvrtečních srážkách budou průtoky jen přechodně kolísat a o víkendu začnou pozvolna klesat. I nadále platí například zákaz odběru z Alby v okolí Kostelce nad Orlicí a z vodních toků v okolí Dobrušky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Volební komise v Hradci Králové jsou dva týdny před komunálními a senátními volbami plně obsazené. Magistrát do nich po skončení delegací politických stran doplnil 130 členů z řad veřejnosti. Zájem by podle dřívějšího vyjádření města vyšší než při předchozích volbách. Přibližně 60 zájemců magistrát odmítl a zařadili mezi náhradníky. Ty bude mít i v řadách svých zaměstnanců.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno mlhy, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 11 až 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mezi 4. a 7. kilometrem dálnice D11 se ve směru na Hradec kvůli provozu a omezením tvoří kolony. Počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Králové Hradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

11. To jsem tady nadplán. A za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek Josef Zíma a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký Vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už po druhé. Promiňte mi prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrovec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti. Jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře, ještě v minulém století, uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto i dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s

uctivým zájmem, ale na nejvíc s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače, a to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Voldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl, zhráli klasy, trubka v dáli zavís klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi, Věry Vajsarové, vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou víceméně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který... To sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte se.

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy Cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu, uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No a tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi. Ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí, tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozkáží.

láskem veře, pany jsou jako obraz malovaný, člověk by je samou láskou svět. Krtík jejich se lečí v skutku, nad mém cukr, nad jahutku, s

každá pana česká, jako houpě růže hezká, to už jistě dávno kde kdo může. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, teď velmi.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zpěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester z Kovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry z Kovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Úpici se před volbami mimořádně sejdou zastupitelé. Zdravotní obtíže po obědě v pražské základní škole hlásí přes 360 lidí. Závody MotoGP v Brně se v příštím roce vrátí do prázdninového termínu a zítra bude maximálně 20 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Odpůrci větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku trvají na místním referendu během říjnových komunálních voleb. Pro jeho konání nazbírali na petici dostatečný počet podpisů. Radnice ale navrhuje termín referenda projednat na dalším řádném zastupitelstvu, tedy po volbách.
4: Část zastupitelů ale vyšla vstříc odpůrcům větrného parku a žádá svolání mimořádného veřejného jednání, a to v nejbližším možném termínu. Podepsalo 5 zastupitelů, tedy třetina celkového počtu. Požadují, aby zastupitelé ještě před volbami rozhodli o termínu referenda. Starosta města jednání svolá. Podle zástupců radnice ale referendum během říjnových voleb není možné stihnout kvůli zákonem daným lhůtám. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Hasiči v Hradci Králové dnes před 16:30 odpoledne ve Svobodných dvorech ukončili likvidaci požáru haly s automobilovými a motocyklovými veterány se škodou asi 20 milionů korun. Zásah trval celkem 12 hodin, podílelo se na něm 11 jednotek. Objekt hasiči předali majiteli. Příčinu ohně kromě nich zjišťuje i policie. Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie.
5: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
6: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
5: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
7: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali další 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
5: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Pro fanoušky pořadatelé chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. Organizátoři návrat letního termínu po letošní červnové zkušenosti vítají, potvrzuje mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč.
8: Pro návštěvníky české Grand Prix je to tradiční termín, na který jsou zvyklí a jak české, tak zahraniční publikum po něm minimálně z části volalo, takže ten návrat do tradičního prázdninového termínu určitě vnímáme pozitivně a věříme, že se ponese ve znamení vysoké divácké návštěvy.
2: Počasí.
3: V noci i zítra bude jasno až polojasno, ráno mlhy. Sobotní teplotní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
9: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutrovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem, když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i? A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem, v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého zvlášť?
2: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým, tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
2: Ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: vlákna i tkaniny slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergerovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad, sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
5: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
6: Na 11. kilometru na Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
5: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
5: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
4: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
8: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
9: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
3: Počasí.
4: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
10: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
10: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk. Jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení, dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtomlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může

0: Skoky o těch, vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
1: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlechy na ruce se namůžou.
0: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
1: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
0: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
1: Jak dlouho se to léčí?
0: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
1: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
0: Sešívá se většinou, to je operativní zákrok a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
1: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
0: ano.
1: Se to?
0: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
1: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
0: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajtamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex. A několik měsíců mě bolí pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce anebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na Tomas, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili, děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí si ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajtamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Čiže takže má zpomalit pohyb nebo
2: udělat
0: jiný?
2: Já bych doporučila, aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No, já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní, co?
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty, levý i pravý. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pán Bůh zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení, nebo jenom než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024, netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už dvakrát v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisterny.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konclířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Koldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po tranzitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás. V české montážní společnosti a v pražské ocelářské společnosti, která provozovala kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěšskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montání zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu pražská železnice.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: Naopak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků. Prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první

0: první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si Huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem Hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein ztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945. Ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrální komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický, ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97,5 kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná.

kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhlec ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu. Protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a moc krát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže. Až jim jednou ukázal, že se mýlej. Ta hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi, kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát. Snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísámbů mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou

náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z Ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před 30 minut, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v 1 v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši. Máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhlec ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne. Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho!
zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký muchlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jediný vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té muchulapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc, odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku dohloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s to vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskolo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou, A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale cosi v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost. Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900, máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka, a máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Odaříha, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuju moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícný. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový, tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mhm, takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: Hmm. No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Jo, no smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte? Nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat. Děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme. No měli jsme si, máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přijít nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tahle to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom proto, že budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hlavou i obočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě to bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. Uh-huh. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom nechtěli udělat nějakou oslavu. Uh-huh. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Říkám, všichni na něco hrají. Já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A tyhle ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. A sešli jsme se zase celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Tady byli všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, aha, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky napodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elán a jejich písnička Netrpezlivý. Tak to řek muzika, za 5:30, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi, ano, činníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny oslavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už to máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo. A tak to takový těch kulatin, to se oslavují naše, nějakých 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni.
1: Nebo... No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečko.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to není to...
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne, manželka, a to všechno... To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to tak musí ho sedět, musí ho mít klid.

0: to musí dělat mops v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
1: Aha,
0: jo?
1: No vidíte to.
0: Tak, no, tak ti nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavilo jenom, jako u sourozenců. Uh-huh. Moje bratrovi Ladíkovi, jo. Jinak jeden bráchej v Austrálii, to nic. Cilenka, sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak, tak to taky tam nic. A náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádal. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
1: Jasně,
0: rodina.
1: Jasně.
0: Tak děláme takový, jako jo, takový ty oslavy. No. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já, ona mu odešla do rybička, to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
1: Jo, takhle, tak no jo.
0: Tak to bývá takový zajímavý. Mm-hmm. Tak ty kvartiny, říkám, to tak je, ty kvartály desetiletí a tak, tak to takhle jeli, ale v hospodě,
1: no.
0: V hospodě to kluci už vyjou, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
1: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
0: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
1: Aha,
0: jo?
1: Ano, ano.
0: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bio přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štenglujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No, je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
1: Tak si to takhle, no je, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny? No, nebo co to bude? Svátek to bude 4. října?
0: To je
1: to je Františka, ano, už to tady vidím v kalendáři, ano, ano.
0: Ale já nechci lakomé, já zaplatím celé hospodě. A i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodíte k chlapu málo do té hospodí. No,
1: tak máte výhodu trochu.
0: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
1: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude no, to tolik stát.
0: No, no, no.
1: Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
0: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
1: Ano, tak to máte pravdu. Jo. Tak to má být. A moc děkuju samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
0: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. No.
1: Tak jo, hezký večer, naslyšenou.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zaspívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u Synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás sešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za tři neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No tak
1: ano,
0: to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A
1: ano,
0: chystáte
1: ano.
0: Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mhm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinědě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a tři dospělí a dvě děti.
0: Ano, ano.
1: Tam si děti můžou vybobnout, jak se říká, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou říjnu, pak zase v listopadu narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravený na to, musíme být připravený.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne kolem 12. hodiny, protože tady jsou takový jako prostě rozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný do ty řeziny u Mladý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne Čechy. Zkrátka.
1: Ano, ano.
0: Celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte. Jsem,
1: ano.
0: Uh-huh.
1: Ano, ano. A teďka to už se kdy bude tak, že já jsem spunktoval dneska její dceru a to ještě spunktuju další dvě dcery a ještě syna, takže vlastně tři neteře a synovce, já s nima spunktuju, že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni. A to já jako udělám, protože já jsem, to budu ta hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle
1: děkuju.
0: Plánu a ať je nálada dobrá a moc si to užijte.
1: Ano,
0: a taky
1: ano.
0: Dobré jídlo,
1: ano.
0: Pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: Má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend
1: taky,
0: přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bratrské duo Damien, Sanep Láďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím moc.
1: Tak tu ráda, že jsem se dobovala Vlastičko. A u nás na Valachách se neslavilo a gor naši ty šli přistěhovali se tady do na okrese Jeseník po válce, takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny
0: ano.
1: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s tvojou partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už.
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo, jo, jenom, že oni na maminku nemají čas, bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas, no, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn,
0: no.
1: Nejmladší,
0: no.
1: A včera, že mi tady udělali sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: To jim za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě se zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo. A jinak teda říkám akorát věkno a děti, které se mě roztrousili taky a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavený.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme a já když jsem jezdila do Karlovy, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Jsme zase za rok potkali a bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak. Takže ma ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuji.
0: Se. Jo.
1: To já tam špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: No, a všechny posluchače, co jsou na příjmu. Uh-huh. A teď k tomu tématu, tam je, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže. Uh-huh. Tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, takhle. No. Jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. Uh-huh. No a tak to, ale když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni. Uh-huh. No tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo. No a taky než mě, kulatiny, půlkulatiny, tak to taky slavil. Mm-hmm. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: A tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal.
0: Mm-hmm.
1: No. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla prodor.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No a potom objevil u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, mm-hmm. Tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme 75 asi, mm-hmm. No tak přijel, tak se tam slavili tam a my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Uh-huh. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná osla, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo v čem je takový základ?
1: Asi to jídla a pití, že jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček, nebo nějaký dobrý oběd, večeře, jak si myslím.
0: Jo, tam no, prostě tak, dobroty nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, to a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si udělal to spolu takový posazení, ne, no, alespoň ze sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. Mm-hmm. My jsme se seznámili, tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak mm-hmm. Tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, mm-hmm. A tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás takže, myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí.
0: Mhm.
1: No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těchto těch událostí?
1: No normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Děláte si radost, jo.
1: Ano, no, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo tak jsou zase ty mažence se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce se mi zase nelíbí,
0: nějak
1: jo.
0: Extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se, jsou tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým
1: no,
0: úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Svátky, jara,
1: to se všech na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava,
1: taky.
0: Třeba podle vašich představ samozřejmě.
1: No, vy a moc... taky, si to
0: děkuju.
1: Užijte. hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No, no, no.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, datem už 26. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Víte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, já jsem práci, to je jedno. Mm-hmm. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo toho odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji,
0: to takže je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. Mm-hmm. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Mm-hmm. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda od dětství, to jsou Velikonoce. Mm-hmm. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mm-hmm. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím, prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a při Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň hezky říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Je, no jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové toho prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené právě s tímto svátkem.
1: Ano, a myslím, když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to, jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Uh-huh. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, povykle vzpomínáme na ní, a která jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: Mm-hmm. A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Mm-hmm. No, takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Hmm. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a i všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: to... Já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně. Mhm.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v péči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme se synem v kuchyni čeptali, co mu koupíme k narozeninám. A on na nás volá z obýváku, co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo. Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, to nechce si nedá. Prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku sklám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další oslav.
1: Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču.
0: Mm-hmm.
1: No, i když to nejím, ale prostě
0: pro všechny ostatní.
1: Balestě, frgále a mále mi i plechy smědly.
0: No jo, no tak to jsou takové, takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
1: No, krásně budu.
0: Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mišík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami.
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás poprosit?
1: Ježíšovu smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio,
1: dobře. Jo.
0: Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás, speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavím výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké...
1: Taky, ano.
0: Na
1: ano,
0: nějaké
1: ano,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, ne? Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte takto.
1: Takže tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý, ať si vybere a oslaví, co, no, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco nebo... speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Mhm.
1: No, děláš se řízky, jo, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím zelené listy.
1: Mletý masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty
1: no,
0: netypické.
1: A nebo goja... Taky, když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři, Halence, a jejímu manželu, no, příteli Imrovi, a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: I s mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky, děkuju.
0: Nápodobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Co je?

0: Jirka Šelingr a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkým

0: Tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásně.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano.
1: Já, tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchádové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko láhvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Suchy. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. Já tak to se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, vy si to byli pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak
1: teda
0: to je krásné.
1: To jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Noučata běhají po dvoře.
0: Jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel v Noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde jde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na jaký to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jednou za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21, tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Jo.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No a co vám to
1: mě
0: připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa. Jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě. No je to takový hezký, smutný, jo? Protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Ano.
1: Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malérie. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo? On šel do hračkářství, takový prstinky, jakože aby něco bylo.
0: Jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak spíš pomohl mě, tak já pomůžu tobě. Takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a,
0: no a jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Co, jak to vypadalo, jak jste si
1: no,
0: to užili?
1: No my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: No je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka. Vám z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte,
1: no,
0: moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Já vám taky moc děkuji, vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám taky číslo, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

Simeon is the

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád, takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
5: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
6: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
5: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
7: Tak já už tam pojdu.
8: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tohle přišel, že věře, posadit se něco si dáš pít, ne?
7: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
8: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
7: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
9: No.
10: Zrovna tady no. Stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
10: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček?
8: No a dál.
10: Pak by tam byl ještě turistický sámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
10: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
10: No jo, jakým poprém bychom to podávali.
8: Nech tak to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský.
7: No ale já musím
8: patistit. No ale já, posaď se, mlčíš jak meda akorát. Jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
7: No, očem.
8: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
7: Nějaký mistr.
8: Máte snad nějakýho mistra?
7: Jo, máme.
8: No, vidíš, tak ten, co dělá.
7: No, tak co s ním má být?
8: No, já ho neznám, znáš ho ty?
7: Jo, znám. No a co?
8: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
9: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
11: A máma?
9: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
12: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
9: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
12: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
9: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
12: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
13: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
12: No proč pak?
13: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
12: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
13: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
12: No výborně.
13: To si vezmi sváteční šaty.
12: Za prvé.
13: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
8: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
9: Už seš doma? Tak co škola?
14: Normálně. A ty?
9: A byly už nějaký známky?
14: Ne. A ty?
9: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
14: Jo, měli.
9: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
15: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
9: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
15: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
9: Správně. Jak?
15: No to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
9: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak to říkal? Vynásobit?
15: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
9: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
14: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
9: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
15: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
9: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
15: Ty mě.
9: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3dní schůzku.
9: Už abych šel.
16: No jo, máme nejvyšší čas.
14: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
16: Ano.
9: Vy taky někam jdete.
16: Jdeme na rodičovské sdružení.
9: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
16: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
9: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
14: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
9: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
14: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
17: Jiří, vy jste studoval, že?
18: Ano, i tak se to dá nazvat.
17: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
18: Ano.
17: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
18: Ano.
17: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
18: Ano.
17: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
18: No snad.
17: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
18: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
17: To jsme si všimli.
18: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová a on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete. Co manželka nesní, do lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem.
7: S
6: Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirko.
6: Jirkova. Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr.

0: Protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
1: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
0: Co můžete?
2: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
3: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a, obrazně řečeno, tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě, způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
4: Ne.
3: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
4: Nemám.
3: Aha. Čtete si?
4: Jo.
3: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
5: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
3: Před chvíli bylo 6.
5: A kolik je teď?
3: Pořád 6.
5: Že by se zastavil čas?
3: Už jo.
5: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
3: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.

0: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
1: Jo.
0: Dokázal by byste vůbec udělat něco romantického?
1: Jo, jistě. Samozřejmě.
0: Pro mě?
1: No ovšem.
0: Třeba dát mi pusu.
1: Co? Tady chodí lidi.
0: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
1: No a nemohla byste omdlít?
0: Já? Proč?
1: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
0: Já ho znám, Lapiducha, no.
1: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
0: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
2: Halo. Ne, proberte se. No tak,
1: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
2: To nejde.
0: Tak ne.
1: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
0: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
1: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
0: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
1: No, a co, co?
0: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, nekňuruj a pojď sem, pejsánku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Když jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak, blbeče jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A nejeď, nebo ti napasej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrá se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu vy... Ale čistě teoreticky vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
9: Ne, to to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Mudrzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych se, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale když já to pustím, no jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst! Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Voříškový.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.